0: everybody a vám všem z KISSu velké díky od Lukáše Bláhy, protože vy jste součástí tohoto playlistu, který až do 6 do rána budeme tvořit společně. Já vás moc zdravím, doufám, že máte pohodovou noc a jestli si chcete ještě trochu zpříjemnit, tak není problém. Buď tak, že nahrajete hlasovku, nahrajete do mobilní aplikace váš vzkaz, anebo zavoláte na číslo 210 323 323, tak jako to udělal Jarda. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
0: Ahoj, já tě moc zdravím, jak se máš už při pátku?
1: Mám se pracovně, jo. Právě se tě zavolám.
0: Já jsem si říkal, že tam slyším nějaký firmol. Do kolika budeš dneska jezdit?
1: Ale jezdím až do soboty.
0: Ale prosím tebe, no tak doufám.
1: Já jsem právě na D2 jsem, jdeme na Bratislavu.
0: Jasně.
1: A odpoledne zase jdu zpátky.
0: No takhle, šťastný kilometry hlavně, ať máš před sebou. No a povídej, co by si rád slyšel a komu to zahrajeme?
1: No, chtěl bych slyšet Lady Gaga Show. To je to pro moji přítelkyni, která určitě poslouchá doma. A pro všechny kysáky a i pro tebe. A pro moje rodiče.
0: No já moc děkuju samozřejmě. Tak doufám, že to doletí tam, kam má ten song. A hlavně ty, ať dojedeš tam, kam potřebuješ, v klidu.
1: Děkuji.
0: Za málo. Jardo, měj se krásně.
1: Taky, hezký večer.
0: Ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: Ano, ani vy nejste s Kissem nikdy sami, jako zpíval Nana Lonely, a my v těchto houpavých rytmech budeme pokračovat.
1: Noční jukebox.
0: Ale dostanu se k tomu až za chvilku, protože taky vám patří velká poklona za to, jak reagujete na moji výzvu, kdy a jak, hlavně teda za jaký čas se vám povedlo dát dohromady a složit Rubikovu kostku, protože se objevil článek o jedné velmi schopné mladé 6leté Číňance, která to zvládne za 4,5 vteřiny, což je absolutní rekord pro ženu, dále se to takhle říct, zkrátka pro něžné pohlaví. No a Pavel, ten je na tom podobně jako já.
2: Ahoj Luky, ohledně té Rubikovy kostky. Jsme na tom úplně stejně. Můj mozek to prostě ani nechce přijímat, že prostě skládám nějaký barvičky dohromady. Stejně jako ten tvůj, ale to není tím, že bychom byli hloupí. Ba naopak, my jsme tak chytrý, že vlastně tady na to, tady na ty barvičky, na, prostě my nemáme místo. Tudíž je lepší tu kostku rozmlátit, vzít vteřinové lepidlo a slepit to tak, jak to má být, je to rychlejší. Ahoj, Pavel.
0: Ano, to by se taky dalo zapsat do nějakých rekordních tabulek. To je takový jako trošku extra nápad. Radek ovšem, ten má přímo svůj rekord.
3: Ahoj, tak mé skládání kostky před 35-40 lety bylo za 2 minuty a to jsem si myslel, jaký nejsem borec, a když slyším za pár vteřin, že se to dá složit, tak klobouk dolů, hezký večer, ahoj.
0: No, Radku klobouček a teď už slíbená muzika s Pavlem.
4: Krásný večer Luky, krásný večer Kysáci, hele, hodně dlouho jsi neslyšel písničku od Imon a to jeho Fuck It, teda bourala žebříčky kdysi. A bylo by fajn si to zopakovat. A bylo by to pro všechny, co tě poslouchají, co poslouchají Radio Kiss, pro tebe do rádia a pro všechny super lidi. Dík, Pavel z Kocka.
1: Kiss. Radio Kiss.

vteřin před půl druhou si dáváte noční juboxy na Kissu a před další muzikou podle vás bych rád zmínil, že dneska, protože je pátek, tak opět od 18 hodin uslyšíte ty největší miléniové hity s Martinem Hovorkou, který k tomu dodá a k ním hlavně ten nejlepší komentář. Tak si to nenechte ujít úderem 6. podvečerní. No a taky 25. září je mimochodem Světový den lékárníků. A když jsme u zdravotníků, tak se ozvala taky Lucka, která by hrozně ráda nechala zahrát všem sestřičkám, které právě teď slouží v IKEMu. Tak je moc zdravíme a hlavně, ať všechno, jako teď budou zpívat Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright.

0: vašich uší proudí páteční noční juboxy a já jsem rád, že právě teď na lince 210-323-323 další posluchač, lépe řečeno posluchačka, protože je tam Niky. Ahoj!
1: Dobré ráno.
0: I tobě, jak se máš při pátku?
1: No, pracovně. Jak ty?
0: Taky pracovně, ale jako v úvozovkách, no, protože to je jako pro mě je
1: já
0: to...
1: Já teda unaveně, no.
0: Je to v podstatě zábava. Musím říct, že já jsem byl teda hrozně unavený, ale pak jsem se do toho díky vám nějak dostal. Tak doufám, že ty, no, se, do toho, ty se do toho taky dostaneš.
1: Jo.
0: Že do toho taky takzvaně vpluješ. Tak ty si říkala, že jsi se nechala následujícím songem ovlivnit nebo tím výběrem, protože se legendární Celine Dion zase vrátila na pódia. To je pravda. Hmm. Taky jsem to viděl. No, tam tancovala na autě, že jo? Na kapotě auta.
1: Jo.
0: Nutno podotknout, že teda bosá, jo, by jako ho nezničila to auto. Já teda nevím, koho to bylo auto. Moje auto to nebylo naštěstí.
1: Že tak, viď?
0: Tak.
1: Že nám no tady netancujou na autech.
0: Přesně. No a Selinka teda, jestli zazní, tak si říkala, že budeš úplně unešená.
1: Jo, je to hezký, že no, je to vrátila,
0: no právě. No a já jsem úplně zapomněl, že ona má jeden song, není to teda jako její originál, ale přespívala to skvěle a jmenuje se to I Drove All Night, tedy jako jela jsem celou noc, tak to je vlastně o tobě.
1: Byl jsem tady na D1, no. A už mě to nějak úplně dneska...
0: Pse.
1: Takže mi to pomůže.
0: Dobře.
1: Tak jako povzbudit tady na té silnici, nebo to je nekonečný, mně přijde, že to Brno posouvají dál a dál.
0: Mm-hmm.
1: To není prostě možný.
0: Tak držím palce. No. Tak prosím tebe, Celine Dion ti letí, přidáme k tomu ještě někomu?
1: Úplně všem, kdo teďko prostě poslouchá, i tobě, dobře. Mě.
0: Děkuju.
1: Úplně všem. A nám
0: no,
1: tady všem.
0: No, právě. A skvělý prodloužený víkend, který je před námi.
1: Jo, jo.
0: Měj se skvěle. Ahoj. Posílám
1: se krásně.
0: Taky ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Páteční odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani pro pátek 25. září. Teď to právě potvrdíme dalším vzkazem, který je od Honzy a pěkně se proletíme.
2: Dobré ráno, to by Luky, i všem kysákům, co poslouchají, to je skvělý rádio. Chtěl bych nechat zahrát Vzducholoď pro všechny, co poslouchají. Nám tady do skladu, všem kamionákům, aby na sebe dávali pozor a pořád chodu radizeli domů. Díky moc a díky za to, že jste tak skvělý rádio a že se o nás tak staráte. Hezký den všem, Honza, čau.

0: Byla třetí, vykopáváme tím pádem druhou polovinu vašich dnešních přání, ať už přes apku nebo telefon 210 323 323.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Taky Sovereign na Endless Day, ale žádný den není nekonečný, o čem svědčí to, že už přes 3 hodiny plujeme na vlnách 25. zářím v pátek, kdy mimochodem mají svátek Zlaty, tak všem zlatám a zlatíčkům všechno nejlepší. No a jsou dvě možnosti, dvě varianty, jak obsadit éter KISSu, buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, anebo vytočíte číslo 210-323-323, tak jako to udělal Vašek. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Luky, zdravím tě do éteru.
0: Já tebe taky, jak se máš při pátku?
1: No, pracovně.
0: Jo. Do kolika to
1: ale mám poslední, takže je to no dobrý. Pak mám volný víkend a super.
0: Zaplať příroda. Celý prodloužený?
1: Jo, určitě.
0: Jo, tak to je skvělý. Do kolika to dneska potáhneš?
1: Ale do 6, ještě nějaký necelý 3 hodinky.
0: No hele, tak to jsme na tom úplně stejně. Tak já ti
1: můžu... Utíká to jako voda.
0: Tak, já ti můžu slíbit, že v tom pojedeme spolu. Ty jsi říkal, že by si rád něco slyšel od Black Eyed Peas.
1: Jo, jo, přesně tak. Jo.
0: Hele, vybral jsem Rock That Body, to jsem dlouho neslyšel a vždycky se mi to docela líbilo.
1: Viď?
0: Tak skvělý, tak to jsem rád. Snad to udělá radost i ostatním, nejenom nám dvěma. A komu to zahrajem?
1: A tak určitě všem, co poslouchají, všem, co jsou na nočních, co musí makat jako já, všem kamarádům, tobě do éteru.
0: Moc děkuju.
1: Kamionákům určitě nebudu jmenovat, budou vědět. Mm-hmm. A celkově i všem.
0: Jasně, jasně. A ty se pohybuješ na severu Čech? Je to tak?
1: No, v Ústí.
0: V Ústí přímo, jo, jo, jo.
1: Jo, jo.
0: Dobře, dobře, no tak jo, tak tam pozdravuj, nějaký plány na víkend prodloužený.
1: No, vím, jestli bude přát počasí, tak asi budu grilovat.
0: Ale mohlo by, já myslím, že na grilovačku, Vašku. By to padnout mohlo, jsou tam nějaký 20 hlášený sluníčko, tak já myslím, že dobrý.
1: Koukal jsem, no, má být kolem 23 až 4, tak doufáme, že to vyjde, uvidíme.
0: Nádhera, nádhera. Já myslím, že v Ústí povodní už bylo dost. To už no. Jako, to už pojďme, přesně, pojďme tady od toho, tady to vůbec už doufám, že se nestane. No tak jo, tak prosím tebe, Vašku, tak držím palce, ať to všechno dopadne, tak jak potřebuješ a chceš a posílám ti samozřejmě Black Eyed Peas. Měj se skvěle.
1: Děkuju moc krát taky, ahoj.
0: Za málo ahoj, no a vám všem. Pohodovou noc.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. No a k nočním jukeboxům samozřejmě neodmyslitelně patří noční sovy. Jedna se nám taky ozvala do mobilní aplikace, dokonce s přezdívkou Nadržená sova. Tak já bych to nějak asi víc nerozpitvával, ale určitě je jasná věc, že zahrajeme potřebný a chtěný song.
2: Dobré ráno, Luky. Zahral bys mi tam prosím Do It od Maduara pro tebe a pro všechny další noční sovy. Díky moc.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: Show Rádia Kicks.
1: Ano, já o něm budu hovořit i z toho důvodu, že na sněžce už nám sněží, tak by se vám celkem mohlo hodit výhodný set, který jsme vložili na náš fan shop, když to řeknu takhle, Kiss Shop. Je to pěkně propojené, to, co potřebujete na období, které se nezadržitelně blíží, a to jest kulich a rukavice. Takový Kiss set, ten je k vám k dispozici na stránkách shop.kiss.cz. No a taky se blíží svíčky. Ano, budou jako novinka na našem Kiss Shopu, tak určitě buďte stále ve střehu, ať případně můžete takovou pěknou svíčkou někomu udělat radost. Já myslím, že na dlouhé zimní večery to potom bude dost jako vhodná a chtěná věc. No a jinak mě by zajímalo, jestli myslíte, že ještě jako léto, které má být babí v příštích dnech, jestli to je ještě jako bude dál, anebo už to vzdá se začátkem října, tak klidně dejte vědět. A nevím jak vy, ale já se stejně pomalu, ale jistě těším na to, až zase přijde la primavera, tedy jaro a zas.

0: Svištíme si to pátečními nočními juboxy a přistálo mi tady taky fabce od Janči. Pro ty moje holky z Linky a Oldu a Péťu nějakou veselou písničku děkuji. A já myslím, že to nám úplně přesně splní song, který si žádá Venca z Teplic.
1: Ahojky Luky, zahrál bys nám tam prosím tě od Florfily Megamix, ale bylo by to určitě pro tebe do studia, pro celou noční letku, pro všechny řidiče za volantem, pro všechny, co pracují a poslouchají, pro dobrou náladu. Děkuji moc, Venca z Teplic.
0: Já taky moc díky a skvělou noc.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Radio Kiss. Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: hraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: To platí i pro pátek 25. září, kdy muziku objednáváte vy, ať už přes telefon nebo mobilní aplikaci, právě teď platí a je tedy ta druhá varianta, protože se ozvala Verča, jenom doufám, že teda se nebude Verča zlobit, protože Hirošima od Sandry, tenhle song, se nám tady někam zatoulal, ale zase říkám, že stylově od Sandry bychom si mohli dát In the Heat of the Night, ale ještě předtím, než si dáme ten song, tak samozřejmě je tu i ta slíbená hlasovka.
2: Ahoj, Luky, zdravím tě. Prosím tě, můžeš mi tam zahrát písničku od Sandry Hirošima. Bude to pro mě do práce, pro všechny kysáky, pro tebe do studia a pro ty, kteří jsou buď na noční nebo nemůžou ještě spát. Prostě pro všechny. A krom toho mám raději jaro a léto. Zimu moc nemusím, ale prostě miluju jaro, léto. Takže tak to mám. Takže děkuju. Ahoj, Verča.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Na hodinách 4 další muzika tak bude patřit vám, ale nejdřív v rytmu Noci s koronou. Naštěstí jenom tou skupinou.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Kiss, 7 minut po 4. hodině, už vám v podstatě krásné páteční ráno přeje Lukáš Bláha. No a jsem moc zvědav, co si budete dál objednávat za muziku, ať už přes mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210 323 323, kde by měl být v tuto chvíli Michal. Ahoj Michale.
1: Čau.
0: Nazdar, nazdar, tak jak se ti daří při pátku?
1: Ano, tak už se těším na prodloužený víkend.
0: Já si myslím, asi je nás víc. Prosím tebe, co si objednáš z našeho hudebního baru?
1: Já jsem chtěl Erotic, Fred Comes to Bed.
0: Ano, ano.
1: A mělo by to být samozřejmě pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro všechny, kdo by radši byli v té posteli než v práci.
0: Ano.
1: Pak bych chtěl pozdravit všechny kysáky, všechny kolegy řidiče. Alču do Tišnovské trafiky, ať ti ta inventura dobře dopadne, no a nesmím zapomenout samozřejmě na Simětický trubičky a Janu a Lenku a že jim přeju taky pěkný víkend.
0: Jasně, do kolika dneska ty budeš pracovat asi tak?
1: Já si myslím, že tak do jedné.
0: Jo, tak doufám, že ti to hlavně rychle uteče, no a dáme si teda trochu té Erotiky, no, jo?
1: Tak jo. Díky.
0: Jdem na to, za málo, ahoj.
1: Čau.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jakou vzpomínku na minulý víkend na Ostravu, když jsme jeli pecky bomby rakety při jeho vystoupení. Tak díky moc, čau.
1: No tak jo, vzhledem k tomu, že před námi prodloužený víkend, tak si těžko můžeme dát jinou skladbu než právě tuhle.
2: Radio Kiss. Kiss. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: přesně na hodinách 16:30. Tak to je, myslím, čas, kdy už byste opravdu měli vstávat, abyste si pořádně užili ten den, tedy tento pátek, před tím, než vypukne prodloužený víkend, abyste ho tak nějak měli celý. No a v tuto chvíli tady pro vás mám pochopitelně další muziku a hlavně muziku, kterou budete potom vybírat vy na buď lince 210-323-323 a nebo taky samozřejmě přes mobilní aplikaci. No a rád bych vám ještě řekl, že dneska svátek slaví Zlaty, to znamená, pokud máte nějaké zlato, nemyslím teda zrovna jako někde v trezoru, ale vedle vás jako to zlato, které považujete za velmi blízkého člověka, tak mu určitě nezapomeňte zahrát. No a jinak taky, co se tady tak koukám, tak 25. září se pojí s Mezinárodním dnem komiksů. Máte rádi komiksy? Čtete komiksy? Tak případně dejte vědět, jaký je ten váš nejoblíbenější a já vám zatím posílám Silver. Hezké, skoro už páteční ráno.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: pustíme si to pátečními nočními juboxy na KISSu číslo 210 323 323, to je jasná věc, je vám k dispozici. A využil toho Pavel, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak pak se máš takhle při pátku už v podstatě ráno?
1: No, je to smutný, ale pracovně.
0: No, jo, no, hele, tak někdo jako to musí dohánět, že jo, ty resty a někdo musí pracovat za ty, kteří jako v tuhle chvíli spí, což je dost divný teda, no.
1: No, má to výhodu, člověk bude končit dřív.
0: Tak. Právě. Můžeš jako vlastně mít pocit, že to máš už dobře odvedeno, brzo a krásně. Budeš mít vlastně ten prodloužený víkend ještě o něco prodlouženější.
1: Tak.
0: I takhle se to dá brát. Tak Pavliku, co si dáme za muziku?
1: Shodli jsme se na TK2, DRP Roof, tak nějak, aby jsme se při tom pátečním ránu probudili. Jestli můžu, tak bych to poslal všem posluchačům. No a hlavně, ať se všichni vrátí domů.
0: No dobře, no tak jo. Tak já myslím, že to je jasná věc, hlavně ať prožijí posluchači všichni úplně pohodový prodloužený víkend. Na tobě, Pavle, ať to rychle uteče.
1: Děkuju.
0: Za málo, měj se krásně. Ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. KISS.

0: 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: krátce po 4:45 vás probouzí noční juboxy na KISu. A já děkuju Pétě, která se ozvala na téma, které jsem tady zmínil, ohledně 25. září, protože dnes máme Den komiksů. A ona zmínila jeden, který teda jsem zvědavý, jestli si na něj někdo ještě vzpomene.
1: Ahoj Lukáši, to už si asi nikdo nepamatuje, ale můj nejoblíbenější komiks byl Barbánek.
0: No jo, tak to jsem si opravdu musel skutečně najít. Je to Pes a jeho kamarád Honza. No to víš, no, tak já jsem vyrůstal na Čtyřlístku. Je pravda, že to už je taky dneska velká hromada našich posluchačů asi nevybaví. Ale já věřím, že ano. No a když jsme u muziky, podle vás, tak potřebujeme něco po ránu, co nám roztáhne ty ústa. A to nám zařídí dítě.
2: Ahoj Kiluky, poprosím tě o zahrání písničky, která nám při pátku určitě všem vykouzlí úsměv na rtech. Bude to od Pufendorfu Smile. Pro všichni, co právě poslouchají, pro tebe do studia. Díky moc, dítě, ahoj.
0: Já moc děkuju. Huhu, mašinka, dobré ráno. Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší.
1: To nejlepší
0: od 90. let.
1: Od 90. let.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Minuta po páté a pozor, v této hodině kromě vaší muziky soutěžení o vstupenky na Děti ráje a tě vidíte naživo, protože žijeme jen jednou.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Hezké páteční ráno, vstává s vámi KIS prostřednictvím nočních jukeboxů, těch pro datum 25. září. No a důležitá věc, já už jsem to tady nakousnul v otvíráku, budeme v této hodince soutěžit o vstupenky na muzikál Děti ráje, který startuje velké halové turné. Tak buďte ve střehu, číslo zůstává stejné jako pro písničky na přání, to znamená 210-323-323. Někdy brzy to vypukne, teď to ovšem ještě nebude, jelikož na druhé straně je Petr a s ním jsme se domluvili na muzice, která bude znít. Povídej, co to bylo?
1: Dobré ráno, legendo.
0: I tobě.
1: Dali bychom do rubriky Lepší než originál. Dali bychom si Míšu s Verčou.
0: Dobře.
1: Protože si myslím, že ta rubrika je plná pečetka.
0: Ano, je to tak. Tak proč si nějakou jako nevyhrábnout, že?
1: No přesně, furt se hraje jenom Anděl a Ludovecká, tak taky něco jiného, ne?
0: Přesně tak. Kdy si to byly No Angels? Což sedí, protože ano. Jako Míša a Veronika to rozhodně nejsou žádní andílci.
1: No.
0: No, co k tomu dodat?
1: Ano.
0: Zahrajem to někomu extra?
1: Hele, tak určitě to zahraje Míše do rána, uh-huh. A to asi poslouká a všem to poslouchají, ať při tom pátku to všichni přežijeme a vrátíme se.
0: Já si myslím, že...
1: A tobě samozřejmě.
0: No ne, moc děkuju. A taky zlatám, zlatíčkům mají dneska svátek, si představ.
1: Tak to můžeme vzít tak nějak všeobecně.
0: No, že? No, přesně tak.
1: To je v podstatě každá partnerka pomalu drží.
0: Ano, ano, ano. Takže všem ženám tedy.
1: No, tak může to být naopak, že jo?
0: Ano, je pravda, že ano. No, to je pravda, to je pravda. Tak jo, tak všeobecně všem prostě zamilovaným, můžeme to udělat i takhle, ať mají hezký pátek, ať mají krásný prodloužený víkend. Petře, a ti to utíká v práci a měj se nádherně.
1: Jo, děkuji ti, tobě taky.
0: Ahoj. Lepší než originál.

0: Jarda, čau, ahoj.
1: Nazdar, Jardo. Ty bys si chtěl vyrazit do Jihlavy 3. října?
0: Ta 3. října, bohužel, já jsem neslyšel datum, omlouvám se, nechám to někomu jinému.
1: No jasně, Jardo, měj se krásně zase někdy.
0: 3. října jedu na Lidžího Boba.
1: No tak vidíš to bude taky krásný, měj se nádherně, ahoj.
0: Přesně, díky, ahoj.
1: Ahoj, tím pádem dostává šanci někdo další. Kdo je tam?
2: Ahoj, tady Zbyněk.
1: Nazdar, Zbyňku, 3. října, máš čas?
2: Určitě.
1: Skvělý. Tak se tě jenom zeptám, jak se onen zmíněný muzikál jmenuje. Jsou tady dokonce i 3 možnosti, jo, pro jistotu. Děti ráje za A, za B děti máje, anebo za C děti z háje. Tak co myslíš?
2: Určitě Ačko.
1: Máš samozřejmě velkou pravdu. Tak my ti tady takhle v rádiu, co jsme tady všichni, hrozně moc gratulujeme, plácáme ti. No a ty jdeš na děti ráje a ještě navíc 3 lidi další s tebou, si představ.
2: No, je to super, vezmu kamarády, tak to bude sranda aspoň.
1: No, já si myslím. Tak jo, tak prosím tebe, vydrž ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem ti budeme vstupenky expedovat. Měj se skvěle.
2: Super, děkuju.
1: Za málo, ahoj. No a když jsme u dětí ráje a u dětí obecně, tak je tu taky jedno přání od Sebastiana.
3: Čau Luky, tady Sebastian, zrovna jdu na trénink a na probuzení bych chtěl zahrát Don't Stop the Music od Rihanny, děkuju. Kiss Kiss Radio Kiss.

0: Někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Dobré ráno, to je na Kissu jistota i 25. září, kdy máme pátek, 6 minut po půl šesté a na lince 210-323-323 teď připravená Katka. Ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím.
1: Já tebe taky, jak se máš při pátku?
2: Pracovně, konečně.
1: Jo, a prodloužený víkend před tebou?
2: Zítra ještě děláme, ale potom pondělí je volno, tak no, je to dobré.
1: Tak si to vynahradíte, to jsem rád. Tak co si dáme za muziku na probuzení?
2: Prosím tě, Schumachera.
1: Dobře.
2: A bude to pro tebe, pro ranní trojku a samozřejmě pro všechny lidi z PNS.
1: Dobře, no tak jo. No, výběr teda chválím, protože už tady dneska byla mašinka, smile, a teď teda budeme dělat hn ještě, jo, navíc. Tak já myslím, že na rozjezd do posledního pracovního dne tohoto týdne před prodlouženým víkendem naprosto ideální. Tak jdeme na to, Kačko.
2: Moc krát děkuju, mějte se skvěle.
1: Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

my heart if you tear it apart. No, I.

0: vítáme stále ještě minutu před tři čtvrtě naše zpátečních nočních juboxech. Já jsem tady zmiňoval, že 25. září je dnem komiksů, tak děkuju Kubovi, že se ozval.
1: Čau Lukáši, tomu tvýmu čtyřlístku. Řekl bych, že se to docela vrací. Mýmu synovi je 7 let. A dost ho teďkom sleduje, takže si myslím, že se dost vrací.
0: Tak možná máte podobnou zkušenost, já jsem říkal, že čtyřlístek u mě jasně vede. A reagoval na to i Vlastík, ale myslím, že tam teda to moc o komiksech v tom časopisu nebylo. Ale nevadí, výběr muziky, to je naprostá chuťovka.
2: Ahoj, ahoj. No, já jsem odebíral kdysi časopis Věda a technika, dávno tomu. No, jinak bych chtěl nechat aj zahrát, když už. Bylo by to Make Love od Room 5? Taky dobrý na poslech a přeju všem krásné ráno a už máme pátek a volný víkend, tak užívejte, ahoj. Radio Kiss.

9.54, to je ráno, to je rána. Tenhle čas, to je nádhera. A hlavně, přátelé, tohle to, jak je 6 minut za 6 minut 6, tak to je vlastně prodloužený ranní trojka. Prodloužená. Tak přidá se někdo? Best of Milan.

0: tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
3: Na Ticketmaster a Ticketportál.
4: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci
5: s DJem Basslickerem.
6: Hi, this is Denzel. How are you doing?
7: Hi, this is Ina.
8: Hi, this is Marcus Schultz.
9: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
10: DJ Basslicker.
11: Horečka sobotní noci.
4: Už tuto sobotu od 7 večer.
11: Na Radio Kiss.
12: Radio Kiss. Počasí.
13: Pátek přinese zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
12: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
13: Ceny pohonných hmot dál rostou. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů, nafta 49 korun a 52 haléřů. Podle analytiků mohou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinérií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale také do domácností. Vláda tak od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Televizní stanice CNN a MS Now uvedly, že jim byl povolen přístup do Bílého domu. Americký prezident Donald Trump dříve zablokoval vstup novinářů ze CNN, MS Now a ze serveru Politico. Soud mu následně nařídil jejich přístup obnovit. Prezidentovo rozhodnutí bylo podle něj zřejmě protiústavní. A teď zpátky domů.
14: V Karlových Varech začala ve čtvrtek stavba společného operačního střediska, složek integrovaného záchranného systému a dalších. Celkové výdaje dosáhnou přibližně 550 milionů korun a 350 milionů korun z nich, tedy téměř 63%, pokryje příspěvek Evropské unie.
12: Sport.
13: Hokejisté Hradce Králové zaznamenali první domácí vítězství v novém ročníku extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2 a zabrali po dvou porážkách. Rozhodující náskok si vypracovali po soupeřově vyrovnání na 1-1 během 10 minut v druhé třetině. První dnešní zprávy jsou za námi a jdeme na páteční ranní Kiss.
15: No to vypadá, že dneska bude zase ráno se mlčet. Tak dobře, tak si zahrajeme hru zase na mlčení. Dobrý, dobrý.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: bubbly hose and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Dobré ráno!
2: Jú, hlas, hlas, hlas, je tam hlas, je tam hlas, my slyšíme moderátory, jo.
3: Dobré ráno, kysáci. Ano, včera touhle dobou jsme si z vás trošku vystřelili, protože jsme neřekli doslova ani slovo.
1: A musíme říct, že někteří to teda hrubě nedávali.
4: Hej, tak co je? Do prčic práce! Pojďte dělat něco! Já se chci bavit a chci poslouchat a potřebuju energii. Rychle, honem, nástup!
1: Jak dlouho jsme to vlastně včera vydrželi?
3: Myslím si, že přes půl hodiny.
1: Lehce přes půl hoďky, je to jo. Tak? Některý z vás to opravdu bavilo.
5: Skvělé ráno, já jsem se pobavil, řezal jsem se tady sám. Super, super.
3: A výjimkou ani nebylo počasí a zprávy, protože tam jste si mysleli, že konečně uslyšíte někoho mluvit.
6: Tak to si děláte srandu, jako. Teď si říkám, konečně je zprávy, konečně nějaké slovo. A jako, co to je?
1: To byl takový chvilkový nápad, ze kterého najednou byla takhle velká věc a musíme říct, že tolik hlasovek, aby jsme dostali mezi 6:30.
7: To se ještě nestalo.
1: No a musím říct, ale my jsme vlastně nic neřekli, vůbec nic a vy jste stejně reagovali, kysáci, my jsme se nezačali absolutně o ničem bavit a bylo tady nejvíc hlasovek, co kdy bylo.
3: Naprostý strop pro mě byl, když zavolal náš posluchač Juraj a my jsme se mu vůbec neozvali a on si začal sám povídat.
1: Takže na vysvětlenou vám, co vstáváte kolem 6. hodiny a můžete poslouchat třeba jenom do 6:30, protože potom vyrážíte a včera jste nás neslyšeli, už to dělat nebudem, jo?
3: Já si myslím, že ty lidi to neslyšej. Ty se na nás včera tak naštvali, že dneska rádio ani zemi nezapli.
1: Naopak, o to víc, říkají, co se dneska stane.
8: Raní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: 6 hodin a 11 minut, vaši moderátoři jsou tady. Zdraví vás Roman,
1: Míša
0: a taky Patrik. A Míšo, můžeme to tady dneska pořádně vykopnout.
1: Ano.
0: Ano, ano.
1: Co můžeme vykopnout?
0: Jak jsi přála v tuto chvíli?
1: Co jsem si přála v tuto chvíli? Povídej, Romane.
0: No tak...
1: Já jsem taková Dory a mám výpadky krátkoblbé paměti, takže povídej.
0: Na něco včera nebylo čas, jak jsme tady nemluvili a říkala si, že to hodně jak budeš muset vysvětlit dneska posluchačům.
1: Ano, já vím.
0: Ano.
1: Už jsem si vzpomněla, děkuji, Romane, že jsi mě takhle skvěle navedl. Protože si nepamatuju přesně, jak to bylo, tak si musím najít přesně ten datum. Protože včera, já jsem si to nenašla, ale už jsem si vzpomněla, byl Národní den interpunkce.
0: Já jsem chtěl říct i interpunkce.
1: Interpunkce.
2: To jsou ty čárky, háčky, tohle.
1: Ano, jo. Čárky, no, jo, háčky a třeba čárky ve větě jsou velmi důležité.
3: No to jo.
1: A někdy můžou dokonce zachraňovat i životy.
0: Cože?
1: No jasně. Poslouchej, když dáme čárku ve větě, jinam poznáte, kde je, jo? Mm-hmm. Popravit nelze udělit milost. Nebo, když řeknu to samé, jenom čárku umístím jinde. Popravit nelze udělit milost. Vidíte, může to zachránit i život. A nebo tvoje stará pila leží ve sklepě. Když dáme správně čárku, tvoje stará pila leží ve sklepě.
2: To je dobrý.
1: A nebo třeba něco málo ze života sekretářky. Co zas chcete, pane řediteli? Nebo druhá varianta. Co? Zas chcete? Pane řediteli?

0: se to šlape, tohle je Shakira. A včera tedy den interpunkce a dneska v pátek 25. září.
1: Dneska je například světový den snů, nenek jsou to ty sny, že byste leželi v posteli, ale jestli máte vy nějaké sny, tak byste si je měli splnit.
2: To je pěkný, taky je národní den čmáranic. Děti, dneska máte povoleno kreslit.
1: Světový den lékárníků, takže do všech lékáren a tak dále zdravíme.
0: No, ty si teď dají. Včera jsem byl něco vyzvedávat ty fronty a všichni plus minus jedno a to samý. Kapky do nosu, do krku, že pálí a tak dále. Pozor na to.
2: Tak je národní den vaření a to se hodí při pátku udělat si nějakou dobrotu.
1: No a nakonec by jsem rád zmínil, že den One Hit Wonder.
0: Co to znamená One Hit Wonder?
1: To znamená, že skupina, kapela, kdokoliv, jakýkoliv interpret vydá pouze jeden hit, nebo může jich vydat víc, ale jenom ten jeden je slavný.
0: Ano, jenom ten jeden se stane tím nejlepším, jako třeba Los Dario Macarena.
2: Jo, to je pravda.
0: Typický One Hit Wonder.
1: Jak se jmenujou? Dragostadin Take?
0: Ozoni.
2: Ano, nebo taky. Třeba Berlin Take My Breath Away.
0: Dalo by se říct.
2: Nevím, já neznám jiný hity.
0: Určitě, mají jiné, jenom že tenhle je od nich úplně absolutně nejslavnější. No. Tak co, kdy to přijde, Míšo?
2: A nebo třeba, aha, Take On Me.
0: Kdykoliv se bavíme o One Hit Wonder. Ta holka vždycky zmíní aháče.
2: To je od dětství můj nejoblíbenější song a nikdy se mi neoposlouchá.
0: Slyšela jsi Patrikovo? Yeah.

0: more time. Velký den to dneska bude, velké finále, vlastně dvojnásobné. Za prvé, už bylo ukončeno dnes o půlnoci hlasování o tom, jaký hit od skupiny Lunatic je absolutně nejvíc ever. A výsledky už znám.
1: Hezky.
2: Wow, jsem zvědavej. Zároveň musíme zmínit naši celotýdenní soutěž. Romane, dáš mi to do ticha, prosím tě?
0: No, dám ti to do ticha.
2: Jenom dám tam takový antré. Jsem blue. Dneska totiž velký finále o dovolenou v Egyptě.
1: A co je dobrá zpráva, že do téhle soutěže se ještě můžete zapojit, protože na webu kiss.cz soutěžíme až do 12. hodiny.
0: To říkáš dobře, do Blue Stylu se dá zapojit, jedeme do 12. ale s Lunatikama je finito, jenom dnes přijde Aleš po 9. hodině a Aleš z těch všech vás hlasujících vybere 3 a pozve vás osobně na příští týden do O2 Univerzum, kde se osobně setkáte se skupinou Lunatic. To bude dobrý. Takže po 9. hodině držíme palce.

0: Posloucháte Rádio Kiss, teprve začínáme, 6 hodin a 27 minut.
1: Dobré ráno, ranní bando.
0: Ahoj.
1: Vy se nebudete jmenovat ranní show, vy se budete jmenovat ranní party. Však to je neskutečné, to je úplně super čupr. Děkujeme za vás.
0: Varisi, jestli ti to doteď přišlo jako party, tak si počkej po 6:30, protože to nás čeká speciální ranní show a já vám říkám, že vás dneska vystřelím z trenek.
2: Já nemám trenky.
0: Tak z kalhotek. Ty máš.
3: Natáhneme tangáče a střílíme.
2: A
0: Míša letí.
3: Půjšťaj.

0: Počasí.
1: Pátek přinese zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pomalu předjíždějící kamiony na dálnicích způsobují kolony i rizikové situace. Do kontrol policisté zapojují i drony, které jim umožní pořídit důkazy, aniž by je řidiči zpozorovali. Řidičům za takové chování hrozí 6 trestných bodů. Pokuta na místě 5500 korun, případně ve správním řízení, pak 25 000 korun. Kontroly se zaměřují i na to, jestli se řidiči správně zařazují z připojovacího pruhu nebo dostatečně věnují pozornost řízení. Ruské útoky na Ukrajinu se opět přiblížily velmi blízko hranic s Polskem. To se tak rozhodlo evakuovat hraniční přechody a aktivovat vojenské stíhačky do stavu pohotovosti. Podle polského premiéra Donalda Tuska se země musí na nadcházející týdny a měsíce dobře připravit. Podzim a zima by totiž mohly být kritické.
0: Sport.
1: Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na trati v Itálii je schodně porazili jen trojice z Francie. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší.
2: To nejlepší
0: od 90. let. KISS.
2: KISS.
0: Radio KISS.

0: Dneska je 25. září a to je den snů. Těch snů, co byste si chtěli někdy splnit. Třeba jste měli chvilku čas po probuzení snít. A jaký jsou vaše sny třeba, kolegové?
1: Já se nebudu držet u zemi. U země. Můj sen je barák. Tak.
0: Dál? Ale ten je na zemi.
1: No, jako jo, no. Pojďme dál, já jsem to řekl.
0: Romane.
2: Já, mně se honí hlavou jedno jediný přání, teď aktuálně líbí se mi Patrik Barák. Já mám poslední volný víkend. Od příštího víkendu každý pátek, sobotu na Poudích až do Vánoc. A my jsme měli vyrazit na výlet do obyčejného českého lesa. Mně by tohle stačilo. Jenomže Daví přišel s obligátní větou, kterou žádný rodič nechce slyšet. Mm-hmm. Mami, tati, mě škrábe v krku.
0: A je, je.
2: No, tak jsme doma. Takže já bych si přál jenom, jestli jako teda bychom třeba na tu procházku aspoň jenom víkendu mohli vyrazit. Já už si ji pak nedopřeju. Míšo, co ty?
0: Já bych si přála obytňák.
2: Jo, taky.
0: Jo.
2: Tak to jsem měl říct něco většího teda, jestli se to splní pak.
0: Ne, náhodou máš krásný přání.
2: Ne, mě by to stačilo.
1: To víš, jo.
2: Ale obytňák je taky pěkná věc.
0: Obytňák je pěkná. A víš, co by se mi právě líbilo na obytňáku, když třeba jezdíme moderovat nějaký akce, tak tam přespat, protože já nemám ráda ty noční návraty. Toho se bojím.
2: Kamarád si koupil nedávno obytňák, který je sice velice starý, ale nájezd kilometrů téměř nulový. Mm-hmm. On mu to ten majitel vysvětloval, protože byl zpěvák nějaký italský kapely, to má z Itálie, a on to používal jako šmajchl kabinet. Víš, on to měl prostě jako vždycky někde za pódium a takhle.
1: To no, chceš mít takový madračky teda.
2: Normálně, že si tam bral holky a tak dále, tyjo, faninky a on říkal, s čími se najel, my jsme jenom to měli vždycky za pódium.
1: Míšo, ber to na nějakou naší kiss party, to se bude hodit.
0: Jo, přesně, máš na něj číslo?
2: A měl bych teda jedno ještě přání. A to, aby se vám líbil ranní šot, takže Patriku, jdeme na to.
1: Jdeme na to, protože v neděli slaví Avril Lavigne 42. narozeniny, tak jsem si říkal, že bychom si jejího Skaterboye mohli dát v trošku takovým rychlejším remixu.
3: Ranní šot. Ranní šot.
2: To zní dobře.
1: Nechte se překvapit, tohle to vás dneska kysáci zaručeně probere.

0: Ještě někdo, kdo by si dal kafe?
1: Tak to je ranní šot se vším všudy. To nám to vynahradilo i za včerejšek, kdy jsme tady příliš nemluvili, ale už jsme zase zpátky, kysáci, a včera to bylo taky skvělý, moc jsme si to s vámi užili a budeme se těšit i na dnešek. 7-7, je to nachystáno, další šance vyhrát, jenom bych rád dopředu řekl, pokud budete na státní svátek, ráno brzy vzhůru, soutěžíme taky.
2: Tam nebude volat tolik lidí, je dost velká pravděpodobnost, kysáci, že spousta z vás bude spát, proto vy, co voláte od začátku roku, budete mít větší šanci.
1: A teď mi řekněte jednu věc, to jsem nikde neslyšel, v pondělí otevřeno nebo zavřeno v obchodech?
3: Aha.
1: Já v tom mám vždycky zmatek.
2: A teď mi řekni, jak je to v Polsku.
1: Jo, počkej.
3: Jo.
2: Tam asi mají otevřeno.
1: Hele, tam asi nebudou mít český státní svátek, ne?
2: Otvírací doba.
1: Tak co, kdo to první najde?
2: Já napsal 28. října, já jsem taky blbec.
3: Jak je to? Aha, dobře.
2: Otvírací doba, kde je? Jo, to jsi našla stejný.
1: Tak, ale takhle moderátoři hledají informace. Tak, já mám posledních 5 vteřin, jinak se to kysáci nedozví. 4,
3: obchody zůstanou uzavřené.
1: Je to dost možný, veď?
3: Jsem však 28. září, kdy si Česko připomíná Den české státnosti, nepatří.
1: Takže?
3: Mělo by být snad otevřeno.
2: Pozor, 28. září dle chytrýho, velké obchody na 200 metrů musí mít zavřeno.
1: Tak co teda?
3: Tak no, já
1: domluvte se.
2: Benzínky, lékárny a některé malé prodejny mohou mít otevřeno.
1: Malé prodejny.
3: Tak bude asi zavřeno ve velkých obchodech.
1: Jednu písničku jsme dávno mohli odehrát za tu dobu, co to tady hledáte.
3: Proč už ji ale nehraješ doma?

0: mě napadlo. Někdo volá do Kisu, víš, jestli není chytřejší než vy dva. Rádio Kis, halo? Halo? Halo, Kaufland? Což on to zkušá. Jak to zkušá?
1: To zkušá, jak zkušá?
2: To zkušá, jestli to funguje.
0: To jsi blbý nebo co? Když volám, tak mluvím.
3: Dobře.
0: Co?
3: Nevím.
0: Jo, ty nevíš. Aha, děkuji.
1: Počkej, děkuji. Ne, řekla zdravím.
0: Ne, řekla nevím.
1: Řekla zdravím.
0: A proč voláš?
3: Zdravím.
0: Ahoj.
3: Kvůli tomu, abych vyhrála.
0: Ty jsi vyhrála? Že o tom nevíme.
3: Ne, jenom.
4: Prosím tě, správná odpověď je A, B nebo C.
0: Počkej, naše posluchačka volá do soutěže 7-7, 15 minut před 7 ráno.
1: No počkej, to ona volá právě, aby se dovolala, ale dovolala se,
0: hele,
1: to je pravda.
0: Vydržíš,
1: no,
0: vydržíš nám na lince teda?
3: Určitě
0: jo. Jo, až do 7?
3: Jo, určitě jo.
1: 15 minut.
0: Teda.

0: Haló, naše milá posluchačko.
1: Ano, ano, slyším vás.
0: Ahoj, ty vydržíš ještě další písničku?
1: Určitě jo, já ráda poslouchám písničky.
0: Tak jo.
2: Tak jo.
3: Ideál.
2: A prosím tě, když máme chvilku čas, nevíš, jestli v pondělí budou otevřený nebo zavřený obchody?
1: Určitě nevím.
2: Nevíš, tak dobrý. Tak vydrž, jo, vydrž.

0: Haló, naše milá posluchačko, stále držíš?
1: Stále držím.
0: Jsi skvělá. A už jsi zjistila, jak je to s těma obchodama, jestli jsou otevřený nebo zavřený v pondělí?
1: Bohužel ne, já tady mám takový bídnej signál.
2: To je škoda teda.
0: No, co s tebou?
2: No, protože že jo, o tom jsme se bavili, jak to bude v pondělí, když je státní svátek. Hmm. Budou tedy velké obchody zavřené, a nebo ne? Radku?
3: Ahoj, dobré ráno, tam děláte po ráno pěkný guláš v tom. Já myslím, že mají svátky zavřený. 28. říjen je přece svátek svatý Václava, měl by být zavřený.
2: Tak to je dobrý guláš. My děláme guláš a ty nám řekneš 28. říjen a my tady chceme vědět, jak to bude v září.
4: No, tak teď už teda vůbec nevím.
2: Tak kdo v tom dělá guláš teda?
4: Všichni.
0: 28. září, jestli jsou obchody otevřeny nebo zavřeny, nám řekne Klára.
5: Pracuju ve velkém Zvěrimixu a máme zavřeno, takže si nakupte, bude konec světa a jeden den budou mít obchody zavřeno.
2: Klárko, přesně. Jo. To teď o víkendu bude jak před Vánocema, vám říkám. Jeden den zavřeno a my budeme šílet, že umřeme.
0: Čekaj, jak je to v tom Polsku?
2: Bez jednoho jediného dne. Přitom naopak je skvělý, že si holky kluci, jo, co jsou za kasama, odpočinou,
4: ano,
2: že jo?
4: Já si myslím, že je chytrý jít si nakoupit už v sobotu, protože právě v neděli budou,
2: pravda,
4: hodně lidí chodit,
2: hele,
4: nakupovat.
2: Normálně ta naše posluchačka, on tam něco dělá, teď to slyším. Haló, co tam děláš?
1: No, já jsem nervózní, takže chodím sama zpátky.
2: A počkej, a z čeho jsi nervózní?
1: Na tom soutěže 7-7.
4: Já jsem myslela, že z toho čekání.
2: Hele.
1: Ne.
2: Šlo by to nějak, protože víš co, 7-7, to by nám posluchači potom vynadali, kdyby jsme řekli, že jsme tady někomu zvedli telefon před 15 minutama. Můžeme dát.
1: Já věřím, že to odpustí.
2: Jo, oni ti ho odpustí. V tobě jo, ale nám ne.
0: Dobrá, dobrá.
2: Nějakou cenu útěchy můžeme vymyslet.
0: Když teda voláš do soutěže 7-7, kde hážeme kostkou, mm-hmm, to vynásobíme 1000, to číslo, mm-hmm, co padne. A jelikož není 7 ráno, ale zase bychom ti chtěli udělat radost, mm-hmm, tak co mi padne teď na kostce, to vynásobím počtem vůní a ty ti pošlem.
2: Jako kysácký,
0: no,
2: jo? To je hezký.
0: To by šlo, ne?
4: A nějakou samolepku tam nepřihodíš?
0: Ne, jenom vůně.
4: Aha.
0: Tak hele jo, 3, 2, 1.
2: Co padlo? A teď padne 6, ne?
0: Ty vole, 6, fakt že jo, nekecám, nekecám.
1: Fakt jo.
0: Vyhráváš 7 vůní.
2: Bereš to? Ale budu... No takhle, ber nebo neber, protože kdybys řekla ne, my ti nic jiného dát nemůžem.
1: Ale to docela škoda, nemyslíte, já se už od začátku roku už volám.
2: Jo to jo, to je skvělý, a ono je vás víc, co volá od začátku roku již, tak aby nám to neměli za zlý, že jsme tady někoho takhle upřednostnili.
1: A určitě budou to, mi to odpustí, já vám taky. A zvládli jsem vyhrála Česku, víte, jaký štěstí mám v podlahé době.
4: Jak se prosím tě jmenuješ?
1: Gabina.
4: Gabi, ale zase nebyla by to škoda, kdyby si ty vůně nevzala? Víš, bude ti takhle dlouho vonět auto.
2: Ono jich je tolik, že aby si je odnesla, Gabča, tak si je může dát takhle jako do podpáže, víš? Jako když neseš něco velkého a budeš krásně kysácky vonět normálně, kamkoliv půjdeš. Jopi vidím Gabču, jak jde s těma vůněma takhle. Je no, Gabi, hele, teda je to zajímavý vstup tohle, to jsem taky dlouho nezažil, ale heleď, řekni si, vůně a nebo nic.
1: No tak holci vůně, no, hodně mě to zamrzí.
0: Přála by si teda tyhle těch 7 vůní, je to teda tvoje přání koneční, dalo by se říct.
2: Jo, prej.
6: Výzva přijata.
2: Tohle je to tam. Já věděl, že tam chceš Gabču dotlačit. Jo. Gabi, my to s tebou jdeme doladit, ale můžeš klidně do soutěže 7-7 ještě zkusit zavolat, jo?
1: Myslíte, že to stihnu, jo?
2: Já si myslím, že jo.
1: Dobrá, tak to to poštěstí, no. Zázrak se vám dovolá.
4: Neboj se, do konce roku je ještě času dost, kdyby to nevyšlo dneska, volej další všední dny.
2: Zdravíme tě, měj se, Gabčo.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ty se to moc nelíbilo, Gabče.
0: Ale chápeš, že padne 6 takhle jako na zkoušku?
4: Ale
0: opravdu.
4: Tak, jako, moc jí to nevonilo.

0: Jeden z posluchačů už s námi neměl trpělivost ohledně toho, jak budou otevřené obchody na svátky, tak nám poslal krásný plakát, u toho je jenom připsáno vytisknout a připíchnout na zeď.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Teď se jdeme podívat na silnice. Na Karlovarsku na silnici 25 u Jáchymova havaroval osobák do svodidel a ještě se bouralo v Praze v Zenklově ulici.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
3: KISS Active Weekend.

0: Víkendu odvysíláme. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna v úvodním kole podpořila změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Ministryně financí Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku. Návrh pozitivně hodnotila i opozice, která k němu i tak chce dávat své návrhy na vylepšení. Přibližně 43,3% Španělů uvádí, že mají nízké nebo velmi nízké znalosti o tom, jak se zachovat v případě lesního požáru. Dalších 9,9% přiznává, že nemá žádné znalosti, zatímco 35% hodnotí své znalosti jako vysoké nebo velmi vysoké. Vyplývá to ze čtvrtého průzkumu o civilní ochraně, který provedlo Španělské centrum pro sociologický výzkum. A teď zpátky domů.
2: Město Plzeň jako první v Česku testuje systém, který hasičům umožní bezpečněji a rychleji projet křižovatkami. Nová technologie předem připraví semafory na jejich průjezd a díky aplikaci v palubních systémech aut informuje řidiče o blížícím se vozidle ještě dřív, než uslyší sirénu. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: I s českým tenistou Jakubem Menšíkem dnes začne v Londýně 9. ročník exibičního turnaje Laver Cup. Výběry Evropy a světa se utkají na tvrdém povrchu v O2 aréně do neděle. Titul obhajuje tým světa, který zaútočí na čtvrté vítězství. A teď už začíná soutěž 7-7. Hodně štěstí.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: Pořádně jsme to tady nádherně rozjeli. Tak teď ještě, aby to padalo na naší hrací kostce.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: Celoroční soutěž 7-7 je tady opět po 7. hodině, tak jako každý všední den budeme házet kostkou.
4: A číslo, které na kostce padne, vynásobíme tisícem a tolik peněz vám dáme. A v případě, že padne šestka, přihodíme tisícovku a vyhrajete 7 000.
0: Magda se dovolala. Vítej na Kissu, Magdo, ahoj.
5: Ahoj.
0: Aby jsme věděli, odkud ty jsi, Magdo?
5: Kousek od Jičína.
0: Dobře. Dneska pracovní den, klasika u tebe.
5: Ano, pracovní den a po práci jedu s partnerem na wellness, takže jo. Komu se hoděj.
0: No hele, to je dobrý, takže využijete toho prodlouženého víkendu.
5: Určitě.
0: Správně. A hlavně bez dětí, to je vtipný. Počkej, kdo bude hlídat děti? Babi s dědou nebo kde budou?
5: Babi s dědou.
0: To je správný. Mm. Takže Magdi, teď ti držíme palce, Patrik je připravený, slyšel jsi, jo, wellness? Mhm.
6: To stojí spoustu peněz.
0: Bazén, proseko.
6: Jo. A večeře.
0: A večeře, dobrá. A večeře. Tak ať je tam šestka, Patriku.
6: Magdo, jdu to tam prásknout.
5: Jasný, držím palce.
4: No.
0: Nevypadá špatně, Patrik.
6: No.
0: Co,
6: Magdo?
5: No.
6: Je ten wellness drahý?
5: Tak normálně.
6: Kolik, jenom zkus říct, kolik třeba odhadem tam necháte peněz.
0: No to bude hodně za celý víkend.
6: Za celý víkend?
0: Si myslím, ne.
5: No
6: tak to se ta šestka tím pádem bude hodně.
0: Cože?
6: Vyhráváš 7 000!
0: Konfety!
6: No to není možný.
0: Je tam, konečně. Magdi, ty můžeš volat svému partnerovi. Je to manžel nebo přítel?
5: Přítel,
0: tak mu zavolej, že máte 7 000 navíc, že to utratíte o víkendu. Jo?
5: Zavolám, jsem si ráda, děkuju.
0: Nemaj zač, doma všechny pozdravuj a moc si to užijte.
5: Děkuju.
0: Měj se,
5: ahoj. Taky vám zdravím. Děkuju, ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Ty jo, ten má šeskový král tohle.
6: Pán zámku, já mám šestku.
0: A jedeme dál, nezapomeňte, i na svátek se bude soutěžit.
1: 7-7. Pondělí. Opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: zpívá, Patrik.
1: Já jsem mám zpívá. Radost,
0: mám radost. 7000 rozdáno. A tohle si poslechněte. Ahoj, raní trojko. Tak do 7-7 se nám dovolat nepodařilo. Mohli byste nám tedy zahrát nějakou pěknou písničku? Jsme právě teď na cestě do Benátek, odkud pak budeme pokračovat ke Gardskému jezeru. Tak ať máme v autě veselej. Děkuje Hanka, Nínka a Daniel. Moc vás zdravíme. A tyjo, Gardské jezero, to si tedy myslím, že znamená Lago di Garda, ne?
1: Jo.
0: Gardské
2: ano,
0: jezero.
2: Ano.
0: Takhle, víte, jak to uděláme se soutěží 7-7?
1: Jak?
0: 10krát Lago di Garda velice rychle za sebou. Patrik řekne během 10 vteřin, pokud se nepřeřekne, tak se bude soutěžit znova.
1: Lago di Garda, Lago di Garda, Lago di Garda, Lago di Garda. Počkej, já se ale chci přeříct, ne, aby se soutěžilo znova.
0: Ne, ty ses neměl přeříct.
1: Aha.
2: Ale přeřek ses.
0: No. No, mohlo se soutěžit znova, no.
1: No tak ale, no to jsem, já to nečekal.
2: Patriku, odejdi. Odejdi.
1: Počkej,
0: ale on by šel rád, on chvátá do toho Polska.
2: Jo, to je pravda, zůstaň.
0: To ne, ty tady budeš, ale.

0: O prodlouženém víkendu bude krásně, nejspíš budeme hodně cestovat, tak si slibme jednu věc, že se společně postaráme o to, abychom se všichni v pořádku vrátili domů a hlavně bez nehod. První podzimní den byl spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. A přitom stačí tak málo. Ubrat a nechvátat.
1: Podle statistik je nejrizikovějším dnem sobota. A kolem 2 hodiny ráno je dokonce více než čtvrtina všech nehod způsobena nepřiměřenou rychlostí. Dost možná proto, že si člověk řekne, hele, kluci nikde nejsou, neměří se, jedeme, jsem tady sám. No a pak srazíš srnku, divočáka, nejeli protijedoucí auto a tak dále, tak dále.
2: Klouzne to, může to být pěkně mokrý.
1: Krásný víkend navíc nejspíš přiměje i motorkáře ještě jednou vyrazit a užít si jízdu. A právě u motorek je rychlost obrovský problém. Stojí za více než 45% všech jejich nehod. Pokud se tedy motorkáři stane dopravní nehoda, z 45% je to právě kvůli nepřiměřené rychlosti. Takže vy za volantem, nohu z plynu, a vy na motorce, pravá ruka, jo, tam se přidává, pravou rukou trošku míň. A hlavně všichni v pořádku domů. Tak jsem se to taky pěkně zamotal. Taky zpomalo, Romane, když mluvíš, jo? Jo, jo, budu pomalejší. No a teď tam pustíme tohle rychlý, jako jo.
3: No more, no more.
0: Nevíc.
1: Nevíc.
0: Kolik se má.
2: Pozor, to se hodí.
0: Jo.
1: A kdybyste měli nějaké info ze silnic,

0: No More a 90 na Kisu. Pojďme na silnice. Jak to teď vypadá?
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Není na to slyšet veselého řidiče.
2: Já jedu z Noční a cesta z depa Hostivař až do Malé Lečice byla naprosto bez závad. Tak dobrou a hezký den.
0: Přeci jen někde problémy jsou, pokud přijíždíte do obce Plavy od Držkova, tak potkáte hasiče, ano, Míšo, opravdu se ta obec tak jmenuje, potkáte hasiče, protože na silnici je vylitý olej.
3: A připomínáme nehodu, která se stala na Karlovarsku na silnici 25 u Jáchymova.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila novelu koaličních poslanců, která míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Předlohu teď posoudí ústavně právní výbor. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko-Halle a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.
0: Sport.
1: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KIS s Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al día!

0: Hezké ráno, kysáci, začneme krátce po 7:30 dotazem od Petry. V kolik bude vyhlášení soutěže o lístky na Lunetik? Peťo, dneska po 9:00 dopoledne s Alešem přímo z Lunetiku.
1: Taky nás zdraví pekař Honza, který je nadšený, že v pondělí je státní svátek a on zůstane doma ležet v posteli. To ti přejem, Honzi.
2: Zdenda poslal taky textovku. Aktuální info, které ho zaujalo, jo, to si poslechněte. Poslanecká sněmovna na včerejším zasedání jednomyslně schválila zákon, který upravuje podmínky pro reprodukci hudby v jednací síni.
1: Počkej, a oni ve sněmovně pouští nějakou hudbu?
2: No, teď nejspíš ano. Stanovila, že na začátku každého jednacího dne zazní písnička, na které se dobrovolně politici dohodnou. Favoritem je prý píseň od bratří Ebenů. Ráno.

0: a ne.
1: A je tam na výběr ještě něco?
0: V případě obstrukcí, co tady dál Zdenda píše, je předseda Poslanecké sněmovny České republiky oprávněn pustit jinou písničku.

0: nemusí se nechat, budou to tam mít veselější.
1: Jo.
0: Budou to tam mít...
1: Be happy!
0: No hele!
2: Ranní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Golden K-pop, bylo tam někdy něco českého, tedy jako rubrika Hej Šašo?
1: Nepamatuju si.
2: Taky nevím, že by tam něco zaznělo.
0: Naše posluchačka nám dala tip na jeden song a tam něco je, a ne českého, jo? Tam je jedno jistý jméno slavné osoby a schválně, jestli vám dojde, koho tam uslyšíte. Patrik Tápe. Co?
2: Ty, já nevím.
0: Tak si to řekni, Míšo.
1: Jasně. Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan.
0: Jackie Chan? Kdo to byl Jackie Chan? Jaký bojový umění, to asi nevíme přesně, dělal,
1: jo,
0: viď?
1: On toho dělal víc, ale tak on byl hlavně výrazný díky jeho filmům, že jo, kde skvěle spojil prostě adrenalinové věci a komedii a všechno, to je legenda.
0: Hej Šašo, Jackie Chan, jo, furt to opakuju dokola.

0: Filmové tipy.
1: Jeden z nejlepších seriálů Apple TV se vrací s šestou řadou. Britská šestidílná série Slow Horses nás zase vezme za tím špinavým, cynickým, ale geniálním špionem, který navenek sice působí jako vyhořelý chlap, ale ve skutečnosti je stále o několik kroků před ostatními. Proto taky vede skupinu podobných zhýralců, s nimiž řeší složitý kauzy. His name is Jackson Lamb, vlastním jménem Gary Oldman. První díl už je venku, tak sedejte a nechte se unést. Z KISu doporučuje Katka Čepelíková.
0: V KIS Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: jste se těšili na pátek a na prodloužený víkend. Ranní trojka je s vámi. Tady ve studiu padly jenom tři slova, co si pamatuju. Brno, Meta a Jména.
1: Jméno jedno. No tak povídejte, co vás zaujalo, teda Patriku, za tebe?
2: Tak já teda začnu. Meta přichází s vlastním Tamagotchi v podobě klíčenky. Představ si klíčenku, kde máš obrazovku, ty si tam navolíš nějakýho mazlíčka, nějakou postavičku, dalo by se říct, a Meta tím chce pomoct lidem, aby vytáhli klíče a měli AI hned po ruce, že se toho Tamagotchiho na něco zeptáš, on ti odpoví a nemusíš vytahovat mobil.
3: Teď si řek pomoc, ty věříš tomu, že Meta chce pomoct?
2: No spíš chce monitorovat, ale je to zajímavý.
3: Míša, co ty?
1: Kontroverzní Britka, no. Modelka z OnlyFans vydražila právo na pojmenování svého dítěte za 34 milionů korun.
3: To jsme slyšeli, no, to
1: jo,
3: víš.
1: To tak je něco.
3: Tohle čeká vás, viď, Patrik teď jde se ženou do Polska. Možná, viď? A potom teda, že byste dali jako nabídku několika men a my kysáci bychom dražili. Jo.
2: A milion mi stačí, jsem si v pohodě.
3: Tak to já mám českou informaci. Nová brněnská multifunkční arena se tento víkend představí konečně veřejnosti.
2: Wow.
3: Celodenní program nabídne vystoupení známých interpretů, gastronomii, jasně, dobrovolné aktivity i možnost nahlédnout přímo do prostor nové haly. Ale kolem toho byla mela, protože tam se samozřejmě nevejde spoustu lidí. Myslím, že asi 2000 lidí maximálně. No a je to beznadějně vyprodaný, jo, už se tam k tomu nedostanete, ale tohle je dobrý, jelikož program bude i venku, počasí vychází, tak to asi bude stát za to.
2: Tahle hala má být opravdu velká a já se těším, chci do Brna vyrazit.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přinášíme informaci z dálnice D55. Pokud jedete z Otrokovic dál na Hurín, tak bohužel na 30. kilometru havaroval motorkář.
2: Lukáš dává vědět o nehodě, která se stala v Ostravě ve Slovenské ulici a na místě se tvoří kolony. Dál se bouralo ve Zlíně v Hradské, v Olomouci v Lipenské a ve Šternberku v Opavské jsou tři osobáky v sobě.

Nevorej. To je Bass Machine. Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na rádiu Kiss.

0: Počasí.
1: Pátek přinese zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci v prvním čtení schválili vládní návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na příštích 5 let. Jeho zrychlené projednání ale opozice vetovala a chystá se také předložit několik pozměňovacích návrhů. Někteří opoziční poslanci žádají spíše snížení takzvaných náhrad. Na těch si zákonodárci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun. Britská automobilka Bentley představila svůj první plně elektrický vůz. Cena tohoto modelu bude začínat na 5 milionech korun a výrobce slibuje, že zákazník absenci 8válcového motoru vůbec nepocítí. A teď zpátky domů.
2: V Karlových Varech začala ve čtvrtek stavba společného operačního střediska, složek integrovaného záchranného systému a dalších. Celkové výdaje dosáhnou přibližně 550 milionů korun a 350 milionů korun z nich, tedy téměř 63%, pokryje příspěvek Evropské unie.
0: Sport.
1: Portugalští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě prvenství v Lize národů v Lisabonu výhrou nad Walesem 1-0. Premiéra nových trenérů na lavičkách Nizozemska a Německa skončila v Amsterdamu remízou 1-1. Ve skandinávském derby zdolali Norové v Oslu Dánsko 3-2 a svého souseda porazili poprvé po 26 letech a 6 zápasech. Srbové v Bělehradě prohráli s Řeckem 1-2. Čeští fotbalisté vstoupí do soutěže v sobotu v Praze proti Chorvatsku. To byly zprávy v jedné minutě na Kissu a Tereza Jandová.
3: Za chvilku tady bude Rachot.
4: Připomeneme si další hvězdu, která bude na Millennium Explosion.
3: V O2 aréně.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A kdo letos vystoupí na už čtvrtém ročníku Millennium Explosion? Sigala, Košín, Pufendorf.
2: Pokračujeme s Ingrid, Safri Duo, ATC, například Basshunter, Technotronic, Groove Coverage a další, ale hlavně taky...

0: působí už 30 let. Jedna hvězda vedle druhé. Někteří to znáte dobře a děkujem, že jezdíte pravidelně do O2 Areny a někteří budou poprvé v životě na akci Millennium Explosion.
1: A na vás se taky těšíme, jo? Že uvidíte naživo, co všechno se za ten jeden večer odehraje.
0: Věříme, že vám padne brada. Až uvidíte i tu stage, nezapomeňte, lupeny jsou na 2000millennium.com. Jestliže by na vás tahle webovka byla složitá, tak jednoduše přes kiss.cz.
2: Radio Kiss. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: Kdybyste viděli Romana, jak si tady jede. Brooklyn Bounce, kteří budou letos v O2 aréně na Millennium Explosion. To je tvoje puberta, viď, Romane?
1: Přesně tak, to je puberta. To jsou ty časy, kdy člověk byl ve svém životě hudebním, protože jsem miloval taneční hudbu. A tohle jsme měli na kazetách, CDčkách, walkmanech, diskmanech. A pouštěli jsme si to neustále dokola.
2: Pouštěl jsi to i ve feldě, jak jsi měl?
1: Jo! Jenomže znáte to, víte, jaká dřív byla technika, jo? Protože buď jsme měli takový ty molitanový sluchátka, to asi možná vůbec jako nepamatujete, nebo ty repráčky v těch autech. Já když to pustil na hlas, Brooklyn Bounce, tak to znělo nějak takhle. Mně to přišlo hrozně dobrý.
2: Roman na Rudolfovských Budějcích, jo.
1: To byly časy. Kdyby člověk tušil, že se dožije doby, kdy dneska ta hudba je opravdu dokonalá, poslech sluchátek, reprosoustav a tak dále je na tak vysoký úrovni.
0: Ale víte, čeho jsem si všimla? Že se do módy zase pomalu začínají vracet kazety.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem viděla normálně známej, si pořídil kazeťák, normálně jako Walkmana.
1: Počkej, koupíš dneska normálně Walkmana?
0: Koupíš normálně Walkmana, designovýho, a pořídil si kazety a normálně to poslouchá.
1: Dobrý.
2: Walkman. Na temu za 1300.
1: No, dobrý. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Jinak tohle jsem ve Ferice poslouchal taky.
1: Jo, jo.
0: Jsme jeli s kulkama ze střední a
1: and sleep with me, shut up.
0: No to není dobrý zrovna zpívat. S kulkama v autě. Ale Honza na to vzpomíná, na ty starý krásný časy a těší se do O2 Areny na Millennium Explosion.
2: No lidi, já se zblázním, už aby to bylo, ty bláho, kdybyste viděli, tohle, s tímhle trackem jsem testoval domácí hudební reprosoustavu ve svém favoritu. Vyskolo mi to v okna.
0: Jo, vidíš to, tak ty jsi měl vyloženě favorita, no.
3: Jo, já se taky vzpomínám, že když jsme, já jsem z vesnice, a taky tam vždycky kluci přijeli s tím autem, teď otevřeli ten kufr, jo, a teď tam prostě byly ty repráky.
0: Víš, co to bylo, Míšo, když jsme si byli schopni na brigádě vydělat na subwoofer, jo, nebo na zesilovač, jo. Teď jsme chtěli k tomu jako kvalitní kabely, jo, a tak dále, to jo, my jsme tím žili všichni.
4: To chápu.
0: To byla nádherná věc.
3: A jak jsi tady pouštěl ten zvuk, jak ano, to znělo u tebe v autě, tak Adele se ti ozvala.
5: Těma reprákama v té tvý feldě. Já mám Peugeot 206, mám to úplně to samý, takže v klidu, já si jedu retro furt. Každopádně jedu na svatbu, zaspala jsem, ale ty vaše písničky, co poslouchám, co hrajete, no vy jste normální blázni, normálně ta cesta utíká krásně. Tak pa, pa, pa, krásný páteček.
0: Největší hláška Adele by byla, kdybys řekla, jak jsi teda říkala, že jedeš na svatbu, zaspala jo, si, že jsi nevěsta.
4: Přesně, přesně. On na tebe každej počká.
0: Adele v pohodě v Peugeotu, ne? Ale oni počkají, oni počkají.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme hlasovkou od Jardy.
2: Jižní spojka na konci Lanovýho mostu ve směru na Černý most. V prostředním pruhu zdechla pánovi dodávka. Pozor, je to tam kvůli němu zaštosovaný a ať ho někdo netrefí.
3: Na Mladoboleslavsku v Kosmonosech se v Průmyslové ulici srazil osobák s nákladňákem, v Bílině u Teplic se bouralo v Pražské a další nehodu řeší v Ostravě ve Výškovické ulici.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Informoval o tom večer Zdravotnický deník. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. V projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN to prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán a také útoky palestinských teroristů na Izrael.
0: Sport.
1: Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace České republiky rekordní trest, a to zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KISS.
2: Dá se říct, že je babí léto?
3: No ano.
2: Tak v tom případě nebude vadit letní hit.
3: Jasně.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Teď už to vidíme.
2: Bellini.

0: Dnes je krásný páteček, zabalíme si šáteček. Včera Martin rýmoval, Hoďku tomu věnoval.
1: Dnes budeme skládat báseň na slova taška, zub a kolo. Takže taška, zub, kolo jsou tři slova pro vaší báseň. Jsem zvědav, jak to dopadne.
2: Já jsem teda zvědavá, jaký mají kysáci básnický střevo.
3: Ať mám tašku nebo kolo, zubu já mám v hubě mnoho.
4: Hej ty na tom kole, navel tašku, ruce hore. Jestli to nebude šody dub, tak ti vyrazím přední zub.
3: Kolo, taška, zub, vracím se teď z hub.
5: Kolo, kámen, výmol, hub, zlomil jsem si přední zub.
1: Ano.
5: Z kola spadla taky taška, rozbila se mi tam flaška. Ani kolo, ani běžky, raději budu chodit pěšky.
6: Těžká taška, na kole připádu zub do háje.
1: Nakonec jsem se rozhodl, nebo jsme se tady rozhodli ve studiu, že by to mohla být Marcelka.
7: Jedu takhle, kopečka, v tašce chrastí kolečka. Nevybral jsem zatáčku, zub mi vypad z rypáčku.
1: Ano.
8: Kiss. Radio Kiss.
9: Radio Kiss.

0: Je 8.37. Dneska, když to vezmeme od konce, po 15. hodině uslyšíme křik, teda aspoň doufám, jo, že až vyhrajete dovolenou, že budete mít radost. Jednou jsme tady ve finále dovolené s cestovní kanceláří Blue Style zažili, že jsme vám předali dovolenou a řvali teda víc moderátoři než sama výherkyně, jako jo.
1: A výherkyně. Tak super.
0: Díky. Tak jo, no.
2: Nemáš zač,
0: no. Ježiši, vyhrá dovolenou.
1: Prosím vás, slibte nám, že jestli právě vy vyhrajete soutěž o dovolenou s Blue Stylem v Egyptě, že se budete pořádně radovat.
0: Pořád se můžete do soutěže zapojit u nás na webu, ve 12 hodin to končí definitivně, tak ať toho nelitujete, protože zanechte své jméno, zaškrtněte správnou odpověď a moderátoři dneska někoho z vás budou jmenovat nahlas do éteru. Když se uslyšíte, tak zavolejte, ať si vezmete dovču.
2: Můžu naposledy.
0: Ano.
2: Jsem Blue.
0: Ale co bude ještě blíž? Za 20 minut přijde Aleš ze skupiny Lunatic sem do studia Rádia Kiss. A to už je uzavřené. To hlasování o tom, jaký hit Lunatiku je úplně nejvíc ever na světě. To probereme. Ale Aleš vybere 3 vítěze, kteří příští týden přijdou do O2 Univerzum na zvukovou zkoušku. Mm-hmm. Osobní setkání s Lunatikama. Míšo, ty jsi to tady dneska řekla. Mm. To je věc, která se nedá koupit.
1: Ne, to prostě není žádná VIP vstupenka. To je něco, co prostě člověk může fakt jenom vyhrát.
3: Pro vás, co milujete Lunatik, to bude určitě skvělý zážitek, takže dneska to rozlouskneme.
0: To ucítíte? Možná bude obětí s Vaškem, Alešem, Davidem a Martinem.
2: Kdo objel Martina Kociana? Ha!
1: Někdo v kleši.
0: Protože Martin se příští týden chce připojit taky. To bude velký.

0: Co byla dneska pravda nebo lež?
1: Zalhali jsme dneska vůbec?
0: Dokážete to vůbec rozluštit, kysáci?
1: Někdy je velmi tenká hranice mezi faktem a fikcí.
0: Pokud tady přeletěla nějaká raní kachna, volejte hned po... Ne?
2: Už průběhu, můžete hned.
1: Takže telefonní číslo,
0: 210
3: 323
1: 323
0: Teď.
4: Dobrý, kdo říkám, co?

0: Ding dong song. Kachna. Ranního kisu.
1: Soni, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co je podle tebe ranní kachna?
2: Tak, Romane, já si myslím, že jsi říkal ty a bylo to s tou poslaneckou sněmovnou. Myslím, že před tím jednáním se budou pouštět tu muziku.
1: Ano, že se dohodli.
2: Že
1: si schválili písničku, kterou se vždycky bude začínat jednání.
3: Já na tom dělám, já na tom makám, a to už to dělám před týden na von. A ne, a ne, a ne.
1: A nebo tam byla ještě jedna. Ozval se nám poslucháč a ten říkal, že ho na tom nejvíce pobavilo ani ne ty písničky, které jsou samozřejmě skvělé, ale že se politici na něčem dobrovolně dohodli, že už jenom tomu přišlo jako největší kachna.
4: Dobrovolně.
1: Že se tam ty kluci a holky na něčem dohodnou, hele. Soni, ano, toto je nápad našeho posluchače z Dendy, takže se vyhrála balíček. Paráda. A řekni nám jenom, ať víme, co tvůj prodloužený víkend. Bude volno, odpočinej si.
2: Pracovní, teď
1: jdu
2: akorát do práce.
1: Teda, co děláš za práci, že budeš celý víkend pracovat?
2: No, v kuchyni.
1: No jo.
4: No jo.
1: Víš, co lidi bude chtít teď baštit na výletech a podobně?
5: No, to teda.
1: No jo.
2: No právě.
1: Tak ať chutná, my ti k tomu něco veselýho pošleme. Měj se hezky, Soni, ahoj.
2: Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kdo jede kolem Moravské Třebové, dejte si pozor, přímo na hlavní silnici 35, kde se stala dopravní nehoda.
2: Dál se bouralo v Ústí nad Labem, v Tovární a v ulici U Koupaliště, v Chrudimi, v Jabloňové, v Brně v Hradecké a v Pardubicích v ulici Věry Junkové.
1: A kdo se příští týden uvidí se skupinou Lunetik? O tom se rozhodne v příští hodině.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Best of Milan. Best of Milan.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Venku máme zataženo až oblačno, jen přechodně polujasno a ujediněle se objeví přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Za letošní rok došlo zatím k nejmenšímu počtu tragických nehod na železnici v kontextu posledních 5 let. Přesto na kolejích zbytečně umírá více než 200 lidí ročně. Policisté proto hlídají některé přejezdy a zásady bezpečného chování na železnici by se měly dostat i do výuky ve školách. Nedostatek dostupného bydlení je stále větší problém celé Evropy. Ve Španělsku, kde chybí 800 tisíc bytů, je krize obzvlášť hluboká a nyní doslova explodovala. Madridské úřady po dlouhé soudní bitvě vystěhovaly z bytu, kde žila více než 7 desetiletí, 87letou zdravotně postiženou seniorku. Bezohledný krok odstartoval protesty napříč velkými městy. A teď zpátky domů.
2: Město Plzeň jako první v Česku testuje systém, který hasičům umožní bezpečněji a rychleji projet křižovatkami. Nová technologie předem připraví semafory na jejich průjezd a díky aplikaci v palubních systémech aut informuje řidiče o blížícím se vozidle ještě dřív, než uslyší sirénu. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour české hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční aréna v Brně. Národní tým se už předtím v domácím prostředí představí dvakrát. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. To byly zprávy v 9 a ranní KIS pokračuje dál.
3: Rádio KIS teď poslouchají především ti, co fandí skupině Lunetik.
4: Za chvilku se těšíme i na Eleše ze skupiny Lunetik.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS. Be happy.

0: hrajou na tom kysu, co? Takže je to tady.
1: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunety.
0: Wow. To byla událost posledních dnů, kterou jsme žili tady na Rádiu Kiss a dneska se to rozlouskne, protože Aleše máme ve studiu. Dobré ráno, ahoj Aleši.
2: Dobrý den, čau kysáci.
0: Nazdár.
2: No, nazdár. Já jsem tady správně, vy jste hráli tu starou italskou vypalovačku, teda v nový verzi.
0: Trošku rychlejší verzi.
2: Takže se sem hodím vlastně, jo.
0: No to vždycky.
2: Jo,
3: ty jsi taky takovej v nový verzi.
2: Ale počkej,
3: jsi úplně jak vyměněnej.
4: Aleši, nejsi žádná stará vypalovačka.
2: To jsem, sakra. Ale přivezl jsem vám, hele, chtěl jsem koupit šampaňský každému.
0: Jo.
2: Ale dole tady v obchodě pod váma nemají jahodový a ani to ananasový, aha, nebo kola, rozumíš, takový ty dětský šampaňský.
0: Ty příchutě a takhle.
2: Jo, ty jsi chtěl.
0: Rychlý špunty, jak
2: tak
0: tomu říkáme.
2: Míše jsem vzal tady růžový granát. Někomu něry a někomu dva párečky v rohlíku.
0: Hele, jako ty bych klidně vzal, jako.
2: No, tak vidíš.
4: To je nehodné.
0: To si dáme.
2: Já myslím, že Míše bych chtí párečky.
3: Víš co, Aleši, choď častějc.
0: Hele, ale to je jídlo, který vy teď přece klucí nemůžete, ne?
3: Právě no, proto ho nese nám, víš.
2: No, proto ho nesu vám.
0: Aha.
2: Víš, protože aspoň někdo musí mít radost ze sladkého, když my teď nemůžeme před koncertem, že jo. Je to za týden v pátek, tak už vrcholí přípravy, tak teď už vysekávám. Že?
0: To si říkám. Za prvý, jestli makáte, jestli vitamíny berete, hlasivky trénujete, asi jo, viď.
2: Hlasivky jsou trochu unavený, teď jsme měli závěr léta docela ostrý, měli jsme velký koncerty a do toho ještě taky jsme zkoušeli, takže trošku je člověk vyřvaný. Do toho takový ty první podzimní rýmečky, že jo, děti ze školy to přinesou.
3: Jasně.
2: Alergie, měl jsem opuchlý oko, vypala jsem.
4: Ježiš, to jo.
2: Jaký klop, ty.
3: Na co máš alergii?
2: Asi na všechno. Tráva, kočky, psi, prach, houby, to je všechno.
0: A za týden je to tady v O2 Univerzum, 30 let se oslaví ještě jednou. Dobře jste řekli, viděl jsem to někde na videu, že minule to vlastně bylo ve čtvrtek,
2: no.
0: To jste nám kluci dali zabrat, protože my raňáci museli z vašeho koncertu jít vysílat. Teď to bude v pátek, příští týden, potom se v klidu můžeme vyspat.
2: Ano, a můžeme si to pěkně užít a i ti lidé nebo faninky z dálky můžou přijet a třeba v té Praze přespat na nádraží.
0: Dá se to
2: minimálně
0: vůbec ještě koupit vstupenky na příští pátek?
2: Ano,
0: ještě jde.
2: Jako ještě jde, ještě nejsme vyprodaný, ale chtěl jsem poděkovat i kysákům, kde jsme na 80%.
0: Super.
2: Wow. Takže loni bylo vyprodáno, letos třeba nebude, ale 80 je krásný, ale tu stovku kysáci dát můžou.
0: No
2: že?
0: To je týden a za mě si myslím, že zrovna týden před akcí se nejvíce vstupenky kupují.
2: Nejvíc koupíš.
0: Lidi si uvědomí, hele, jsem zdravý, nějaký peníze ještě mám, kámoši můžou.
4: Mámo, uděláme vejlet do Prahy.
2: Přijeď, mámo.
0: Ale pojďme si teď říct, o čem se hlasovalo v uplynulých dnech. Jestli toto je největší hit. No, nebo ať je hudba tvůj lék. A nebo? Tyjo.
2: Retro,
0: kdyby to vyhráli Only You, to by asi všichni koukali.
4: To by bylo velký překvapko.
2: Favoritka,
0: velký favorit, favoritka, no. Nebo hit, který jste často zmiňovali, Příběh malého chlapce.
2: Ano, to milují naše faninky. My ho hrajeme vlastně jenom loni v Univerzu a letos teďka za týden v pátek.
0: Jaké?
2: Jinak ho nehrajeme, protože

0: tenhle ten song, tak jsem si jistá, že v tom hlasování budou převážně ženský.
1: Hlasování je definitivně ukončeno.
2: Včera večer, ne?
1: Včera večer, v noci, nebo půlnoci.
2: Takže přišlo 12 hlasů, já jsem poslal 6. maminka další 6.
1: Heleč, je ukončeno a máme jména těch, co hlasovali. A my z těch všech vybereme za chvilku s Alešem 3. 3 z vás, co se osobně příští týden setkáte v O2 Univerzum s lunetikama. Přijdou na vaši zvukovku údajně, setkají se s vámi, podpis, obětí, no a potom se budou těšit na večer.
2: No my taky, a vy taky přijdete.
1: No jasně, že! Protože, Aleši, my vám něco přinesem.
2: Aha.
1: My vám na velkém baneru přineseme název toho hitu, který vyhrál tu anketu.
2: Takže já to dneska nedozvím. Ne. Proč jsem jel do Prahy 100 kilometrů?
3: Dneska nic.
2: Půl 7 ráno jsem vyjížděl.
1: Ne. Ono vám to trošku dojde, protože vaši manažeři a tak dále, ti, co se starají o tu akci, nám řeknou, v které chvíli máme vyrazit na pódium. A bude to těsně před hitem, který budete mít v playlistu, který bude vítězný.
2: Prsty, tak už jsem i já napjatej.
1: Tak uvidíme příští pátek a za chvilku Kysáci dojde na vás. Vybereme 3 z vás. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: novinka Davida Getty. A teď?
1: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic a zažijte osobní setkání s kapelou.
0: Toto jste tu slýchali každý den a je to ve finále. Už jsme si říkali, že o půlnoci bylo hlasování ukončeno. Ve studiu Rádia Kiss je s námi Aleš ze skupiny Lunatic. Aleši, tak ještě jednou. Víte,
2: dobrý den, pánové.
3: Ahoj.
0: Je to tady, ty za chvilku vybereš tři, kteří se budou moci setkat s vámi. A mluvili jsme tady o tom dneska ráno, že to je výjimečný dárek, protože se nedá koupit.
2: Ano. A ty nejlepší věci se nedají koupit, jo? Láska, zdraví.
0: Setkání s lunetikama.
2: Sex, no.
0: Sex, ten se dá koupit.
3: Se dá.
2: Jsme dospělí, víme, že jo.
4: I s lunetikama se to dá koupit.
0: Ty.
2: Hele, tak jako bylo. To je dobrý nápad. Měli jsme udělat soutěž o tohle. To je dobrý.
3: No ale v noční show, jo, u Sony Edit.
2: Ano,
3: třeba.
2: Možná by to bylo jako sice dražší, ale hele.
0: Tak Aleši, pořád je ještě týden do koncertu, jo. My jsme schopní zorganizovat cokoliv, hele. Ty jo, ty by koukali, kluci, kdyby jsi jim tohle oznamoval potom. Hele, asi to byl blbej nápad, ale odsouhlasili jsme
2: to. Jo, ale je potřeba promo, potřebujeme to vyprodat.
4: Přišlo dokonce i pět chlapů, ty jo.
0: To bude after party. Ne, vážně, tady jde o to, že teď vybereme tři z vás, co se setkáte příští pátek v O2 Univerzu se skupinou Lunatic. Příští týden je tam velká událost. Slaví se 30 let ještě jednou. První koncert byl vyprodaný, takže to kluci dají ještě jednou. A teď v lepším dnu, jak jsme říkali v pátek, abyste si potom po případě užili hezký víkend v Praze. A jak to uděláme teď? Jak do toho půjdeme?
2: Jste šéfové, kde máte klobouk s těma lístečkama?
0: Také se to nedělá už dneska.
3: Ne,
2: Karlovarská, nebo jak to bylo?
0: To se dá jako los. Zaonačit nějak.
2: No, vlastně, ve fotbale známe, ne?
0: Míšo, ty máš před sebou seznam všech těch, co hlasovali.
3: Ano, tak já budu rolovat, budu mít prst někde. Mm-hmm. A co kdyby teda Aleš řekl v jeden moment stop?
0: Přesně tak. Wow. On to dokonce teď Aleš natáčí, což je dobře. Mm. Jenom ti řeknu Lukas. Jednu takovou interní informaci. Ty kdybys to takhle točil, tak by to byl velký průšvih, protože budou vidět v tom videu všechny jména, e-maily a telefonní čísla.
2: A zavřou. Tak ne, tak já budu jenom takhle z dálky.
0: Takhle jo, z dálky, aby to nebylo poznat.
2: Takže
0: to by nás vynesli v zubech, asi kysáci, kdyby jsme takhle vytroubili všechny kontakty. Protože ty tam jsou ty kontakty, jelikož my těm posluchačům dáme vědět, aby věděli, kdy v pátek mají přijet a jak o ně bude postaráno.
2: Bílá stránka, rozumíš?
0: Je to dobrý, jo?
2: Jo, ten, jo, ještě máte tady.
0: Hele, jdeme na to. Aha. Takže ty roluješ,
3: ale
0: nedíváš se do monitoru, protože my si to nahráváme taky.
3: A kam mám rolovat? Můžu kamkoliv?
0: Nahoru, dolů, jak chceš. A Aleš řekne stop a přečteme první jméno.
2: Stop!
3: Mám tady jméno.
0: Tak pojď.
2: Wow.
3: První, kdo vyhraje setkání se skupinou Lunatic, je Alena Knitlová.
4: Alenka!
3: Alenka!
4: To je nejlepší, Alenko!
3: Kdyby náhodou došlo ke shodě jmen, říkám poslední trojčíslí telefonního čísla, to je 455.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme, máme to uloženo a jedeme dál, může začít znovu rolovat.
3: Roluju.
0: Nedívat se do monitoru, jestli nahoru nebo dolů. Jsou tam tisícovky jmen.
2: Stop!
0: Stop!
3: Já to nepřečtu.
4: To je výborný.
0: Moment. Aleš ti pomůže.
3: Veronika Goldbergerová.
0: Dobrý.
3: Jo.
0: OK, a konečné trojčíslí Veroniky Goldbergerové.
3: 579.
2: Tak Verčo, gratulujeme.
0: Tak snad máš velkou radost, na to slyšíš teď. A na

0: žijete taky, ne?
1: No jasně.
0: A vy taky. Myslím kysáky teď, jo. Slyšíme, ne? Slyšíte mě, halo?
2: Můžu ještě jenom, Míšo, když tam máš ten list na to rolování,
3: ano.
2: Můžeš rolovat ještě jednou, že bychom vyhlásili to extra sex VIP?
0: Jo.
2: Dech toho.
0: To je jiný seznam, ne?
1: Heleď, takže vy všichni, co jste se teď slyšeli, budete, ano, tady tleskáme, budete kontaktováni promo manažerkou skupiny Lunetic, ano. Všechno vám vysvětlí, co a jak. My se s vámi chceme setkat taky, až přijdete za Lunetikama, aby jsme vás pozdravili, udělali si nějakou fotku, no a večer se uvidíme, protože my chceme vyrazit na parket a koncert skupiny Lunetic i s dalšími moderátory, protože se nás chystá hodně z rádia, si s váma chceme kluci moc užít.
0: Je, tak to vítám, taky Terka Juščíková, aby mohla dorazit, jo, já ji furt jenom slyším, vidím, rozumíš, taková Skálka, ještě jsem jí neviděl tančit.
1: Čověče,
0: no jo.
3: Já si taky ne, ty jo.
1: Oni tady no, na Kysu znají, ale jako Jandovou.
3: No.
0: Jo, a jo, vlastně ona je Jandová.
1: Jandová.
0: Ona si zala Dalibora Jandu, že jo?
2: Tak to je dobrá ranní kafna.
0: Proto nikam nechodí, rozumíš? Ne, ale přijďte, těšíme se 2. října Lunetic O2 Univerzum. Jenom připomínám, budou holky, jakože naše kamarádky.
1: Super.
0: Bude Devs kapely Chaos, nebo respektive Pragounion. Jo. T-Base budou tančit, budeme mít zvětšenou kapelu, krásný pódium a bude i Tereza Prgnerová, která zase trošku naladí to ESO a tu dobu. A má to i logiku, protože i ona loni trošku byla smutná, že nepřišel Martin.
1: Jasně.
0: A letos Martin Kocián slíbil, že na jednu píseň přijde, takže budeme chvilku zase kompletnout.
1: Ty jo, tak to je velký, velká nostalgie.
0: A lístky ještě jsou, jestli to můžu říct.
1: No jasně, to víš, že jo.
0: Nebojte se toho.
1: Hele, Patriku, jinak, ono bude za chvilku půl, ty musíš vyrazit směr Polsko.
2: Přesně tak, jedu směr Polsko, musím to všechno stihnout, připravit a tak dále. Tak
1: prodloužený víkend,
2: nechám.
1: Víš.
0: Polsko.
2: Polsky.
0: Jo?
1: A Aleši, ty nám neodcházej.
0: Ano.
1: Ty si dal teď tak hezkou pozvánku, že bychom jí měli říct ještě jenom a měli bychom jí nahrát na video.
0: Jo, tak jo.
1: Jo, akorát nebudeš sedět tam, kde sedíš teď? Jo?
0: Jo.
1: A víš, kde budeš sedět?
0: Vykopnete mě někam.
1: Ne, ne, ne. Tam, kde sedím já.
0: Nekecej.
1: Ty zaspomínáš na starý časy.
0: Tě prsty. No tak
1: jo.
0: To je čest.
1: Kysáci, normálně Aleš bude tady u mixážního pultu. My ho v tom normálně toho starýho rádiáka necháme.
0: Tě prsty, tady čudlíku.
1: A on si to, on si to sám odbaví.
0: No
1: celý.
0: Tak jo.
1: Jo, to si naladím. Ahoj, Patriku.
2: Čauky, hezký víkend.
4: Ranní Kys. Každý všední den od 6 do 10.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Do studia přicházejí další, jako třeba i Martin Hájek, který se tu objímá s Alešem díky setkání po několika měsících, ne-li letech. A Míšo, my za chvilku opustíme mixážní pult.
1: Ano, a necháme Aleše, aby si připomenul svoje působení v rádiu, protože si to za chvíli tady všechno odvysílá sám.
0: Všechno, kompletně sám, pozvánka na příští pátek.
1: A já jsem ráda, že nám přinesl dobrou snídani, protože teď bude prostor na to si jí sníst.
0: Takže co vy na to? Aleš, za chvilku za mixpultem Rádia Kiss.
2: Tady vidím velký špatný.
3: Kiss Radio Kiss.

0: posloucháte Radio Kiss. Roman Anděl se tady hlásí, dobrý den. Chtěl jsem jenom říct, že dneska je to skvělý, protože přišel můj idol z mládí, Aleš Lehký z Noetiku. Ahoj Aleši. No nazdar, nazdar, čivoče, jak se máš? Ale jo, super, hele. Prosím vás, my jsme tady dneska samozřejmě, teď mluvím jako Roman, že ano, to jste pochopili, my jsme tady dneska vyhlásili soutěž výherce o největší hit kapely Lunatic, jo. Už víme vlastně, kdo vyhrál, jsou to dvě ženy a jeden muž, těšíme se na ně 2. října v Foutu Univerzum. My kysáci tam budeme taky, jo. Prosím vás, a chtěl jsem jenom říct, že Aleš, je se jako zajímal, jaká píseň vyhrála, že ano. Aleši, co myslíš teda? Tak jako mám nějaký tipy, ale vy jste mi to neřekli, jo, tak jsem trochu zklamanej, ale doufám, že mi to řeknete pak samozřejmě Foutu Univerzum ten pátek 2. října. No ale tak jako my přijdeme s Míšou, že jo, všichni kysáci budou vlajky, budou tanečnice, stripter a tak dále, jo. Takže to jsem jenom chtěl říct a prosím vás, a jestli bys mohl ještě pozvat lidi, jestli ještě jsou vstupenky. No ale tak máme 80% prodáno, takže lístky ještě jsou v obvyklých přeprodejích, v trafice, jo, třeba tam je mají taky, tak můžete dorazit kysáci, bez vás to nepůjde prostě, jo. A já bych jenom chtěl nalákat, protože kromě Lunatic, což je takový obligátní, to je možná nuda, bude i Tereza Pergnerová, klasicky ta nás navodí na tu atmosféru ESA, a k tomu taky bude Devs kapely Chaos, naši kamarádky holky, a konečně se nám podařilo, loni to nevyšlo, byl osloven Martin a letos Martin Kocián na jednu písni přijde. Takže Lunatic bude na chvilku zase ve 4. Jo. A ještě jsem chtěl říct, že tady byl nějaký návrhy na to, jako nějaký striptease, tak ten, když by ten koncert nejel, tak Tereza Jurčíková, respektive Jandová, která si vzala Dalibora Jandu, přijde taky. Jo. Ne, teď naprosto vážně, já bych chtěl všechny kysáky pozvat. Rádi vás uvidíme, uslyšíme, protože 30 slavíte jenom jednou v životě. Jo. Někteří i 50. Kolega Hájek, nebo kolik je to? 60 už, teď budeš mít ten rozeniny. 70 už. A vidíte, pořád dělá na kysu. Je to dobrý? Miluju vás všechny. A tady máte něco od Lunatic. Co jsi mi říkal? Enter. Kde je SKP? Počkej. Jo, tady je Enter. Jo. Podívej, čeveče. Tady tato je ta šavle, že jo?
1: Ano.
0: Jo, už tomu rozumím. No a tohle je náš nový single od Loštího světa. V pátek 2. října se na vás těšíme Foutu Univerzum. S rádiem Kiss!

0: Novinka skupiny Lunetik. A předtím moderátor Aleš Lehký za mikrofonem.
1: A prosím vás, berete mě, když byl ten casting?
0: Berete mě.
1: Jak my se mám ozveme?
0: Počkej, co to bylo něco? Chcete mě? Jo, tohle
2: jo,
0: to připomnělo.
2: Chcete mě?
1: To je pěkný
0: začín. Martin Hájek je tu s námi, taky ahoj.
3: Ahoj, čau, bezvadná písnička, jsem to poslouchal, čeče. Akorát Aleši má jednu chybu, jo.
1: Ano, nedělal jsi to ty.
3: Přesně.
1: Já viděl, že to řekneš. A navíc ty jsi legenda moderátorská, ale a, takže jako beru to.
3: Ne, je to fantastický prostě a je dobrý. Že vlastně vy přicházíte se starýma peckama, že jo, to k vám samozřejmě patří všechno, ale sem tam dáte i nějakou novou věc. Já myslím, že party jako vy, který se zapsali do hudební historie, mají právě na to oslovovat další novou muzikou. Já si myslím, že to je dobře.
1: Děkuju.
3: A vždycky mi trošku vadí na těch partách, který, nebo kapelách zpěvácích, který tady byli v devadesátkách, že vlastně na to jako prděj trochu. Pardon za ten výraz, jo. Ale že prostě oni mají přeci na to přinést něco nového. A vždycky to bude bráno dobře.
1: Jenže ono to bolí už trošku v určitém
3: no já věku. Vím, v tomhle věku, no tak jako...
1: něco
3: ale my tě pak odnesem dolů, to je v pohodě.
2: Navíc teda Aleši, ty jsi se pro mě teda dneska stal i moderátorskou legendou, yeah. Protože jsi jediný interpret a zároveň moderátor, který udělal rozhovor sám se sebou. Jo, kam se na tebe hrabe Chuck Norris?
1: Akorát neumím ten hlas, jako má Roman, víš, on má takový specifický...
2: On je jak kniha, víš?
1: No a ještě takový je furt vysmátej.
3: To nevadí, ale udělal jsi to bezvadně. To udělal jsi to bezvadně a tak to ti pak řekneme, na čem frčíme, ale víš co, je dobrý, je úplně nejlepší udělat rozhovor sám se sebou a naopak ty hlasy neměnit. Víš?
1: No mě to moc nešlo, takže vlastně to bylo sám.
0: A navíc do třetice ještě si pustil svoji píseň.
3: Jo.
0: To je jako, to tady brděl. Se nebude opakovat.
1: To
0: no,
1: nebude. Ale to jde jenom na kysu, jo. To by mi jinde nedovolilo. Děkuju pěkně.
0: Bylo to skvělý, jsem rád za ty naše tři výherce, co se můžou těšit na příští pátek, vybrali jsme je, budeme je teď ještě osobně kontaktovat a Aleši, Davide, Vašku i Martine, teď se hlídejte ten týden, ať na vás nesedne nějaký bacil, vy se můžete těšit
1: snažíme
0: na pátek
1: se.
0: A ať je to koncert všech koncertů.
1: Těšíme se na to, teď jsme zkoušeli s tanečníkama z kapelu, bylo to velkolepý, hraje to neuvěřitelně, ale co je důležitý, Vašek už týden nejed.
2: Jak to?
1: On má půst. Asi chce zhubnout.
3: Za týden, jo.
1: Za týden. No ale on už drží druhý týden ten boost. Takže možná v pátek bude úplně vypuštěný.
0: Pozdravuji všechny a příští pátek Foutu Univerzum
3: se
0: skupinou Lunetik.
3: Ahoj.
4: Radio.

0: Radio Kiss a je s vámi Martin Hájek až do 14. hodiny. A samozřejmě budu diktovat to nejlepší od 90. takže nás tam čekají třeba Scooter se vzpomínkou. No a blíž současnosti pak Robin Schulz.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady mám jednu dopravní nehodu, ke které došlo v ulici Gajdošova v Brně. Takže tady dejte pozor a kdybyste na cokoliv narazili, tak mi dejte vědět prostřednictvím aplikace Radia Kiss.

0: nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KIS.
0: Díky apce Rádia KIS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KIS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio KIS počasí.
4: Venku máme zataženo až oblačno, jen přechodně polujasno a ujediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Lesní hospodáři sčítají škody po suchém létě. Nedostatek vody zlikvidoval stovky tisíc sazenic. Jen drobní hospodáři mluví o uschlých stromcích až za miliony korun. Státní lesy České republiky se navíc obávají kůrovcové kalamity. Americký prezident Donald Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga na okázalém summitu, který byl bohatý na symboliku, ale chudý na obsah. Konkrétní výsledky schůzka nepřinesla a nenaznačila ani průlom v citlivých otázkách, jako jsou umělá inteligence, vzájemný obchod, Tajvan nebo válka s Íránem. A teď zpátky domů.
5: V Karlových Varech začala ve čtvrtek stavba společného operačního střediska, složek integrovaného záchranného systému a dalších. Celkové výdaje dosáhnou přibližně 550 milionů korun a 350 milionů korun z nich, tedy téměř 63%, pokryje příspěvek Evropské unie.
0: Sport.
4: Hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Dnes je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané v Litvínově. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň. To byly zprávy v jedné minutě a startuje dopolední KIS.
6: Yeah! Tak ještě jednou z dopoledníky jsem je s vámi Martin Hájek až do 14 hodin a sliboval jsem skútry, takže tady je jejich víkend.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.
7: Be happy. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: za balíček Rádia Kiss. Dneska to bude jednoduchý, stejně tak jako v předchozích dvou dnech. Ta středa, myslím, že se hodně povedla, to bylo náhodný zcela. Tam jste typovali bagr, není jahoda. Ty, kdo slyšeli, vědí, ostatní nevědí, nevadí. Včera jsme tady měli báseň na téma taška, zub, kolo, tedy respektive na základě těchto tří slov. A dneska bych to udělal úplně jednoduše. Co se vám vybaví, když se řekne pátek? A teď pozor, není to jenom o tom, že třeba budete mít volno, nebo naopak někdo bude chodit do práce, nebo jde do práce o víkendu. Co se vám vybaví, když se řekne vůbec víkend všeobecně, nejenom pátek, ale víkend všeobecně. A může tam být i nějaký z minulosti, třeba nějaký zážitek a tak dále, na který nemůžete zapomenout právě ve chvíli. A vybaví se vám to ve chvíli, kdy někdo řekne třeba a čeká nás víkend. A vám vyvstane tahle myšlenka. Není to nic složitýho, takže co se vám vybaví jako první, když se řekne víkend? Čekám na vaše hlasovky a jdeme na to, máme na to, bratru, 45 minut.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss a zatím jedeme hodně tematicky. Na začátku jsme tam měli Scooter Weekend, no a teď tady Cure Friday I'm in Love. A do toho máme dopolední téma, které jsem dneska opřel o v podstatě velmi jednoduchou otázku. Co se vám vybaví, když se řekne víkend? To znamená na první dobrou, co vám tam loupne, luskne. Ve chvíli, kdy se řekne víkend. Může to být samozřejmě potažmo pátek, ale ten víkend je dobrý, protože člověk může mít třeba nějaký vzpomínky na to, co se stalo. Kdysi dávno ještě a vybaví se mu ale to vždycky, když se řekne víkend. Taky tam mám nějakou vzpomínku, mám tam nějaký hezký, nějaký ošklivý. Ale převažují samozřejmě ty hezký, když se řekne víkend. Takže dneska to odstartuje Libor.
1: Čau Marťas, Karevský sáci. Ale víkend je jasnej, ne? Písnička od Skútru. Víkend.
0: No to už jsme měli. Čau. Libore, děkuju, Nikča.
2: Co se mi vybaví, tyjo, poslední dva měsíce práce.
0: Práce.
2: Není to jako moje placená práce, ale zavařuješ, stříháš keře. Staráš se o zahradu, tyjo, po sezóně, po létě, tyjo, takže možná radši je to lepší od pondělí do pátku v práci, v kanclu. Ahoj.
0: Ahoj, Nikčo, zníš trošku ufuněně, takže bych ti to i věřil, Lukáš.
3: Čau, jest do rady, já zdravím všecky. Vybaví se mi určitě při tom, že bude víkend, že budu trávit čas se svým synem, protože přijede z intru, z vojenského gimplu, takže máme čas jen pro něj. Čus, Lukáš.
0: To je moc hezký, Lukáši, užijte si to, Mišule.
4: Ahojky, ahojky, tady Míša. Takže při slovu víkend se mi vybaví víkend. To ne? Čauky.
0: To vypadá skoro na výherní apku. Při slově víkend se člověku vybaví víkend, bývá to tak. Ale ještě tam může být nějaká přidaná hodnota a na tu já právě čekám. Kiss, Kiss, Radio Kiss.

0: dnešní odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Katy Perry na Kissu a taky dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss, to se vám vybaví jako první, když se řekne víkend. Monča.
1: Ahojky, já jsem Monča a já když si představím pátek, tak prostě blázni mají svátek. No já si zalezu do pelíšku a vím, že prostě nemusím vůbec, ale vůbec nic.
2: Krásný den, čauky.
0: Děkujem, Mončo. Krásný hlas, člověče, teď mě napadlo, že by si mohla mluvit nějakou postavu z nějakého animáku. Mazenka.
3: Čau, eskámo, tak jako bývalý taxikář se mi vždycky vybaví víkend jako Rito. Já jsem to měl vždycky jako opačně než většina ostatních, to znamená ten víkend já jsem prostě jezdil ty kšefty až do rána a pak jsem si 5 dní užíval to volníčko, takže trošku naopak, tak čus.
0: Michale.
4: Tak Martine, tak víkend samozřejmě, to je krásné slovo, že bude mať někdo volno, například jako já, ale některý lidé také šťastně nemají. Potom grilovačka, gulášik, pivečko, posedenie s rodinou, paráda. Tak čus, Michal.
0: Semka.
5: Darec Marťas, tak tento víkend sice nebude prodloužený pro mě, ale myslím si, že bude úžasný. Teď večer posezení u cimbálu, zítra vinobraní a odpoledne od 6 do 9 u nás v Drnholci ve Světě dýní bude živá hudba a bude hrát klávesák od Bena Kristova. Tak doufám, že to bude špica.
0: Mirek?
6: Tak mě se vybaví, když se řekne víkend, že se v pátek kolegové na mě domluvili a při odchodu z práce mi řekli, tak jo, tak zítra. A já v sobotu o 4:30 ráno vstávám, jdu do práce, v práci zjistím, že tam nikdo není.
0: A ještě Terka, půjdeme do finále.
7: Co se týče pátku, jako zpívá Partová, jsme zase na začátku. Čau, Terka.

0: 44, jdeme do finále dnešního dopoledního tématu za balíček Rádia Kiss. Bylo to náročné, slyším to na vás, že máte jako za ten týden toho máte tolik, že se na ten víkend těšíte a jen dost těžko to lepíte dohromady. Ale jo, pár zajímavých odpovědí samozřejmě přišlo. Takže než dáme topovku, ještě tři kousky Michala.
1: Čauky. Při slově víkend se mi vybaví ranní budík, vstávačka a hezky s dětma ven. Obě dvě sportujou, hrajou softball, takže podpora rodičů je potřeba. Tatínci hezky hrabou hřiště, lajnujou, pomáhají trénovat. Maminky zajistí sváčů, oběd, hezky bufet a pokud se někdo zraní, tak aspoň základní ošetření a pofoukání. Užíváme si to a je to společně strávený čas venku na vzduchu a s tím, co naše děti baví.
0: Verunka.
2: Víš, co se mi vybaví pod slovem víkend? Moje krásné rané dětství, kdy jsem pod slovem pátek a víkend. To u nás znamenalo, že můžeme do 10 do večera jezdit na kole, lítat venku, přijít si domů akorát pro chleba a pro mikinu a jít zase ven a přijít až po 10. hodině večer s rozbitým kolenem. Ahoj.
0: Tak Verunko, krom toho rozbitého kolena, co ti v tom brání? Normálně lítej po venku o víkendu, jestli máš čas. Michal?
3: Co si představím? No já bych to viděl tak na grilovačku, pivečko,
0: ano.
3: Pustit si nějaký film na hezky. Plátně, projekt s projektorem. No, když už má být hezky, tak na závěr se skladit do bazénu, ne? Naposled,
0: no,
3: co?
0: Krásný, krásný. Jdeme na výherní kousek, který získá Jirka. Dneska získá právě Jiřík balíček Rádia Kiss, protože tomu se toho tam míchá tolik a připadlo mě to zajímavé. I ta kombinace byla zajímavá, i ta asociace pátku, soboty, víkendu. Tak Jirko, je to tvoje?
4: Ahoj Martine, těžká otázka při pátku, ale přesto něco vyplodím. Když se řekne víkend, vybaví se mi skútr. Když se řekne pátek, vybaví se mi Robinson. A když se řekne sobota, vybaví se mi Luděk. Tak čau.
0: Cože? Tak Jiří, moc gratuluju vám všem ostatním, děkuju, že jste mi posílali své tipy, já z toho teda budu ještě čerpat, jo. Protože shodou okolností s rodinou jsme si říkali, kam třeba vyrazíme na víkend, ale to se vás můžu zeptat později. Takže Jirko, máš tady balíček Rádia Kiss a ostatní díky moc, že jste zasílali svoje nápady a co vás napadne jako první, když se řekne víkend.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dopravní nehodu teď můžete narazit na silnici v obci Pardubice. Ano, je to poněkud široký pojem, takže hledejte. Víc informací tady nemám. Nehoda vás taky může potkat a zdržet v ulici Třídeji Dukelských hrdinů v obci Jáchymov, což je okres Karlovy Vary. A na nehodu můžete narazit taky v ulici U

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Venku máme zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno a ujediněle se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: V Česku se podle personalistů mění trh práce, i když je dlouhodobě nízká nezaměstnanost. Firmy sice mají menší možnosti při výběru nových zaměstnanců, podle průzkumů ale některé raději nechají místo neobsazené, než aby zaměstnali starší lidi, ženy v produktivním věku anebo s dětmi. Podle průzkumů ombudsmanky a brněnské Masarykovy univerzity některým firmám vadí už i lidé po 40. Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Oznámil to finský prezident. A teď zpátky domů.
5: Město Plzeň jako první v Česku testuje systém, který hasičům umožní bezpečněji a rychleji projet křižovatkami. Nová technologie předem připraví semafory na jejich průjezd a díky aplikaci v palubních systémech aut informuje řidiče o blížícím se vozidle ještě dřív, než uslyší sirénu. Pro KISS Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině B za suverénním Portugalskem. Dnes se představí v Azerbajdžánu. Utkání v Baku má výkop v 15 hodin a 45 minut. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
6: Teresko, děkujeme samozřejmě za zprávy a my pokračujeme dál v další hodině na šupu toho nejlepšího od 90. Tady jsou Chumba Wamba.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Dido a Dimitri Vegas, pamatujete Dido Aničku. Nicméně, pozor, teče vám takzvaně do bot. Rád bych vás upozornil, že teď byste měli dávat, ale opravdu pozor na to, co vám řeknu. Zahraju Kygo, Jonas Blue a pak bych vám rád řekl, že ve 12 hodin nám padá k jedné velmi, ale velmi důležité soutěži, takzvaně brána. Takže do 12 budete mít čas. Na co? To vám řeknu za chvilku. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Přesně tak, vyhrajte zájezd pro dvě osoby do Egypta. Mimochodem pro vaši informaci je to na 8 dní a 7 nocí. Stravování je tam all inclusive, pokoj v komfort s výhledem do zahrady, kde jsem minulý týden sám osobně sázel květiny, abyste to tam měli hezčí, ten výhled. A teď pozor, blíží se nám 12. hodina. Za 45 minut a kousek, nebo 47 minut teď, nebo 46 a 45 vteřin, můžu počítat odzadu, kdybyste náhodou chtěli. Padá klec, to znamená, uzavírá se možnost, abyste se zaregistrovali na www.kiss.cz a zodpověděli správně soutěžní otázku, která vám může přihrát finále, nebo vás přihrát do finále, které proběhne dneska po 15. hodině v odpoledním jumpu, kde tady Radek s Magdou, Magda už je zpátky mimochodem, tak v 15 hodin nebo po 15. hodině řeknou jméno jednoho z vás a poslední trojčíslí jeho telefonu a ten bude mít za úkol se dovolat do studia a když se mu to podaří, tak získá zmíněnou dovolenou, ale jak říkám, čas na www.kiss.cz se zaregistrovat a zodpovědět správně soutěžní otázku je jen do 12 hodin. To znamená 640 minut právě od této chvíle odpočítáváme, kdy uzavřeme brány téhle možnosti, abyste mohli vyhrát dovolenou. Takže odpoledne po 15. hodině a teď do 12. registrace.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
4: Kiss. Radio Kiss.
5: Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a já už jsem vlastně to upozornil v minulý hodině, že jsem si říkal v rámci tohohle dopoledního tématu, kdy jsme měli, teda v minulý hodině, kdy jste měli za úkol mi posílat apku, co vás napadne jako první, když se řekne víkend, tak já jsem na konci svých sil a žena říká, hele, můžeš se zeptat posluchačů a to bych mohl konec konců. Máte nějaký dobrý tip na víkend, kam třeba vyrazit s dětma nebo za nějakou, pozor, dospěláckou zábavou, že bych někam vyvez ženu, kde je draho a výjimečně by to nebyla třeba benzínová pumpa, tak svoje tipy posílejte, budu rád. A teď DJ Bobo na Kisu.

0: David Guetta ve vysílání Rádia Kiss. Díky za vaše tipy, které mi posíláte, protože je pravda, že já teď trošku beru práci Kiss a v Active Weekendu, anebo to tady můžu samozřejmě nechat i na víkend. Případný tipy, kam vyrazíte, ono člověku už taky docházejí nápady. V létě to bylo docela dobrý, hezký počasí, to znamená outdoorových aktivit je jako hodně. Teď už to počasí jako pomalu, ale jistě začíná stát za nic, takže děkuju moc krát třeba za pozvánku do Velkých Pavlovic, na vinobraní nebo od Terky pozvánku.
1: Tak já bych tě určitě pozvala do Pekla Čertovina, protože tam je to moc hezký, výborně se tam najíš, mají tam krásný wellness a děcka se tam vyřádí, je to tam fakt super.
0: No takhle, my máme se ženou už jedno peklo rezervovaný. Takže děkuju, Andrea.
2: Já se chystám zítra v sobotu na koncert Enrique Iglesias do Bratislavy. A třeba se i s někým tam potkám s vás.
0: Andrejko, děkuju taky za tip. Nevím, jestli do Bratislavy pojede někdo z kolegů, protože myslím, že jsme se tady bavili o víkendu, co nás kde koho čeká. Mně taky dneska ještě Brno mimochodem, ale to řeknu později. A tak nevím, jestli se tam zrovna od nás někým potkáš, ale ten koncert ti určitě teda 100% závidím. Ještě jsem tam čekal nějaký jako ten dospělácký typ, jak jsem tady jako mezi řečí jen tak prohodil, že bychom nechali doma děti a vyrazili bychom na nějakou tajnou party ve škraboškách.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dopravní nehodu teď můžete narazit v ulici Koliště v Brně, dále pak v ulici Všebořická v Ústí nad Labem. A v minulý hodině jsem tady mluvil o dopravní nehodě, která stále přetrvává, a to je v Pardubicích. Akorát jsme neměli konkrétní informace, teď už je máme, takže doplňuje Míša.
2: Je to u letiště ve odbočce, stojí tam MHD autobus, dva hasiči, záchranka, policajti a hasiči řídí dopravu, takže se dělá kolona na obě dvě strany.
1: Šťastnou cestu!

vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: Počasí.
1: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Podle průzkumu společností E.ON a Volkswagen by 41% českých řidičů mohlo přejít na elektromobil, aniž by museli výrazně změnit svůj životní styl. Rozhodování ale údajně často ovlivňují mýty a polopravdy o dojezdu nebo nabíjení. Průzkum také ukázal, že zkušenost s řízením elektromobilu mělo pouhých 14% dotázaných řidičů. Turisté nosí peníze. Nejvíce peněz u nás nechávají němečtí turisté, za nimi pak Slováci a Poláci. Zahraniční návštěvníci u nás letos v sezóně utráceli mnohem více než loni. Češi naopak během letošních prázdnin nejvíce nakupovali v Itálii a Chorvatsku. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Horoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropole, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat příští rok. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo i o instalaci světelné závory. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: V rychlosti jen připomenu, že včera se hrál hokej a hokejisté Hradce Králové zaznamenali první domácí vítězství v novém ročníku extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Je pravé poledne, přesně teď je s vámi Martin Hájek a dáme další dva vzpomínkový kousky, jedna Kaskádu a za chvíli Alexi Ulalala.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Ulala, Alexia a další vzpomínka na 90. pecku ve 12.06 na Radio Kiss, kde chci pozdravit Gabču, která je nemocná, která chtěla zahrát pro svoji třetí třídu nějakou písničku. Gabčo, my teď nemáme písničky na psání, ano, nemáme tady jukebox, ale i tak tě pozdravím a pro vás všechny ostatní, když vydržíte, tak já vám za chvilku, když jsme tady probírali, co vás napadá v rámci víkendu a toho, co rádi děláte o víkendu, tak vám taky řeknu, co my jako Češi o víkendu teda rádi opravdu neděláme.

Kaiser Chiefs a pořádná porce kytar ve 12.13 na KISu. No a sliboval jsem, že vám prozradím, co my jako Češi naopak o víkendu neděláme rádi. Ono takhle, ten výsledek toho průzkumu je víc než jasný a já teda je pravda, že některé ty body tam mám docela rád, takže pojďme si to shrnout, co neradi děláme o víkendu. Hluboký úklid koupelny a toalety, žehlení a nekonečné skládání prádla, velké nákupy potravin, tak to se přiznám, že já občas rád dělám, třeba v neděli, když mám pátek, jedu někam, dneska taky do Brna, sobotu pojedu pryč a pak v neděli se vrátím a většinou jako pozvu rodinu a když nejdeme někam, já nevím, na oběd, tak já jdu nakoupit a udělám nějaké jako takový jako lepší potraviny a udělám něco dobrýho k jídlu, třeba nějaký steak nebo něco podobného. Jestli jste teď v práci a měli jste krupicovou kaši nebo nějaký špagety, no tak chápu, že teď vám asi dělám chutě. Takže pojďme dál. Čištění spotřebičů. Neradi děláme o víkendu a dohánění restů do práce. Odpovědi na hořící e-maily a tak ještě kolem 10. hodiny třeba večer. Takže já to vemu znova, jo. Hluboký úklid koupelny a toalety. To miluju o víkendu, to je fantastický. Žehlení, nekonečné skládání prádla, to je pecka. Velký nákup potravin, jak já si tam rád mačkám v sobotu dopoledne. Čistit spotřebič, aby se to od pondělí všechno lesklo a dohánění restů do práce, odpovídání na pracovní e-maily ještě v 10 večer svému šéfovi. Vlastně počká, teď já jsem svým vlastním šéfem. Tak no dobrý, to sedí. Yes.

0: Hezky, pěkný, paráda.
1: Soutěž pokračuje.
2: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Radio Kiss. I Wanna Let You Down, jedna z pece, kterou já jsem si vždycky říkal, že ji taky předělám, ale už to za mě někdo vzal, tak teď už se o to pokoušet nebudu. Za chvilku vám na Kissu prozradím, že pokud čekáte potomka, chtěli byste pro něj jméno, tak za to jméno můžete získat ještě nějaký drobný peníz. Má to však samozřejmě háček, jako všechno na světě, není úplně jen tak. Tohle není teda háček, to je velký hák, takže teď Marky Mark, za chvilku Mia a informace, která se vám může hodit.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na KISSu.

opravdu libová mileniovka MIA ve vysílání Rádia Kiss a jinak mileniovkám se budeme věnovat dneska, protože je pátek, tak nezapomeňte večer s kolegou Martinem Hovorkou. A jinak, kdybyste, už jsem před malou chvilkou avizoval, chtěli doporučit v podstatě jméno, tak se to dá získat aukcí jméno pro svého ještě nenarozeného potomka. A teď se samozřejmě dohadujete doma, jestli to bude Pepík nebo Evička, tak to můžete udělat stejně tak jako kontroverzní Britka Tia, která má pseudonym Bonnie Blue a je to 27-letá tvůrkyně obsahu pro dospělé na OnlyFans. Tak ta to udělala šikovně, ta čekala Mimčo, dala to tam v podstatě do aukce a ještě za to slízla asi, nebo dostala, vydělala v tomhle případě 1,2 milionu liber, což je v přepočtu asi 34 a 300 tisíc milionů korun, si myslím, takže 34 milionů a 300 tisíc získala za to, že vlastně dala do aukce, tam se ty muži jako na tom podíleli a přihazovali nějaký peníze, takže má nejenom jméno pro svého potomka, ale i ještě nějakou drobnou. Tak jsem si říkal, že to je dobrý určitě. Chlapi, děvčata, chlapi vám to určitě povolí takovýhle obsah, ale já jsem si říkal, že nevím vlastně, já jsem tam nikdy nebyl, ale skutečně přísám, jsem tam nikdy nebyl, nemám tam ani žádnou registraci, nic. A tak jsem si říkal, jak to tam vlastně funguje, že taky bych možná, jako už konečně se měl podívat taky, o čem mluvím, že jo. A říkal jsem si, jestli je tam i nějaký obsah, který tvoří třeba muži. Když se dívám sám na sebe, sundám 10 kilo dolů, možná, že by to třeba někoho zajímalo. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, kdo by neznal Hathaway, Rock My Heart, a budu diktovat další muziku už příští hodině, třeba Culture Beat anebo Pharrell Williams.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: A teď budu děkovat Jirkovi za informace.
2: Dálnice D5, směr Rozvadov, 51. kilometr, čerstvá nehoda osobního vozu a dodávky. Teď přijela policie, je to asi se zraněním.
0: Děkujeme, Varys.
3: Ze Strážnice směrem na Veselý nad Moravou, u toho parkovišťátka, jak se prodávají draci, místní budou vědět, tak tady v té levotočivé zatáčce je tu dopravní nehoda, dvě osobní vozidla, na místě hasiči, policajti, řídí to tady kivadlově.
0: A ještě Lukáš.
4: Od Olomouce na Mohelnici, tak mezi 243. a 242. a pultým stojí osobák a nemají daný ani trojúhelník.
0: No a já dodám ještě jednu nehodu, na kterou byste mohli narazit, a ta je v ulici Novopatská v Praze. Šťastnou cestu, jděte opatrně.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, kteří míří hlavně na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přidání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Obce na Slovensku se v poslední době potýkají s nárůstem výskytu medvědů. Ochránci přírody proto vydali varování pro obce v Žilinském a Košickém kraji, u kterých lidé medvěda viděli. Na místa vyjeli zásahové týmy, aby situaci monitorovali. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Pokud se o prodlouženém víkendu chystáte cestovat metrem C, počítejte s omezením. Od zítřka do pondělí 28. září nepojede metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem. Nahradí ho autobusy XC. Dopravní podnik během výluky vymění dalších 460 dřevěných pražců za nové betonové.
3: Sport.
4: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Méně startujících měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Tenkrát do stih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: 13.01 a půl, je s vámi Martin Hájek a dost jsem flákal moudro dne tento týden, tak za chvilku si to poslední dáme.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ústojně pro kolegu Michala Kavalčíka, kterého zastupuju, tak dáme i jedno moudro dne, které se bude týkat sociálních sítí.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: A bude to v podstatě rychlovka. Dámy a pánové, milé kysáci, milé kysačky a milí kysáci, neberte Facebook tak vážně. Většina lidí vám dává lajky stejně, když sedí na záchodě.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: A už se nám to blíží, přátelé, kamarádi, milé kysačka, milí kysáci, už se nám to blíží, protože je to za necelý měsíc. Pondělí jsem říkal, pondělí to bylo 21. listopadu, to znamená necelé dva měsíce. A tedy od pondělka dva, teď už necelé dva měsíce, Praha O2 Arena, 19 hodin. Budeme se na vás těšit společně se spoustou skvělých a zvučných men Millennia, Bass Hunter, Safri Duo, Košín, Puffendorf, Groove Coverage, ATC Ingrid a tak dále. Pondělí se k nám přidal Sigala a taky tady zaznělo další jméno, velmi populární jméno, a to je zpěvačka Charlene, což je hlas hitu Jana Vejna. Ta se k nám taky přidává a já tady mám chlapíka, kterého bych rád dneska vyzdvihl, který tam bude s náma taky. A na rozdíl od těch ostatních, on má trošku jiný druh muziky, protože v miléniu taky vévodilo třeba R&B. A tohle je chlapík, který se vlastním jménem říká, nebo jmenuje se, má jméno, Darin Eugen Espinoza. A vy ho budete znát pod uměleckým pseudonymem Dante Thomas. A já jsem vybral jeden z jeho největších hitů, který natočil, a to je Miss California. Takže lístky jsou ještě pořád v prodeji a nějaká volná místa tam ještě jsou, tak se na to jukněte a 21. listopadu se uvidíme v O2 Arena.

0: Je číslo 2. Vstupenky kde?
1: Na Ticketmaster a Ticketportál.
2: Best of Milan. Best of Milan.

velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. KIS. Rádio KIS.

Posloucháte Radio Kiss a než se s vámi úplně budu loučit dneska, tak chci pozdravit všechny do Brna a všechny, co tam budou se třeba nějakým způsobem pohybovat nebo pojedou přes Brno večer, protože se těším v klubu Pitkin, kde si dáme to nejlepší z 90. a milénia i 80. nějaký starý pecky, na to vždycky dojde. Takže dneska večer si dáme takovou retrošku v klubu Pitkin v Brně, kde se na vás samozřejmě velmi, velmi těším. Teď ještě dva kousky, Chris Cross Amsterdam a Masterboy.

0: Takže Magda už je tady. Nazdar, Magdi.
1: Ahoj.
0: Nazdar. Už je tady s Radkem dneska plný polní. Ty jsi byla pryč, ty jsi byla na dovolený. Byla tady Soňa až do včerejška a vy tam dneska máte důležitou věc.
1: Ano.
0: A sice soutěž o zájezd pro dva do Egypta po 15. hodině.
1: Yes.
0: Takže to je důležitá věc. No a já jsem si tě sem pozval proto, protože já jsem tady dostal pochvalu od Týny, naší posluchačky. Jo.
1: Mm-hmm.
0: A já ji nejdřív pustím a pak pustím teda na základě toho vlastně, nebo řeknu, na základě čeho tahle pochvala vznikla. Jo.
1: Dobře.
0: Poslouchej dobře, je to strašně silný. Jako pro mě je to fakt jako. Je to silný zážitek. Jo.
2: Ahoj Marťo, teď si mě ale upřímně rozesmál, ty poslouchej, ty jsi strašně hezký chlap, rozhodně bys jsi měl co nabídnout, ale ty bys to tam roztrhal se svým smyslem pro humor. Bez ohledu na to, kolik bys jsi vážil, protože jak ty umíš být vtipný, to jen tak někdo neumí. Takže za mě takhle. Ahoj, Týna Island.
0: Já jsem si to musel pustit několikrát, protože jsem si říkal, jestli to není ironicky myšleno.
1: Hele, zazněla tam pár věcí, nad kterými jsem se fakt musela pozastavit. Říkám, doprčit, o čem jste
0: tady řešili. Já ti to řeknu, já jsem se tady jako tak rozvášnil na téma platforma pro dospělé, OF.
1: Ano.
0: A říkal jsem, že kdybych zhubnul 10 kilo, jestli by to někoho zajímalo, že bych tam třeba přidával nějaký jako chlapský obsah. Co si o tom myslíš?
1: Martinko, já si myslím, že ty, kdyby jsi schodil 10 kilo, tak už jsi průsvitnej, takže nemáš vůbec co schazovat.
0: Ty jsi hodná na mě, člověče, takový chvály dneska. To je nádhera. Já mám vždycky strach, když přijde tolik chvály, že pak přijde nějaký průšvih.
1: Já jsem ti zapomněla říct, že já mám dneska naplánováno si začít dělat legraci, víš, takže...
0: Jo, takhle, aha. Takže jsem tlustý a hnusný.
1: Nejsi, vůbec ne.
0: To jsem tě neměl tak hezky vítat.
1: Tak jo, ahoj, jsem tady.
0: Tak jo, no, tak já se budu těšit dneska večer, jak jsem říkal, v klubu Pitkin v Brně a já to tam roztrhám, hele. Ani nemusím hubnout. Mějte se moc hezky od mikrofonu Martin Hájek a teď už odpolední Jump. Kiss, Kiss, Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Magda je zpátky, ale nejdřív doprava. Pojďme, Martin má pro vás zprávu.
2: Kdo jedete z Prahy na Hradec, tak to druhý zúžení před Hradcem, je to nějakých 28 km na sjezd Hradec Králové Olomouc, tak D11 stojí oba dva pruhy v tom zúžení, je to bomba, popojíždíme tak 10 metrů maximálně.
1: Moc krát děkujeme, v Hradci, kolem Hradce zůstaneme, Zuzka.
3: V Hradci se v pátek v odpolední špičce pokládá asfalt na části okruhu, je to svedený do jednoho pruhu a je to fakt bomba, obrňte se trpělivostí.
4: Děkujeme moc krát, bouralo se taky na dálnici D1 ve směru na Brno 29. kilometr a jedna nehoda na D48 ve směru na Frýdek, místek exit 38. Šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zprávy začneme ve škole. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Tak alespoň dopadl průzkum. Šestiletá Lian z čínské provincie Sichuan překonala dosavadní ženský světový rekord ve skládání Rubikovy kostky. Mladá dívka dvakrát během pár dní vyřešila Rubikovku v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Podle médií jde o první ženský výkon pod touto časovou hranicí. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Město Lovosice na Litoměřicku podepsalo smlouvu na rekonstrukci ubytovny v Nádražní ulici. Vznikne tu celkem 20 bytových jednotek. Většina bude mít status sociálního bydlení, část poslouží jako dostupné startovací byty. Dodejme ještě, že proměna ubytovny má fakticky začít koncem října. Z Lovosic Lucie Sinková.
1: Sport. Ve fotbale padaly také pokuty. Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec. 14 hodin 2 minuty, Radek a Magda na svých židlích, jdeme na to.
3: Jdeme taky s Daft Punkem na muziku, kysáci.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: 14 hodin 10 minut, Magda a Radek vám přijí moc hezké páteční odpoledne, dnes rozhodně ve znamení finále soutěže o zájezd do Egypta, nikam už nemusíte pospíchat, přátelé, tato soutěž je už uzavřena, všechno už je připravené a po 15. hodině dnes, to znamená za 50 minut plus minus nějaká ta vteřina, prostě to vykopneme a budeme čekat, jestli to dáme na první dobrou.
1: To znamená, kysáci, kdo jste se týhletý soutěže účastnili, tak po 15. hodině připravený telefon. Rádio Kiss vyhulený úplně na 100%, prostě ať to slyšíte všechno dobře. Pokud zazní totiž vaše jméno, tak máte fakt jeden jediný song na to, abyste se nám dovolali zpět do studia.
0: Tak ale teď nám řekni, jak bylo na dovolený.
1: No hruza, prosím tě, co ti budu povídat,
0: no,
1: jsem strašně ráda, že jsem zpátky. Jako.
0: Fakt to nešlo.
1: Bylo to parádní. Bylo to parádní a moc jsem si to užila.
0: No nic, my jsme tady se střídali ve studiu s Martinem Hájkem a tady vypadlo takhle z Magdy, kdy Martin připomněl, že v pondělí je státní svátek. Přátelé, prodloužený víkend, my vám ho přejeme samozřejmě fantastický. A Magda se opřela na tý židle a říká, ještě že je v pondělí volno, to se fakt hodí. Tak to je skvělý. Ona přijde na jeden den v týdnu a hned z ní vypadne tohleto.
1: No. Protože mám celý víkend pracovní.
0: No jasně. No. Radek a Magda.
2: Odpolední Jump na Rádiu Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Budeme kiss hitovat v jedné vteřině. Magda si to dá tento týden poprvé, tak rovnou ji tam hodíme do té vody, ať plave, že jo, co se budeme. A já ti dám nápovědu, protože je podzim a hodně jsou vinobraní, který jsou spojená s různými atrakcemi. Komedianti světský. To nemyslím nějak zlé prostě, jo.
2: Jasně.
1: A teďkon ty atrakce jsou tamhle, tadle pouť, jo. Tady je mírová slavnost, tady je svatováclavská pouť, prostě poutě. A tadle věc, a ještě jedna od nich, tam bude stoprocentně znít, vždycky tam totiž je.
2: To bude něco úplně
1: Michal,
2: nejvíc.
1: Michalda, to není, není to je to zahraniční.
2: Škoda, dobře. Jo?
1: Takže, jsem na tebe zvědavý.
2: Ježíš, paradox, no. Jasně.
1: Paradox, no, paradox.
2: Six, six, six!
1: No jistě. A už to pojede. Alarma! Bredlo už rádi zdala, buď je pod zem, ty, už to frčí. Ne?
2: Já se těším do... Já taky budu na jedných slavnostech, moc se těším.
1: No zítra.
2: No zítra.
1: Ale k tomu se dostaneme.
2: Ano.
1: Jo, to všechno si prozradíme. Ty máš vzácně, divím se tomu, boda po dlouhý době.
2: Juhu.
1: A jdeme na další muziku na Kissu.
0: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Přátelé, pokud máte rádi kafe, tak vás teďka možná nalákáme. Pokud ještě totiž máte i rádi třeba takový Pokémony, tak tohle je přesně dělaný pro vás. Jedna taková firma, která se právě výrobou kafe zabývá, respektive ho servíruje, a to je firma Starbucks, tak bude teďka vydávat nové latte s názvem Pikachu latte. Rádio,
1: tak to asi nemůžu dát.
0: Proč ne?
1: Tak to řekni si po sobě rychle, že? Nedělej to, ti říkám. Nedělej to.
0: Ještě by mě teda zajímalo...
1: Já ti říkám, že bych se přeřekl a nebudu sám. Co budeme brát jako aha, české vody?
0: Spíš mě tak jako zajímá, jakou to bude mít příchuť, víš? A jestli...
1: No rozemletej jako Pikachu.
0: Jestli to bude žlutý, že jo?
1: No jasně.
0: Rozemletej Pikachu.
1: A... Ježiš. A ještě to bude říkat pika, pika.
0: Takže novinka v této kavárničce, tak si dejte. A k tomu si přinesete třeba nějakou Pokémon kartičku, třeba něco vyhrajete.
1: A kdy to bude už?
0: Je, to chceš po mně moc informací na jedno.
1: No, ale bude to celosvětově, takže i v České
0: asi
1: republice.
0: Asi by to tady mělo být taky.
1: Člověče, já nevím, jestli tahle vlna tady ještě je, jako těch Pokémonů. U dětí asi ano, ale ty nebudou jo. Být laté, že jo?
0: Tak nějaký, no tak...
1: No teď se dostává do popředí dýňový zase. Všechno dýňový bude a všichni se na to hrozně těší.
0: Dýňový Pikachu latte.
1: Já to říkat nebudu. Ne, já se do toho pouštět nebudu. Ne, já ne.
2: Kiss. Radio Kiss. The Happy.

0: My teď už tady s Magdou přicházíme, aby jsme upozornili vás všechny vy, co jste se zúčastnili od pondělka soutěže o dovolenou v Egyptě. Přátelé, protože opravdu krátce po 15. hodině jdeme na to. A my bychom vám rádi připomněli, pokud potřebujete něco nutně, pracovně, rodině, vyřídit, udělejte to teď, máte ještě nějakých 16 minut a potom si dejte pár minut oraz od telefonu a hlavně laďte Radio Kiss. Proč?
1: Proč? Protože po 15. hodině tady do éteru řekneme živě jedno jméno vaše, někoho z vás. Budeme tady samozřejmě losovat. Pokud to svoje jméno uslyšíte, kysáci, tak se nám musíte obratem během jednoho jediného songu dovolat do studia. A pozor, i minule, bohužel se nám ten první človíček nedovolal, takže opravdu všechno odložit, pokud vyzvedáváte děti ze školky, tak je tam ještě chvilku nechte. A buďte prostě ready. Jinak byste to mohli opravdu propásnout.
0: Ano, nebylo by to poprvé, my doufáme, že to tenkrát ale bylo naposledy.
1: Ano.
0: A že opravdu se ten dotyčný, dotyčná, až to řekneme celé jméno, konečné trojčíslí, tak jak říkala Magda, vy voláte sem k nám.
1: Ano.
0: Číslo sem k nám do studia, pište si. 210-323-323. Rád bych taky ale poprosil vtipálky, nebo lidi, kteří si myslí, že je to telefonická soutěž, ne. Tohle byla soutěž na webu Rádia Kiss a my bychom vás rádi poprosili, pokud víte, že jste se jí nezúčastnili, tak to vydržte a nezúčastnějte se dál, blokujete linky a my opravdu stejnak vezmeme jenom to číslo, které budeme očekávat, jiné nevezmeme stejnak.
1: Takže po 15. hodině už se na to moc těšíme, kdo z vás to bude.
0: Holka nebo kluk?
1: Kluk.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Mě nezbývá nic jiného, než říct holka.
1: Dobře.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hodinka utekla jak voda a Ivan má zprávy v dopravě o D1.
2: D1, 116 km, směr Brno. Čerstvá dopravná nehoda troch osobních autíků v levém jazdném pruhu.
3: Děkujeme moc krát, Ivane. Bouralo se bohužel taky na dálnici D0 ve směru na Ruzyni na D7, 22. kilometr. Bohužel taky dvě dopravní nehody, a to přímo v Brně, v ulici Gromešova a taky v ulici Koliště.
1: Ode mě poslední, a to je na Vsetínsku, krásné město Valašské Meziříčí, nádražní ulice, máte tady bouračku.
3: Tak šťastnou cestu, s rádiem. Pys.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Podle průzkumu společnosti E.ON a Volkswagen by 41% českých řidičů mohlo přejít na elektromobil, aniž by museli výrazně změnit svůj životní styl. Rozhodování ale údajně často ovlivňují mýty a polopravdy o dojezdu nebo nabíjení. Průzkum také ukázal, že zkušenost s řízením elektromobilu mělo pouhých 14% dotázaných řidičů. Turisté nosí peníze. Nejvíce peněz u nás nechávají němečtí turisté, za nimi pak Slováci a Poláci. Zahraniční návštěvníci u nás letos v sezóně utráceli mnohem více než loni. Češi naopak během letošních prázdnin nejvíce nakupovali v Itálii a Chorvatsku. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Bezdomovci v Teplicích budou mít v zimě zajištěn nocleh v kamenné budově. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro společnost White Light na provoz dočasné zimní noclehárny. Neziskovka dostane téměř 700 tisíc, které využije na nájem a materiální zabezpečení. Z Teplic Lucie Sinková.
4: Sport. V rychlosti jen připomenu, že včera se hrál hokej a hokejisté Hradce Králové zaznamenali první domácí vítězství v novém ročníku extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Drazí finalisté, teď všichni zbystřete, ta hodinka je tady.
7: Finále se blíží, za malou chvíli to celý spustíme, držíme palce.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Velké finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: A je to tady, velké finále je a o soutěž, nebo o soutěž. Soutěž byla celý tento týden o zájezd od cestovní kanceláře Blue Style, a to do Egypta. Výhrou bude, protože jsme ještě nelosovali to za malou chvíli, pobyt pro dvě dospělé osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sentido Assel Beach Resort, samozřejmě s all inclusive.
2: Vy jste celý tento týden odpovídali na soutěžní otázku, která zněla, co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam. Správná odpověď byla za C, korálové útesy a bohatý podmořský život. Takže pokud jste odpovídali takto, jste teďka už v soutěži.
1: Já to za malou chvíli tady celý přepnu.
2: Ano.
1: Magda bude na mě reagovat, až řeknu stop. Já nikam nevidím, přátelé. A jakmile řeknu stop, Magda vyskne celé jméno toho či oné a tři poslední čísla telefonu.
2: Mm-hmm.
1: Ten dotyčný, ta dotyčná, nebude na nic čekat a vytočí číslo 210-323-323. Já myslím, že už od začátku roku, to je po XT, kdy tento model jedeme, takže opakování matka moudrosti jenom. Aha. Jsme ready?
2: Jo.
1: I vy tam venku?
3: Jo.
1: Takže, jsme připraveni na
2: jsem
1: rolování?
2: Jsem připravená na rolování.
1: Jdeme vybírat. Rdeluj, skrluj. Dávej to. Přátelé, vy nikam nevoláte. Tato soutěž je pouze pro ty, kteří se zúčastnili naší webové soutěže. Takže nikam nevolejte. Stop.
2: Tak pozor, jo? Lenka Labaštová, poslední trojčíslí 670.
1: Ještě jednou.
2: Lenka Labaštová, poslední trojčíslí 670.
1: Lenko, tvoje časová jednotka je 1 GG. My ti držíme palce, volej!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci a krásné kysačky, my teďkon v tuhle chvíli stahujeme Gigiho.
1: Ano.
0: Protože my bychom měli mít, snad doufám, na drátu toho, koho jsme tady skrz éter rádia Kiss vyvolávali.
2: Velké finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: Přátelé, je to tak, je tady finále soutěže z cestovní kanceláří Blue Style o dovolenou v Egyptě. My jsme vyřkli před malou chvílí jedno jméno do éteru, poslední trojčíslí, a drželi jsme tady palce, aby se nám, teď už prozrazujeme, ano, dotyčná dovolala do studia. Slečna, paní, nevím, Lenka Labaštová, je tam?
0: Lenko, jsi tam?
3: Ano.
0: Leník, odkud telefonuješ?
3: Teď momentálně z auta.
1: Dobře.
0: Z auta a dobře, nějaký kraj?
3: Kraj, Středočeský kraj, a zastavil jsem v obci Lužná, protože jsem měla akorát domů z Rakovníka z nákupu.
0: Už na ní nikdy nezapomeneš, na Lužnou.
1: Ne.
0: Protože ty, Lenko, vyhráváš právě teď od Blue Stylu a Rádia Kiss pobyt pro dvě dospělé osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sentido Azel Beach Resort All Inclusive. Gratulujem!
1: Ach, Lenko, prozraď nám, teď už je to teda jistý, že dovča je tvoje, a s kým pofrčíš do Egypta?
3: Kamarádkou.
1: Jasně, pařba ve dvou.
0: Jasně, to je paráda prostě. Ježišmarja, doufala jsi třeba, věřila jsi, že teda OK, tam nebudeš sama v tom finále, že to padne přímo na tebe?
3: Tak vždycky se to štěstí unaví, ale je to poprvé takováhle výhra.
1: To je hezký, to je krásný.
0: Já, ale z tebe je úplně cítit, že máš úplně úžasnou radost, to je paráda. Gratulujeme, Leni.
1: Gratulujeme.
3: Děkuju.
0: Ježišmarja.
1: Tak
0: mám radost za ní.
1: Já mám taky radost, takže Leni, hlavně...
0: Nepokládej tak. Nám to a my si všechno řekneme za malou chvíli. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Přátelé, soutěžit budeme zase příští měsíc, ale vy, pokud hledáte dovolenou na poslední chvíli, tak využijte super last minute ceny od Blue Style. Kam vyrazit? Za pozornost stojí Tunisko s orientálním nádechem, Turecko s oblíbenými rezorty a nadstandardními službami, Řecko s tavernami a ostrovní atmosférou, nebo Egypt, který láká na podmořský svět. Zájezd je možné koupit ve chvíli, kdy se rozhodnete, třeba i v den odletu.
0: Nezoufejte, Lenka, prostě je první tento měsíc a jak říkala Magda, za měsíci určitě zahrajeme znova, takže buďte ve střehu, leďte rád. Radio Kiss a Blue Style bude před Vánoci, těsně, trošku, no tak blízko.
1: Trošku blízko.
0: Zase nadělovat nějaký léto. Gratulujem!
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Hezký, pěkný, paráda.
1: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. KIS. Rádio KIS.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Sportovní rubrika je před námi a my se teďka společně mrkneme na ženský tenis.
2: Radostnou zprávu z tenisu máme. Bez ztráty setu rozrazili české tenisky brány v finále na závěrečném turnaji Billie Jean Kingové, a to v Šenštěnu. No a kapitánka Barbora Strýcová vsadila proti Španělsku na největší hvězdy týmu a vyplatilo se. Karolína Muchová přehrála Jessiku Bouzasovou 7-5, 6-4 v souboji jedniček, pak postupný druhý bod přidala Linda Nosková.
1: Yep.
2: Velká gratulace, takže holky si zahrajou finále tohle prestižního kapu a ten český tenis, musím říct, jak kluci Davis Cup, tak teďko holky Billie Jean Kingová.
1: Skvělý.
2: Klobouček dolů, jen tak dál a velká gratulace.
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Pojďme se podívat do Číny, kde padl nový světový rekord. Přátelé, zkuste si dát třeba stopky na svých chytrých hodinkách, mobilech, anebo jen tak počítejte do něco málo přes 4 vteřiny.
1: A to bychom mohli dát, co?
0: Jo?
1: Počítat do 4 vteřiny.
0: Zkus to, pomalu.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Stop. A světový rekord je hotovej.
1: Já mám nový světový rekord.
0: Ty ne, bročku, ty ne. Šestiletá holčička z Číny, která se jmenuje Lian Chengchou. A tato šestiletá holka, přátelé, je nejrychlejší ženou. Ano, je to šestiletá holka, ale je to
1: ano.
0: Žena samozřejmě, nebo jednou bude velká žena, je to dívka, slečna malinká. A takhle už v šesti letech složila Rubikovu kostku za 4,27.
1: Cože?
0: Přátelé, 4,27. Já, když si půjčím kostku od mladýho, tak na ní dobrou minutu čumím.
1: Tak.
0: A říkám si, ty bláho, tak já najdu tu cestu, abych dal jednu barvu. Ne celou kostku. A frérka v šesti letech za 4,27 jí poskládá.
1: Ale rádě, tak u tebe se není čemu divit, že to věděla problém rozbalit i lízátko.
0: Lízátko, to je pravda.
1: Ano.
0: To viděl kde kdo.
1: Ano.
0: Ale co? Já jsem to posunul i dál.
1: Ano.
0: Mně normálně nejde rozdělat ani role nového toaletního papíru. To je další věc, to taky nedám za 4,27.
1: Tak to máš. Protože
0: let's be to tam prostě, no ne, tak když jsi na záchodě, tak už je to dobrý, že jo?
1: Právě, tak my ti držíme palce a hlavně ten toaleťák si myslím, že je dost podstatný.
0: Přátelé, máte challenge na večírek nebo takhle domů, vemte si Rubikovu kostku a jsem zvědavý, za kolik to dáte.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Lídeme na dopravu, Tomáš ví o koloně.
2: Kdo jedete od Mohelnice na Zábřeh na Moravě, tak od Mohelnice až do Zábřeha je jedna souvislá kolona, zdržení zhruba 20 až 30 minut. A bacha, stojí to až na dálnici, v Mohelnici, tak ať do něčeho neblítnete.
3: Děkujeme moc krát, bouralo se také v Plzni, je to v ulici Lidická, jedna dopravní nehoda i v Olomouci v ulici Dalimilova a bouralo se také v Děčíně v ulici Benešovská.
1: Ode mě Ústí nad Labem Masarykova, tady počítejte se zdržením a v Praze je to Harberbertská.
3: Tak asi. Jo. Asi šťastnou cestu kysám.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: I'm Lou Bega.
6: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
7: Hi, this is ATB.
8: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer. Na rádiu Kiss.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší

0: Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
2: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, kteří míří hlavně na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přidání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Obce na Slovensku se v poslední době potýkají s nárůstem výskytu medvědů. Ochránci přírody proto vydali varování pro obce v Žilinském a Košickém kraji, u kterých lidé medvěda viděli. Na místa vyjeli zásahové týmy, aby situaci monitorovali. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Komunální volby se blíží a kandidáti do obecních a městských zastupitelstev už začali usilovat o přízeň voličů. Na Klatovsku jde o 1862 kandidátů, jenž budou moci tamní obyvatelé volit. Zajímavostí je, že nejstarším dvěma kandidátkám je 86 let a nejmladších 18letých je 6.
0: Sport.
2: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Tenkrát do stih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: A budeme se osvobozovat. No ať se koukni, kdo tam je.
5: DJ Bobo Freedom!
4: No jistě!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, pojďme se podívat na jeden případ takového zvláštního lupičství. Ano, dva lupiči se rozhodli v argentinském Chipoleti, městě. Chipoleti. Rozhodli se vykrást obchod. Jo, to je špatný, samozřejmě krásce nemá, to vůbec jako nepodporujeme nic takového. Nicméně oni se teda rozhodli, že ten obchudek jako vykradou. Byli na to dva. Ano, jeden hlídal, druhý kradl. Jenomže co se nestalo? Pak ale přišla zákaznice pro džus a lupič jí normálně v klidu obsloužil. Zboží normálně naskenoval, nechal jí zaplatit kartou, a to mě přijde
1: ale úplně... Ale kartou, nechtěl po ní hotovost, nechtěl hotovost, že mohl být ještě
0: tak,
1: jako...
0: Tak, že si od ní ještě vezme peníze, veď? Takže zaplatila kartou a dokonce s ní potom prohodil pár slov. No a ty penízky za nákup jako skutečně paní majitelce potom dorazily na účet, no. Zbytek byl vykradený.
1: Ale právě mi se líbí ta jako chladnokrevnost, dobrým slova smyslu, že frajer nevykolil, žádná panika, paní přišla, vzala si džusik. A on se choval úplně přirozeně.
0: Takhle, nevím, co, jak moc v šoku ta paní byla, protože z té fotky, která je samozřejmě vidět na, ze záznamu z kamer, tak frajer je normálně zakuklený. Jo, je proto prostě klasický lupič.
1: Takhle.
0: Takže zakazu ti stojí zloděj a
1: já
0: zaplať.
1: Myslím, že byl úplně normálně. A on měl jako kulika s dírama.
0: Podle té fotky mi to tak připadá, že tam opravdu jako
1: tak to je hustý.
0: Takže tam stojí zloděj a říká, zaplať.
1: Takže sorry, beru zpátky, chladnou hlavu zachovala paní.
0: A rozhodně.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Ještě, no co ještě, ještě se párkrát vyspíme,
2: ano.
1: Ale nicméně necelé dva měsíce do týhletý úžasný, skvělý a úplně natřískaný akce a to je Radio Kiss Millennium Explosion. Celý týden vám připomínáme, sem tam i něco odtajníme, protože hned v pondělí jsme vám prozradili, že se k týhle akci úžasný připojuje i Sigala. Takže ještě jedno jméno možná, ale nejdřív si uděláme rekapitulaci.
2: Pojďme.
1: Buzz Hunter, Sigala, Safri Duo, Košín, Pufendorf, Groove Coverage, ATC, Ingrid nebo DJ Quicksilver a ještě další a další se s náma na pódiu budou střídat 21. listopadu letošního roku v O2 Areně od 19 hodin.
2: A my právě teďka v tuhletu chvíli, přátelé, pro vás máme už 13. hvězdu letošního milénia. Je to zpěvačka Charlene, hvězda hitu 90. i milénia, hlas hitu Jana Vejna a přátelé, pozor, letos máme taky úplně poprvý na týhletý akci ambasadorku a tou je právě zmiňovaná Charlene. Bude to naprostá jízda, naprostá pecka. Já už se teď nemůžu dočkat a doufejme, že se tam s váma všema potkáme.
1: Takže tady u nás od volním jumpu na Radio Kiss jsme teďkon zveřejnili, odtajnili bonusové jméno, 13. hvězda na Millennium Explosion. Prostě to tam neuvěřitelně pojede. Ten line-up je narvaný.
2: Strašně.
1: Košín, Safri Duo, Sigala, Quicksilver. Já mám svoje vybráno.
2: Já vlastně taky, ale čím víc otaňujeme, tím víc ještě na to těším, takže pecka.
1: Lístky www.kiss.cz, tam najdete prokliky na jednu nebo druhou platformu, kde jste zvyklí kupovat, koukněte na jednu i na druhou, třeba vám bude nabídka jedné nebo druhé společnosti vyhovovat víc a vidíme se 21. listopadu v O2 Aréně.
2: Těšíme se na vás.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Pokud jste dávali dobře pozor, bedlivě, tak víte moc dobře, že vlastně od minulého pátku do včerejšího dne tady byla Soňa Ede, protože Magda byla na dovolené v Dubaji a jak jsem zaregistroval, tak ty si hned za ten týden vlastně zvládla, nebo jste zvládli, dva hotely.
1: Je to tak, byli jsme v hotelu Atlantis Palm Beach, ten je krásný, velmi známý, takový obrovský, no a pak jsme se přestěhovali do centra, do hotelu Address Beach Skyview. Tam vlastně koukáš přímo jakoby na Burj Khalifu z toho.
0: Který byl hezčí?
1: Těžko říct, v obojí má něco, ten první je spíš jakoby rodinný hotel, no.
0: Nicméně tvé hotely v Fulzovkách se neumístily v nejhezčích hotelech světa. Možná tam někde vzadu budou, nicméně pojďme se podívat totiž na oficiální tři příčky nejkrásnějších, nejhezčích hotelů na světě. První místo, vezmeme to hned takhle ze zlata, je Ashford Castle a to v nejkrásnějším jako panství, hrabství. Já tady koukám na fotky, my jsme si to prohlíželi, je to prostě nádherný. Takže tohle je prvenství a je to v Irsku, takže to není daleko. Mm-hmm. Kdybyste chtěli, tak Ashford Castle je první.
1: Podíváme se na stříbrnou pozici a teď, děj se, vole boží, abych držet to
0: palce.
1: Správně přečetla, je hotel Hiramatsu Karuizawa Miyota.
0: Dobře ty.
1: A je zasazen do vulkanické krajiny v regionu Miyota a říká se tak jsme mě s ní jako krásně sprývá.
0: Tohle to je stříbro, no a bronz, tak přátelé, to je ve Florenci, což je Toskánsko, který já miluju. Je to Four Seasons, je z 15. století, je to nádherný a já nechci, aby to znělo nějako vytahování, omlouvám se, ale přátelé, na tomhle hotelu ve Florenci, na Four Seasons, já jsem nespal. Takže to bylo bronz. A kdyby náhodou jste chtěli, tak vyražte.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na

0: Kiss Active Weekend.
1: Přátelé, někomu už víkend začal, přece jenom je pátek odpoledne, každopádně nikoho to teprve čeká, no a samozřejmě my tady vždycky zprostředkováváme o víkendu nápady, možnosti, kam třeba vyrazit, kde se můžete setkat a tak dál. A samozřejmě chceme i ty nápady, případně i od vás, pokud nějaký máte, to znamená formou nějaký tý pozvánky, kterou pošlete přes hlasovku.
2: No takže sobota,
1: ano.
2: Neděle, ale i pondělí, přátelé, protože máme státní svátek, je tady prodloužený víkend, krásně nám to takhle pěkně vyšlo, takže kdybyste měli nějakou svoji akci, nebojte se, od 7 ráno, jak sobotu, v neděli nebo pondělí, prostě pošlete to našim víkendovým kolegům a oni to tak nějak pěkně tady zpromují skrz éter Rádia Kiss. No a my máme pro vás hned teďkon tady s Magdou pro vás pozvánku, a to do Zoo Chomutov.
3: V sobotu 26. září vás zveme do Zooparku Chomutov na Den zvířat a přátel zoo. Čeká vás taneční a pěvecké vystoupení Báry Ladrové, skákací hrady, malování na obličej a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Přijďte si užít den plný zábavy, poznávání a zážitků v sobotu 26. září k nám do Zooparku Chomutov.
2: Takže už takovýhle tip, Zoo Chomutov, a vím, že někdo nedávno mi říkal, že to tam bylo skvělý, že tam byli s dětma.
1: Ty jo.
2: A moc se jim tam líbilo.
1: Tak to určitě vyražte, bude to rozhodně stát za to.
0: Kiss Active Weekend.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme spolu na dálnici D3. Bouralo se tam totiž ve směru na Prahu a je to na 128. kilometru. No a jedna dopravní nehoda je také v Bruntále v ulici Rýmařovská. A máme tady ještě jednu dopravní nehodu a ta se stala v Praze. Je to konkrétně v ulici Keštvanici a taky v ulici Písecká.
2: Ode mě jedna z Olomouce, je to Fischerova ulice. My vám přejeme šťastnou cestu při pátku a ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Zprávy začneme ve škole. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Tak alespoň dopadl průzkum. Šestiletá Lian z čínské provincie Sichuan překonala dosavadní ženský světový rekord ve skládání Rubikovy kostky. Mladá dívka dvakrát během pár dní vyřešila Rubikovku v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Podle médií jde o první ženský výkon pod touto časovou hranicí. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Pokud se o prodlouženém víkendu chystáte cestovat metrem C, počítejte s omezením. Od zítřka do pondělí 28. září nepojede metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem. Nahradí ho autobusy XC. Dopravní podnik během výluky vymění dalších 460 dřevěných pražců za nové betonové.
4: Sport. Ve fotbale padaly také pokuty. Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Tomášovi za zprávy děkujeme, před náma je finální hodinka odpoledního jumpu.
7: King Africa nebo Royal Gigolo, muzika na Kissu teď.
3: Nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Víte že?
1: Před náma rubrika Víte že? A myslím si, že tahle by vás mohla opravdu skvěle pobavit. Víte že? Faraon Ramezes II., který už je 3000 let po smrti, dostal pas, aby mohla jeho stará mumie odletět do Paříže.
2: Mně se to líbilo po tu dobu, jak jsi řekla, aby jeho stará, což by bylo fajn.
1: No jasně.
2: Plně vidím. No ne, ale to je hodně zajímavý, že vlastně museli vystavit pas.
1: Oni vystavili pas, ale pozor, on tam musí mít samozřejmě tu fotku, že jo?
2: Ano, ano.
1: Teď si vím, že jsi na ty pasový kontrole. Otevřeš ten pas a ježišmar. No, je tam prostě vyskal mumie.
2: Vidím tu úřednici. Mm-hmm. Já bych si to užil hrozně. Otevřete tam. No otevřete to, jako třeba musím vědět, jestli to
1: měří.
2: No. No to není on, ale no prosím. mohl toho. Ukaž mi tu fotku, prosím tě, ty tam máš. No, ale tohle není Ramzes.
1: A kdo to je?
2: Soňa. Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jupi, tak se zadařilo, protože, no a to vám řekneme za malou chvíli, každopádně po neděli zase hrajeme tuhle naší celoroční soutěž 7 v 7, to znamená v 7 ráno třetí volající dostane šanci.
2: A možná se divíte, proč říkáme rovnou od pondělka, je to tak, protože my jedeme každý všední den od pondělí do pátku, včetně svátku, takže se rozhodně můžete v pondělí zase těšit. O co jde 7 v 7, naše klasická soutěž, v 7 se musíte dovolat do studia jako třetí, no a pak už jenom čekáte, jaký číslo padne na hrací kostce.
1: Jenom taková malá rada, protože přece jenom pondělí budou jako hodně lidi vyspávat. Ta šance dovolat se v 7 ráno by mohla být pro některé jako podstatně větší, pokud, než ve všední den.
2: Pokud když to teďka neprozradil, tak to naopak budou všichni ladit vlastně všechno.
1: A jak v neděli všichni kalit, takže budou mít opici za krkem a nebudou myslet na takovýhle věci, ale ty střízliví ty by mohli. Jak to dopadlo dneska?
3: Magdo, důs to tam prásknout.
4: Jasný, držím palce.
3: Šestka, no. Tím pádem yes! bude hodně!
1: Jasný. Přátelé, slyšeli jste hned v úvodu Magdo. Magdo, ano, ty se vrátíš z dovolený a hned vyžereš kasu. To je skvělý prostě.
2: Ne, kde pak, kysáci. My se samozřejmě tyhle soutěže účastnit nemůžeme, ale Magdě, mojí jmenovkyni, velice gratuluji.
1: 7000 dneska. Uvidíme, jak to bude vypadat v pondělí. Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Extraliga ledního hokeje se hraje o 106, dneska je další kolo, pojďme se kouknout, kde už se hraje, jaký jsou průběžné výsledky. Tak Třinec Vítkovice 3-1, 15. minuta, Litvínov Sparta 13. minuta 0-0 a Mladá Boleslav přivítala Pardubice a tam je to na startu 3. minuta 0-0.
2: Samozřejmě zápasy nás ještě dneska čekají, a to konkrétně od 18 hodin. Karlovy Vary doma přivítají České Budějovice, Kladno doma přivítá Plzeň, no a Olomouc si to tentokrát rozdá z Brnem. Všechno, tak se máte určitě na co koukat.
0: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 17 hodin 43 minut za malou chvíli, Martin Hovorka a jeho milénovky, samozřejmě možná to bude prima start do víkendu.
1: Je to tak, přátelé, takže si to pořádně vychutnejte, nezapomeňte taky, že zítra startuje od 7 hodiny ranní Kiss Active Weekend a ten vlastně pokračuje až do pondělka, protože v pondělí je státní svátek.
0: Státní svátek. Prodloužený víkend, my vám přejeme samozřejmě úplně do něj nejvíc

0: My vám přejeme moc krásný víkend a zítra s Magdou se potkáme na Žernoseckém vinobraní,
1: ano,
0: kde vlastně jsme pracovně nejenom my dva, ale i Soňa Ede. Takže Soňa Ede a moje maličko bude vlastně od 10 hodin v Žernosekách to moderovat až do noci. Bude to zakončené zase diskotékou stejně jako loni, takže Žernoseky, velké Žernoseky, doražte, těšíme se. A ty tam máš vystoupení.
1: Já tam mám vystoupení společně taky s Wendy Vronka a naše diskotéka Babi Jagy, takže my tam budeme zítra bavit dětičky. Doufejme, že se tam s váma taky potkáme, určitě se za náma stavte, bude to prýma.
0: Jo. Bude.
1: Bude.
0: Bude a má být krásný počasí, yes. Takže mějte se moc hezky. A v úterý ve 2 odpoledne.
1: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Ještě než zabouchneme dveře, samozřejmě doprava na Kysu.
2: Nehoda na dálnici D1, tentokrát ve směru na Brno, je to na 10. kilometru. Bouralo se bohužel i na dálnici D0 ve směru na D1, 22. kilometr. No a máme tady ještě jednu dopravní nehodu na D2 ve směru na Bratislavu, kilometr 11.
1: Ode mě dvě dopravní nehody, Bruntál, Rýmařovská, a jedna je přímo v Teplicích na náměstí Svobody. Hezký víkend.
2: Šťastnou cestu, ahoj. Best of Milan.

0: Kiss počasí.
1: Je oblačná až zatažená obloha, teploty 13 až 18 stupňů. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, s teplotami 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zásoby speciálních 5000 bankovek s přítiskem vydrží přibližně do 10. října. Tak to odhaduje Česká národní banka, která bankovku vydala ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku můžeme vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Ceny nafty na Slovensku dosáhly maxima od začátku sledování cen paliv v roce 2009. Natural byl pak nejdražší od léta roku 2022. Ceny hlavních druhů pohonných hmot se stále zvyšují v souvislosti s napjatou situací na světových trzích s ropou. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Na jihu Čech si někteří cestující dál stěžují na spojení do Českých Budějovic. Už se podepisuje petice. Kraj totiž od začátku školního roku už 3x upravoval jízdní řády podle obyvatel některých obcí, ale změny nepomohly. Problémy přinesl nový systém integrované dopravy iDeska, který kraj spustil v červenci. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Velká cena České republiky silničních motocyklů se vrací zpět do červencového termínu. Letos se závod seriálu mistrovství světa konal v červnu a v kalendáři pro příští rok, tedy pro rok 2027, byl brněnské akci předělen termín od 16. do 18. července. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Já vás vítám na začátku prodlouženého víkendu, páteční 18. hodina, Martin Hovorka s vámi na KISu, ahoj!
0: Best of Millen. Každý pátek večer na Rádiu KISS.

0: Ladíte Radio Kiss a to dnešní Best of Millennium nevysíláme ani 10 minut a už se tu schází první děkovné zprávy od vás, za které jsem opravdu šťastný, jsem za ně nesmírně rád. Ahoj!
1: Marty, mnohokrát děkuju za tuhle písničku, já ji neslyšel snad čtvrt století, díky moc, zatím čau, bello, hellboy.
0: To byl ATB a písnička Hold You. Tak je pravda, že tady v pátek večer losujeme z osudí jako neuvěřitelné hity, songy, které dlouho byly zapadlí někde ve škatuli, někde za postelí, my jsme teďka vytáhli a vzpomínáme na ně, protože hrajeme celý páteční večer ty největší hity z nultých let, ty největší dvoutisícovky, největší mileniovky. Jestli vás taky nějaká taková písnička napadá, která by vám udělala radost, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Já vám ji určitě pustím. Za malý moment nás potěší Safri Duo, taky zpěvačka Lady Gaga, která je čerstvý maminkou. Co vím, tak nechtěla říct jméno toho děťátka, tak nevím, jestli už ho někde řekla. Tak ji takhle, víme, jak se jmenuje to její děťátko. Baby Gaga. Baby Gaga. A tím bych to asi ukončil a pustil píseň Paparazzi a já jsem Martin Hovorka. Hezký večer.
2: To nejlepší z milénia. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a Best of Millennium. Už jsem tady tak jako lehce naznačil, že zpěvačka Lady Gaga si střeží své soukromí, protože nechce odhalit jméno svého dítěte. V podstatě ani Enrique Iglesias necpe novinářům a různým paparacím informace ze svého soukromí a možná právě proto jim to tak dlouho s Aničkou Kurníkovovou funguje. Vemte si to, že ten vztah Enrique Iglesiase a Ani Kurníkovové trvá již od roku 2001, což je 25 let a v showbiznisu platí za naprostý unikát, protože si přes obrovskou globální slávu dokázali vybudovat neobyčejně stabilní a maximálně střežené soukromí. Jo, patří k nejbohatším párům, jsou nejsledovanějším párem světa, přesto úspěšně unikají objektivům paparaciů. Jo, a dokonce se jako hodně spekuluje o tom, proč se vlastně jako nechtějí vzít. Nicméně není to tak dlouho, co si na sociálních sítích Anna změnila jméno na Anna Kurníkovová Iglesias, což naznačuje, že do svazku manželského pravděpodobně tajně vstoupili, aniž by cokoliv potvrzovali médiím. Takže tady byla řeč o rodině Iglesiasových, takže bychom si dali Enrique Iglesiase. Máte nějaký nápad na píseň, kterou byste chtěli slyšet?
1: Ahoj Šenkysákům, když jsme u toho Iglesiase, jo, tak prosím tě, zahrajte nám písničku Freak od něj, ta je vyloženě skvělá a energická. Tak jo, mějte se krásně, hezký večer všem, čau čau, Vašek z Písku.
0: Vašku, děkujeme za tip, dáme pecku, kterou Enrique Iglesias udělal společně s Pitbullem. Tady je, jmenuje se I'm Freak, Radio Kiss.
2: To nejlepší z milénia. Každý páteční večer na Radio Kiss.

La Tortura a za malý moment nás čeká výlet do slavného pařížského kabaretu Moulin Rouge. Dáme si písničku Voulez-vous coucher avec moi, Lady Marmalade.

0: Hezky, pěkný, paráda.
1: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na livenation.cz.
1: Filmové tipy.
2: Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou kámoši. A teď zjistí, že možná nejsou jenom kámoši, ale taky brachové. V nové komedii Jako bratři se tihle dva vydávají zjistit, jestli náhodou nemají společného tátu. A protože se na plátně potkávají právě McConaughey a Harrelson, čekejte spoustu bláznivých situací, hlášek a hlavně pořádnou dávku jejich typického humoru. Jo a bacha, seriál vychází ze skutečných událostí. Tihle dva herci jsou totiž dost možná fakt real příbuzný. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: Na rádiu Kiss slavná pecka Lady Marmalade, zpívala Christina Aguilera a zpěvačka Pink. A já jsem si říkal, že vám dám opět možnost zacloumat tím naším pátečním playlistem a vybrat nějaký další hit milénia. Tak co to bude? Ahoj!
1: Pěkný večer, Marty. Já teď nevím, jestli je to milénivka nebo ne, ale co takhle si dát? Puff and Dor, Where Are You? Tu už jsem taky dlouho neslyšel. Díky moc.
0: To je dokonce písnička z roku 2000, ale já ti řeknu, proč to je mileniovka, protože my jsme Puff and Dor pozvali na letošní ročník do O2 Areny na akci Radio Kiss Millennium Explosion a nejenom Puff and Dor, ale třeba i Safri Duo, Buzz Hunter a další budou u toho, když Radio Kiss bude mít Mejdan v O2 Areně. Bude to 21. listopadu v sobotu, doufám, že máte vstupenky, pokud ne, tak s tím ještě rychle něco udělejte, pozrite si je, ať jste u toho Mejdanu s námi. Teď Puff and Dor a vlastně taková ochutnávka písničky, kterou naživo v O2 Areně letos 21. listopadu také uslyšíte.
2: Radio Kiss Millennium Explosion.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

Ladíte Radio Kiss a já si říkám, jestli jste chytli informaci, že nás čeká prodloužený víkend, že je v pondělí volno, státní svátek. Tomu se asi podle mě jako nedalo uniknout. Každopádně dobrá zpráva je, že když dneska vyrazíte na večírek a trochu to tam jako přepísknete a budete se z toho léčit celou sobotu, tak potom jsou před vámi ještě celé dva dny volna. Neděle a pondělí. No a pokud byste hledali nějaké ideální místo, kam vyrazit na mejdan, tak já vás zvu na místo, kde budu dneska řádit za mixážním pultem. Je to v Praze, je to na IP Pavlova, takže já až tady dneska dovysílám v 10 hodin, tak sedám na tramvaj a jedu na Pavláček, to je takové širší pražské centrum, kde je music klub Alibi. A tam já vám dneska budu pouštět ty největší hity z milénia a taky z devadesátek. Těším se na vás.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: 19 hodin, z KISu vás zdraví Martin Hovorka, mám pro vás Global DJs a taky Bruna Marse. Hezký poslech.
4: Best of Millen. Každý pátek večer na rádiu KISS.

0: Vzpomínáme na muziku, která slaví, dejme tomu, 20-25 let. A vy mi kolikrát dáváte různé tipy a nápady, co bychom si měli zahrát, tak poslouchejte našeho dalšího posluchače, co by si rád při pátečním večeru připomenul. Ahoj!
1: Ahoj Martine, tady Karel. Co kdybys tam zahrál Satelit Kanibal?
0: Satelit Kanibal. Tak to je skupina, počkej, to si dáme takovou jako ochutnávku. Šťastnej jako blecha, to je skupina, která využívala i skrečování hostujících DJ.

Písnička Už je to tak je z roku 2000 a dá se říct, že to je jediná výraznější konkurence tehdy fenomenální kapely Lunatic. Ještě vlastně byla jedna taková chlapecká kapela, to byly VIP, měli písničku Pár minut lásky. Hele.

Skupina VIP, ovšem jejich úspěch, jejich sláva byla poměrně krátkodobá tehdy. Ty jo, tak to jsme si teda připomněli hity. Ale pozor, ještě tu mám jednu věc a tu si dáme úplně celou. To jsou FM Factory a tady se bude, a nebojím si to říct, tančit písnička 17.

0: Milky si vaším parťákem pro páteční večer vysíláme Best of Millennium. Až do 10. hodiny večerní pumpujeme do vašich repráků ty největší pecky, co rozjížděly kluby na začátku tisíciletí, a společně tu vzpomínáme na dobu, kdy jsme si posílali písničky přes Infraport, schovávali si texty z bravíčka a na diskotékách prosili DJe o Rihannu a Eminema. Tak přesně tyhle vzpomínky tady dneska společně oprašujeme. Doufám, že si to užíváte. Ahoj!
1: Čau Marty, já jezdím v tramvají v Mostě, vyšla mi zrovna odpolední do 11 až, ale jak dobře hraješ, tak to rychle utíká a už se těším večer na pivo, jupí!
0: Tak než skákneš na to pivo, tak já budu hrát ještě muziku. Čeká nás právě zmiňovaná Rihanna s Eminemem, ale ze všeho nejdřív třeba taky Sugar Babes nebo Karma, tak ať se vám skvěle poslouchá. Tady je Radio Kiss a Best of Millennium.
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Na rádiu Kiss dohráli Sugar Babes a co si tam dáme dál? Schválně mi s tím pomožte, dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss, jaká hitovka milénia by vám při pátečním večeru udělala radost.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Čau tě kysáci.
4: Nazdar děcka.
5: Rád vás poslouchám.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.

0: Radio Kiss miluje devadesátky, to vy moc dobře víte, ale rozhodli jsme se, že v pátek večer vám budeme hrát muziku, co vznikla až po roce 2000. Ale pojďme si říct, že vesměs to jsou písničky staré, já nevím, 25 a 20 let, čili i tak je to naše mládí, i tak je to muzika, která je stará jako Metuzalem, ale je skvělá, ona za ty roky nádherně uzrála. Tak já dám teďka možnost vám vybrat jednu pecku z milénia. Doufám, že potěší i vás, naši milí posluchači, ale hlavně my tou další písničkou uděláme radost až na Islandu. I tady se poslouchá Radio Kiss. Hele.
1: Ahoj Martine, tady Týna z Islandu a pokud by si trval na nějakém nápadu z milénia, tak mě tak napadlo od Robbieho Williamse Rock DJ. A úplně ho vidím, jak se tam svíjí ve své kráse nahaté. Hele, přeju hezký večer a my se řídíme domů z Reykjavíku na Vest. Ještě máme 100 kilometrů, tak když tak hezkýho zahraje něco. Pa, pa, Teen Island.
0: Pozdravy letí do Reykjavíku a vám do uší Robbie Williams.

0: Třeba tam je někdo, kdo by rád zazpomínal společně s námi na Millennium. Hezký večer, tady je Martin na Radio Kiss.
1: Dobrý večer, u telefonu Papíno, řidič kamionu. Dovolal jsem se vlastně do rádia.
0: Seš tady u nás v rádiu, prosím mě, řekni mi, já tě úplně, to cítím z tebe, ty miluješ Millennium, veď určitě.
1: Ano, samozřejmě, prosím, že jsem nějaký 75. ročník.
0: 75. tak to ti bylo, když začalo Millennium, to ti bylo 25, hele, krásný věk, tak, 25, tak, 25. Tak. A máš tak nějakou, to... na tu dobu měl bys nějakou vzpomínku?
1: Možná jo, a možná i na maličku jsem si přetáčel kazety.
0: No, tak to už jako, to už si přetáčel na maličku v 90. člověče. To ti bylo míň, to ti bylo 18, zaspomínej dobře. V tom miléniu tam
1: jo,
0: už...
1: Říkám, 75. No, ročník, no. Vlastně,
0: ale já si myslím, že třeba taková tlačítková Nokia, to když si vyndal v restauraci v 25, tak holky koukaly podle mě. No, servírky, barmanky.
1: Myslím, že to byla 63.00.
0: 63.00, ale měl to hada a to bylo důležitý.
1: Říkám, dovolal jsem se sem řidič kamionu, takže s tím jsem noční jezdec, takže poslouchám vás každý den.
0: Tak jsem rád, že posloucháš, hele, tak jo, tak já ti zahru jako parádní písničku. Měj se krásně.
1: Dobře, zdravím tě, měj se krásně, ahoj.

0: tak ho i sleduj
1: na Instagramu, YouTube a Facebooku.
2: 8 večer, venku je tma, ale nám to nevadí, protože my si na cestu posvítíme další muzikou. Čekají nás Alexi a Britney Spears.
1: Best of Millen. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Na rádiu Kiss Britney Spears. Přátelé, tohle byla píseň z roku 2000. A já si říkám, byly už tenkrát vlastně mobily v tom roce 2000? Bylo to už pravidlo, že každý měl mobil? Já jsem byl tenkrát v prváku na Gimplu a řekl bych, že tenkrát měli mobily jen ti bohatší. Jen ti, co měli bohatší rodiče. Ale takhle, když přišel někdo do třídy, si vzpomínám, a bylo to možná trošku později, to už bylo třeba rok 2002, 2003, když přišel někdo, třeba váš kámoš do třídy, a měl Véčko, mobilní telefon Véčko, tak to najednou byl kámoš úplně všech. Jinak mobily se samozřejmě nosily tenkrát na šňůrce kolem krku a zhruba tak dvě MP3 se do něj vešly. Jo, pak jste si to museli dát k uchu, abyste ty písničky mohli poslouchat z toho mobilního telefonu, protože jinak to slyšet nebylo, že jo, to nemělo žádný jako vytuněný repráček. Ale byly to samozřejmě hezký časy. Takže jsme zpátky v miléniu, každý páteční večer na Radio Kiss, Best of Millennium a teď už další muzika té doby. Čekají nás Black Eyed Peas, nebo za pár okamžiků taky Price Cats a taneční věc Shine On Me.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

0: Na rádiu Kiss jedna hudební vzpomínka za druhou. Tohle byl Armin van Buuren a říkám si, že vzpomínky nám nikdo nevezme a to je dobře, protože i po letech se o ně můžeme podělit. Třeba teď a tady u nás na rádiu Kiss, protože ten páteční večer patří jak hudebním vzpomínkám, tak i tomu, co jste zažili vy po roce 2000. Já tě zdravím.
1: Já jsem v roce 2000 měl ve škole v hudební výchově referát na skutry, na kazetě a na papíře, vytažený z knihovny, z městské knihovny, musel jsem si tam zajít, vytáhnout si informace o skutrech a donesl jsem to. A v roce 2020 jsem byl poprvé na jejich koncertu. A jedeme dál.
0: Ano, říkáš to dobře, jedeme dál. Skutry si taky budeme určitě hrát, ale nejprve nás čeká zpěvačka Kapna Jacka, Liza da Costa, její Banana Coco, bude i David Guetta a dokonce po půl deváté taky návštěva přímo tady u nás ve studiu. Tak buďte s námi.
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Páteční Best of Millennium pokračuje, Martin Hovorka s vámi na Kisu a pozor, nebudu tady sám, protože hned po Morandi a Atomic Kitten mezi nás dorazí, pozor, skupina Lunatic.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na livenation.cz.
1: Kiss Active Weekend.

odvysíláme. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Na rádiu Kiss Atomic Kitten a píseň The Tide is High. A milí posluchači, dovolte mi název ještě jednoho slavného hitu. Ten zní Ať je hudba tvůj lék. A s touto písní jsme taky vstupovali do nultých let, do milénia. Mezi nás dorazila skupina Lunatic a mě zajímá, kluci, kdy bude ten velký koncert? Už se nám to blíží maličko.
1: No, my slavíme opět 30 let. Loni to bylo vlastně poprvé, to jsme měli výročí. O2 Univerzum v Praze jsme měli vyprodaný a řekli jsme si, že to bylo tak pěkný a spousta lidí a fanoušků psala, že se nedostalo na ně, protože bylo vyprodáno a bylo to ve čtvrtek, tak tentokrát pátek 2. října O2 Univerzum v Praze a vy tam také kysáci budete taky.
0: Takže... My tam budeme taky.
1: No, jako vždycky.
0: Já mám teda v diáři vyškrtnuté toto datum. Už mi i volali, abych někam přijel, ale odmítl jsem, že říkám, tady chci být 2.10. pátek O2 Univerzum, kapela Lunatic a budou opět s obří kapelou,
1: ano, tanečníci.
0: Živou kapelou, tanečníci, celý ten průřez vaší kariérou.
1: Můžeme, ano, vlastně zahrajeme i ty hity, které jsme vlastně nehráli a nehrajeme ani teď. Hrajeme vlastně jenom na tomhle speciální koncertě, ty starý úplně, který třeba byly fakt jenom pro ty naše fanoušky, který nebyly nikdy singlama. A navíc tam sám budou holky, naše kamarádky s tím někým na konci. To jsme je poprosili a ještě další hosty chystáme.
0: Počkej, ale 2. října, to je za týden, to je příští pátek, to já vysílám. Tak tam asi nepůjdu, ale. Teď kluci úplně skoprnili. Víte co, to je taková trapná chvíle, že jsem vlastně klukům slíbil, že půjdu na večírek a já vlastně díky tady vysílání nemůžu. No nic to nevadí, zahrajeme a já jsem rád, že Lunatic, které jsou dneska s náma a protože jsou dobří tanečníci, tak měl bych tady ještě jedno téma ohledně tancování. Tak za chvilku ještě jednou s kapelou Lunatic v Best of Millennium na Kissu. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a přesně za týden se koná ten obří koncert kapely Lunatic v pražském O2 Univerzum. Kluci jsou tady se mnou a teď si říkám, že kapela Lunatic, to jsou vlastně tanečníci.
1: Bejvali jsme.
0: Jaká je podle vás nejikoničtější choreografie všech dob?
1: Všech dob? Michael Jackson.
0: Na patě, viď? Moonwalk.
1: Úplně jako nejvíc. A nebo Running Man, toho taky děláme. co dělal Ice Baby Vanilla Ice nebo MC Hammer, takový ten jednoduchý krok, tak ten taky je jako ikonický, co si bude.
2: Vem tašky. Du.
0: No. Ne, tak třeba Take That měli takový zajímavý nástupy na pódium.
1: Jo, tak.
2: A bylo to takový moc...
1: Takový trošku britský, no.
2: No.
0: Tančit budete,
1: jo, tak máme nějaký nahozený věci, možná něco přidáme, možná něco uberem, ale tak máme výbornou taneční crew, že jo, z Hradce
2: Králové. Já mám výborného fyzioterapeuta, takže se tam dohromady.
1: A tak když máš kolem sebe ty 18-letý lidi, kteří to jako švihají neuvěřitelně.
0: Tak tam se ztratíš vlastně.
1: Tak tam se trochu ztratíš, ale vlastně se necháš motivovat, jo. Tak nám už je kolem 50 všem, takže už je to trošku jiný, než my, když jsme tancovali, zase oni nebyli na světě, jo. A my jsme opisovali choreografie z MTV, měl si videokazetu a stopoval si ten krok. A dneska mají lekce na YouTube, že jo. Je to úplně trošku jiný svět. Když dneska mladý člověk chce něco dělat, tak vlastně má spoustu návodů, jenom chtít, mám pocit, že jich spousta spíš prokrastinuje, což je škoda.
0: To si řekl hezky, ale to je hezký motto.
1: Radši koukaj, než aby něco vytvořili a chtějí být slavný.
0: Říká skupina Lunatic tady u nás na Kissu. Kluci, ať vám klapne koncert, díky, že jste se stavili a my už jdeme na muziku, protože ta má v našem vysílání vždycky přednost. Tady jsou Point Break a Freaky Time.

0: Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na rádiu Kiss.
1: Ahoj, já jsem Martin Hovorka, vysílám pro vás Best of Millennium. Máme 21 hodin, co si budeme hrát? Legendy Crazy Town.
0: Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

I po 21. hodině ladíte Radio Kiss, tady je Best of Millennium a mám pro vás hádanku. Ten, kdo ji rozlouskne, tak získá dobrý pocit, nebo možná malýho bludišťáka. Tak, každopádně, přátelé, ta hádanka je spojena s miléniem samozřejmě, se začátkem milénia, možná dokonce přímo s rokem 2000. Zajímá mě, přátelé, s jakým číslem byla spojena tato věta. Zavolej mi do klubu, s jakým číslem se pojí tato hláška legendární. Dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss. My si mezi tím zahrajeme, tady je boyband, který bodoval právě z kraje milénia, to jsou A1 a jejich hit Caught in the Middle právě teď na Rádiu Kiss.

0: Milénium začalo rokem 2000 a na tuto dobu teď vzpomínáme na rádiu Kiss, protože to je období kolem roku 2000, kdy se hodně používala věta zavolej mi do klubu a já jsem se vás ptal, jestli si vzpomenete, s jakým číslem je tato hláška spojena. Čověče, nikdo neví, takže počkej, to jsem si jako myslel, že budete lepší draka brňáci. Napovím, 0609112. A doplní někdo, schválně.
1: Čau Martine, 567 na konci, 567 na konci, 567 na konci.
0: Jo.
1: To je zavolej mi do klubu. Jo. A Peříčko, viď, ještě bylo k tomu.
0: Taky.
1: Hezký, pamatuješ dobrý věci, ahoj.
0: Pamatujeme si na to, když šli rodiče spát, tak jsme ještě zůstávali u televize a čekali jsme, až začnou běhat mezi pořady ty reklamy právě na to telefonování do těch klubů. Martin Hranáč byl ve Vyvolených, má poměrně úspěšný Instagramový účet a tam se tomuto tématu věnoval a všechny ty reklamy tam dal do jednoho videa. Já si myslím, že audio bude bohatě stačit.
2: 1 na 2, 5, 6, 7.

0: Zavolej nám do klubu 0609 112 113.
1: Ještě se podívám na to, co dávají na kabelovce u Němců.
2: Ruf an 0180 800 008.
3: Teď jsem si uvědomil, že mi říkal jednou kamarád, že to 0609 112 567 používá jako heslo na počítači do nějakého bankovnictví nebo co. Je, to jsou super vzpomínky. Tak je tu Best of Millennium, pokračujeme dál, teď už Flo Rida.
4: Best of Millennium na Kissu.

Kurt Nilsson a She So High na rádiu Kiss a pojďme společně najít nějakou zapadlou, zapomenutou mileniovku. Jestli na nějaký takový hit narazíte, dejte mi vědět přes apku rádia Kiss a já vám ho za malý moment pustím.

0: Skvělá muzika za námi, skvělý prodloužený víkend před námi, ten den navíc se šikne, takže pokud vám to v práci vyšlo, tak teďka 3 dny volníčko. Užijte si to moc. Každopádně budeme hrát písničku podle vás. Dáme si jeden zapomenutý hit milénia. Jaký by to měl být? Ahoj!
1: Hele Míro, zapomenutá a zapadlá je třeba Husán a Bangra Nights. Tu bych poslech, pustí tam. Díky, čau Venca.
0: No tak jo Venco. Dnešní Best of Millennium jde pomalu do finále a nám tady bublá další hitovka dnešního večera. Husan, Husan.
2: Když hity milénia, tak na Kisu. S Martinem Hovorkou.

0: Vidíte to, vidíte, i na ty skucíky došlo, kdo si počkal, ten se dočkal. Dnešní Best of Millennium jde pomalu do finále a jak tady poslouchám a čtu si vaše vzkazy, tak i ten dnešní páteční playlist byl nadupanej skvělou muzikou. Ahoj!
1: Hele, super, hrajete pecky jako cvok, což je k nezaplacení, protože ta nálada v tom autě je opravdu mizerná, takže aspoň to rádio čeká na kopné. Tak se mějte, kysáci, ahoj.
0: Někdo je v autě, někdo už hezky pěkně doma.
2: Ahoj Martine, tak jak říkáš, dejte si třeba nohy nahoru, teď to prostě nejde. S vámi to nejde dát si nohy nahoru, já tady vařím večeři a trsám si u toho, trsám. Jako vždycky. Vždy mě proberete, když se mi nic nechce dělat.
0: Mezi tím, co jsem poslouchal vaše vzkazy, tak jsem nachystal další muziku. Doufám, že i Shapeshifter z vás budou bavit.
3: Čauky Marťas, no ty to dneska krásně valíš. Ty jo, to jsou vzpomínky, nádhera, opravdu nádhera, super. Pěkný víkend všem, ahoj.
0: Ahoj, Radio Kiss jde dál, hezký večer, no a já se jdu přesunout do klubu, přijďte za mnou. Pražské IP Pavlova, tam je Music Club Alibi a tam já dneska dělám DJinu, těším se na vás.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kiss.
1: Ranní kiss. Haló, naše milá posluchačko.
2: Ano, ano, slyším vás.
1: Ahoj, ty vydržíš ještě další písničku?
2: Určitě jo, já ráda poslouchám písničky.
1: Tak jo.
3: Tak jo,
4: ideál.
3: A prosím tě, když máme chvilku čas, nevíš, jestli v pondělí budou otevřený nebo zavřený obchody?
2: Určitě nevím.
3: Nevíš, tak dobrý. Tak vydrž, jo, vydrž.
5: 5 minutes later.
3: Haló, naše milá posluchačko, stále držíš?
2: Stále držím.
3: Jsi skvělá. A už jsi zjistila, jak je to s těma obchodama, jestli jsou otevřený nebo zavřený v pondělí?
2: Bohužel ne, já tady mám takový bídnej signál.
3: To je škoda teda.
6: No, co s tebou?
3: No, protože že jo, o tom jsme se bavili, jak to bude v pondělí, když je státní svátek. Hmm. Budou tedy velké obchody zavřené, a nebo ne, Radku?
7: Ahoj, dobré ráno, tam děláte po ráno pěkný guláš v tom. Já myslím, že mají svátky zavřený. 28. říjen je přece svátek svatý Václava, měl by mít zavřený.
3: Tak to je dobrý guláš. My děláme guláš a ty nám řekneš 28. říjen a my tady chceme vědět, jak to bude v září.
1: No, tak teď už teda vůbec nevím.
3: Tak kdo v tom dělá guláš teda?
1: Všichni.
3: 28. září, jestli jsou obchody otevřeny nebo zavřeny, nám řekne Klára.
8: Pracuju ve velkém Zvěrimixu a máme zavřeno, takže si nakupte, bude konec světa a jeden den budou mít obchody zavřeno.
3: Klárko, přesně. Jo. To teď o víkendu bude jak před Vánocema, vám říkám. Jeden den zavřeno a my budeme šílet, že umřeme.
6: Čekaj, jak je to v tom Polsku?
3: Bez jednoho jediného dne. Přitom naopak je skvělý, že si holky kluci, jo, co jsou za kasama, odpočinou,
1: ano,
3: že jo?
1: Já si myslím, že je chytrý jít si nakoupit už v sobotu, protože právě v neděli budou,
3: pravda,
1: hodně lidi chodit nakupovat.
3: Normálně ta naše posluchačka, on tam něco dělá, teď to slyším. Haló, co tam děláš?
2: Já jsem nervózní, takže chodím sama zpátky.
3: A počkej, a z čeho jsi nervózní?
2: Na tom soutěže 7-7.
1: Já jsem myslela, že z toho čekání.
3: Hele.
2: Ne.
3: Šlo by to nějak, protože víš co, 7-7, to by nám posluchači potom vynadali, kdyby jsme řekli, že jsme tady někomu zvedli telefon před 15 minutama. Můžeme dát.
2: Já věřím, že to odpustí.
3: Jo, oni ti ho odpustí. V tobě jo, ale nám ne.
6: Dobrá, dobrá.
3: Nějakou cenu útěchy můžeme vymyslet.
6: Když teda voláš do soutěže 7-7, kde hážeme kostkou, mm-hmm, to vynásobíme 1000, to číslo, mm-hmm, co padne. A jelikož není 7 ráno, mm-hmm, ale zase bychom ti chtěli udělat radost, mm-hmm, tak co mi padne teď na kostce, to vynásobím počtem vůní a ty ti pošlem.
3: Jako kysácký,
6: no,
3: jo? To je hezký.
6: To by šlo, ne?
1: A nějakou samolepku tam nepřihodíš?
6: Ne, jenom vůně.
1: Aha.
6: Tak hele jo, 3, 2, 1.
3: Co padlo? A teď padne 6, ne?
6: Ty vole, 6, fakt že jo, nekecám, nekecám. Vyhráváš 7 vůní.
3: Bereš to? Budu, no takhle, ber nebo neber, protože kdybys řekla ne, my ti nic jiného dát nemůžem.
2: Ale to docela škoda, nemyslíte, já jsem už od začátku roku už volám.
3: Jo, to jo, to je skvělý, a ono je vás víc, co volá od začátku roku již, tak aby nám to neměli za zlý, že jsme tady někoho takhle upřednostnili.
2: A určitě budou to, mi to odpustí, já vám taky. A zvládli jsem vyhrála Česku, víte, jaký štěstí mám v podlahé době.
1: Jak se prosím tě jmenuješ?
2: Gabina.
1: Gabi, ale zase nebyla by to škoda, kdyby si ty vůně nevzala? Víš, bude ti takhle dlouho vonět auto.
3: Ono jich je tolik, že aby si je odnesla, Gabča, tak si je může dát takhle jako do podpáže, víš? Jako když neseš něco velkého a budeš krásně kysácky vonět normálně, kamkoliv půjdeš. Jopi vidím Gabču, jak jde s těma vůněma takhle. Je no, Gabi, hele, teda je to zajímavý vstup tohle, to jsem taky dlouho nezažil, ale heleď, řekni si, vůně a nebo nic.
2: No tak ho, ty vůně, no, hodně mě to zamrzí.
6: Přála by si teda tyhle ty, těch 7 vůní, je to teda tvoje přání koneční, dalo by se říct.
3: Jo, prejhem.
0: Výzva přijata.
3: Tohle je to tam. Já věděl, že tam chceš Gabču dotlačit. Jo. Gabi, my to s tebou jdeme doladit, ale můžeš klidně do soutěže 7-7 ještě zkusit zavolat, jo?
2: Myslíte, že to stihnu,
3: já? Já si myslím, že jo.
2: Dobrá, to poštěstí, no. Mm. Zázrak se vám dovolat.
1: Neboj se, do konce roku je ještě času dost. Kdyby to nevyšlo dneska, volej další všední dny.
3: Zdravíme tě, měj se, Gabčo.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Ty se to moc nelíbilo, Gabče.
6: Ale chápeš, že padne šestka takhle jako na zkoušku?
1: Ale opravdu. I tak, jako, moc jí to nevonilo.
3: Demi, pozdravit a do posladuně.
0: Raní Kiss. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: Taky nás zdraví pekař Honza, který je nadšený, že v pondělí je státní svátek a on zůstane doma ležet v posteli. To ti přejem, Honzi.
2: Zdenda poslal taky textovku. Aktuální info, které ho zaujalo, jo, to si poslechněte. Poslanecká sněmovna na včerejším zasedání jednomyslně schválila zákon, který upravuje podmínky pro reprodukci hudby v jednací síni.
1: Počkej, a oni ve sněmovně pouští nějakou hudbu?
2: No, teď nejspíš ano. Stanovila, že na začátku každého jednacího dne zazní písnička, na které se dobrovolně politici dohodnou. Favoritem je prý píseň od bratří Ebenů.
3: Já

0: ne.
1: A je tam na výběr ještě něco?
2: V případě obstrukcí, co tady dál Zdenda píše, je předseda Poslanecké sněmovny České republiky oprávněn pustit jinou písničku.

0: nemusí se nechat, budou to tam mít veselější.
1: Jo.
0: Budou to tam mít...
1: Be happy!
0: No
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: Toto jste tu slýchali každý den a je to ve finále. Už jsme si říkali, že o půlnoci bylo hlasování ukončeno. Ve studiu Rádia Kiss je s námi Aleš ze skupiny Lunatic. Aleši, tak ještě jednou.
2: Vítej. Dobrý den.
1: Dobrý den,
2: dáme, panové.
3: Ahoj.
1: Je to tady. Ty za chvilku vybereš tři, kteří se budou moci setkat s vámi. A mluvili jsme tady o tom dneska ráno, že to je výjimečný dárek, protože se nedá koupit.
2: Ano. A ty nejlepší věci se nedají koupit, jo? Láska, zdraví.
1: Setkání s lunetikama.
2: Sex, no.
1: Sex, ten se dá
3: koupit. Ten se dá.
2: No. Jsme dospělí, víme, že jo.
4: I s lunetikama se to dá koupit.
1: Ty.
2: Hele, tak jako bylo. To je dobrý nápad. Měli jsme udělat soutěž o tohle. To je dobrý.
3: No ale v noční show, jo, u Sony Edit.
2: Ano, teda. Možná by to bylo jako sice dražší, ale hele.
1: Tak Aleši, pořád je ještě týden do koncertu, jo. My jsme schopní zorganizovat cokoliv, hele. Tyjo, ty by koukali, kluci, kdyby jsi jim tohle oznamoval potom. Hele, asi to byl blbej nápad, ale odsouhlasili jsme
2: to. Jo, ale je potřeba promo, potřebujeme to vyprodat.
4: Přišlo dokonce i pět chlapů, tyjo.
1: To bude after party. Ne, vážně, tady jde o to, že teď vybereme tři z vás, co se setkáte příští pátek v O2 Univerzu se skupinou Lunatic. Příští týden je tam velká událost. Slaví se 30 let ještě jednou. První koncert byl vyprodaný, takže to kluci dají ještě jednou. A teď v lepším dnu, jak jsme říkali v pátek, abyste si potom po případě užili hezký víkend v Praze. A jak to uděláme teď? Jak do toho půjdeme?
2: Jste šéfové, kde máte klobouk s těma lístečkama?
1: Také se to nedělá už dneska.
3: Ne,
2: Karlovarská, nebo jak to bylo?
1: To se dá jako los. Zaonačit nějak.
2: No, vlastně, v fotbale známe, ne?
1: Míšo, ty máš před sebou seznam všech těch, co hlasovali.
3: Ano, tak já budu rolovat, budu mít prst někde. A co kdyby teda Aleš řekl v jeden moment stop?
1: Přesně tak. Wow. On to dokonce teď Aleš natáčí, což je dobře. Jenom ti řeknu jednu takovou interní informaci. Ty kdybys to takhle točil, tak by to byl velký průšvih, protože budou vidět v tom videu všechny jména, e-maily a telefonní čísla.
2: GDPR! Na zavřou! Tak ne, tak já budu jenom takhle z dálky.
1: Takhle jo, z dálky, to aby to nebylo
2: nevidím,
1: poznat.
2: Takže
1: to by nás vynesli v zubech, asi kysáci, kdybychom takhle vytroubili všechny kontakty.
2: Víš,
1: protože ty tam jsou ty kontakty, jelikož my těm posluchačům dáme vědět, aby věděli, kdy v pátek mají přijet a jak o ně bude postaráno.
2: Bílá stránka, rozumíš?
1: Je to dobrý, jo?
2: Jo, ten, jo, ještě máte tady.
1: Hele, jdeme na to. Aha. Takže ty roluješ,
3: ale
1: nedíváš se do monitoru, protože my si to nahráváme taky.
3: A kam mám rolovat? Můžu kamkoliv?
1: Nahoru, dolů, jak chceš.
3: Dobře.
1: A Aleš řekne stop a přečteme první jméno.
2: Stop!
3: Mám tady jméno.
1: Tak pojď.
2: Wow.
3: První, kdo vyhraje setkání se skupinou Lunatic, je Alena Knitlová.
2: Alenka!
3: Kdyby náhodou došlo ke shodě jmen, říkám poslední trojčíslí telefonního čísla, to je 455.
2: Gratulujeme.
1: Gratulujeme, máme to uloženo a jedeme dál, může začít znovu rolovat.
3: Roluju.
1: Nedívat se do monitoru, jestli nahoru nebo dolů, jsou tam tisícovky jmen.
2: Stop.
1: Stop.
3: Já to nepřečtu.
1: To je výborný. Ale ještě pomůže.
3: Veronika Goldbergerová.
1: Dobrý.
3: Jo.
1: OK, a konečné trojčíslí Veroniky Goldbergerové.
3: 579.
2: Tak Verčo, gratulujeme.
1: Tak snad
2: těšíme
1: máš
2: se.
1: Velkou radost, na to slyšíš teď. A naposledy.
3: A jdeme dál.
1: Naposledy.
2: Poslední výherce. Že by to byl tak nějaký chlap.
1: Že jo, zatím dámská jízda.
2: Stop.
3: Vy jste to přivolali.
2: Ale,
1: ne, co tam je?
3: Jiří Kníže.
2: Máme chlapa.
3: Kníže. Poslední trojčíslí 464.
2: Jako když Lunatic, to máš radost. Děkujeme.
1: A teď to bude nějaký týpek, co řekl, já to jenom zkoušel.
2: To nebylo ten zájezd na, k moři, jo. Ne, pojedeš do Univerza v pátek, kámo.
1: Tak křesní jména našich výherců.
4: Alena, Veronika, Jirka, gratulujeme.
1: Gratulujeme příští pátek, zažijeme. Jete krásný večer.
2: Přijete taky, ne?
1: No jasně.
2: A vy taky. Myslím kysáky teď, jo. Slyšíte mě, halo?
4: Můžu ještě jenom, Míšo, když tam máš ten list na to rolování,
3: ano.
4: Můžeš rolovat ještě jednou, že bychom vyhlásili to extra sex VIP?
2: Jo.
1: Dech toho.
2: To je jiný seznam, ne?
1: Heleď. Takže vy všichni, co jste se teď slyšeli, budete, ano, tady tleskáme, budete kontaktováni promo manažerkou skupiny Lunetic. Ano. Všechno vám vysvětlí, co a jak. My se s vámi chceme setkat taky, až přijdete za Lunetikama, aby jsme vás pozdravili, udělali si nějakou fotku, no a večer se uvidíme, protože my chceme vyrazit na parket a koncert skupiny Lunetic i s dalšími moderátory, protože se nás chystá hodně z rádia, si s váma chceme, kluci, moc užít.
2: Je, tak to vítám, taky Terka Juščíková, aby mohla dorazit, jo, já ji furt jenom slyším, vidím, rozumíš, taková hezká holka, ještě jsem ji neviděl tančit.
1: Čověče,
3: jo. No jo. No já si taky ne, ty jo.
1: Oni tady na kresu znají, ale jako Jandovou.
3: No.
2: Jo, a jo, vlastně ona je Jandová.
1: Jandová.
2: Ona si vzala Dalibora Jandu, že jo.
1: Tak to je dobrá raní kafka.
2: Proto nikam nechodí, rozumíš? Ne, ale přijďte, těšíme se 2. října Lunetic O2 Univerzum. Jenom připomínám, budou holky, jakože naše kamarádky.
1: Super.
2: Bude devs kapely Chaos, nebo respektive Pragounion. Jo. T-Bass budou tančit, budeme mít zvětšenou kapelu, krásný pódium a bude i Tereza Prgnerová, která zase trošku naladí to ESO a tu dobu.
1: Teda.
2: A má to i logiku, protože i ona loni trošku byla smutná, že nepřišel Martin, a letos Martin Kocián slíbil, že na jednu píseň přijde, takže budeme chvilku zase komplet lunu.
1: Ty jo, tak to je velký, velká nostalgie.
2: A lístky ještě jsou, jestli to můžu
1: super,
2: říct. Prostě.
1: No jasně, to víš, že jo.
2: Nebojte se toho.
1: Hele, Patriku, jinak, ono bude za chvilku půl, ty musíš vyrazit směr Polsko.
4: Přesně tak, jedu směr Polsko, musím to všechno stihnout, připravit a tak dále. Tak
1: prodloužený víkend, víš.
2: Polsko.
4: Polsko.
2: Jo.
1: A Aleši, ty nám neodcházej.
2: Ano.
1: Ty si dal teď tak hezkou pozvánku, že bychom jí měli říct ještě jenom a měli bychom jí nahrát na video.
2: Jo, tak jo.
1: Jo, akorát nebudeš sedět tam, kde sedíš teď, jo? Jo. A víš, kde budeš sedět?
2: Vykopnete mě někam.
1: Ne, ne, ne. Tam, kde sedím já.
2: Nekecej.
1: Ty zapomínáš na starý časy.
2: Je prsty. No tak to je čest.
1: Kysáci, normálně Aleš bude tady u mixážního pultu. My ho v tom normálně toho starého rádiáka necháme.
2: Je prsty, tady čudlíku.
1: A on si to sám odbaví.
2: No
1: celý.
2: Tak jo.
1: Jo. O, to si navážím. Ahoj, Patriku.
4: Čauky, hezký víkend.
0: Raní kys. Raní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Co se vám vybaví, když se řekne víkend? To znamená na první dobrou, co vám tam loupne, luskne. Ve chvíli, kdy se řekne víkend. Může to být samozřejmě potažmo pátek, ale ten víkend je dobrý, protože člověk může mít třeba nějaký vzpomínky na to, co se stalo.
2: Vybaví se mi určitě při tom, že bude víkend, že budu trávit čas se svým synem, protože přijede z intru z vojenského gimplu, takže máme čas jen pro něj.
3: No já bych to viděl tak na grilovačku, pivečko,
1: ano.
3: Pustit si nějaký film na plátně, projekt s projektorem. No když už má být hezky, tak na závěr se schladit v bazénu, ne? Naposled, no. Co?
4: A já když si představím pátek, tak prostě blázni mají svátek. No já si zalezu do pelíšku. A vím, že prostě nemusím vůbec, ale vůbec nic.
1: Jdeme na výherní kousek, který získá Jirka.
5: Když se řekne víkend, vybaví se mi skútr. Když se řekne pátek, vybaví se mi Robinson. A když se řekne sobota, vybaví se mi Luděk. Tak čau.
1: Cože?
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Pojďme se podívat do Číny, kde padl nový světový rekord. Přátelé, zkuste si dát třeba stopky na svých chytrých hodinkách, mobilech, anebo jen tak počítejte do něco málo přes 4 vteřiny.
2: A to bychom mohli dát, co?
1: Jo.
2: Počítat do 4 vteřiny.
1: Zkus to, pomalu.
2: Raz, dva, tři, čtyři.
1: Stop. A světový rekord je hotovej.
2: Já mám nový světový rekord.
1: Ty ne, bročku, ty ne. 6letá holčička z Číny, která se jmenuje Lian Chengchong. A tato 6letá holka, přátelé, je nejrychlejší ženou. Ano, je to 6letá holka, ale je to
2: ano.
1: Žena samozřejmě, nebo jednou bude velká žena, je to dívka, slečna malinká. A takhle už v 6 letech složila Rubikovu kostku za 4,27.
2: Cože?
1: Přátelé, 4,27. Já, když si půjčím kostku od mladýho, tak na ní dobrou minutu čumím.
2: Tak.
1: A říkám si, ty bláho, tak já najdu tu cestu, abych dal jednu barvu. Ne celou kostku. A Ferherka v 6 letech za 4,27 jí poskládá.
2: Ale rádě, tak u tebe se není čemu divit, že o to věděla problém rozbalit lízátko.
1: Lízátko, to je pravda.
2: Ano.
1: To viděl kde kdo.
2: Ano.
1: Ale co? Já jsem to posunul i dál.
2: Ano.
1: Mně normálně nejde rozdělat ani role nového toaletního papíru. To je další věc, to taky nedám za 4,27.
2: Tak to máš.
1: Protože let's be to tam prostě, no ne, tak když jsi na záchodě, tak už je to dobrý, že jo?
2: Právě. Tak my ti držíme palce a hlavně ten toaleťák si myslím, že je dost podstatný.
1: Přátelé, máte challenge na večírek nebo takhle domů, vemte si Rubikovu kostku a jsem zvědavý, za kolik to dáte.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: nejnovějších, nejhezčích hotelů na světě. Hmm. První místo, vezmeme to hned takhle ze zlata, je Ashford Castle, a to v nejkrásnějším jako panství, hrabství. Já tady koukám na fotky, my jsme nádherný. Si to prohlíželi, je to prostě nádherný.
1: Království.
0: Takže tohleto je prvenství a je to v Irsku, takže to není daleko. Mm-hmm. Kdybyste chtěli, tak Ashford Castle je první.
1: Podíváme se na stříbrnou pozici a teď, děj se vole boží, aby to správně přečetla, je hotel Hiramatsu Karuizawa Miyota. A je zasazen do vulkanické krajiny v regionu Miyota a říká se to as, tak jsme něsně jako krásně splývá.
0: Tohle to je stříbro, no a bronz, tak přátelé, to je ve Florenci, což je Toskánsko, který já miluju. Hmm. Je to Four Seasons, je z 15. století, je to nádherný a já nechci, aby to znělo nějako vytahování, omlouvám se, ale přátelé, na tomhle hotelu ve Florenci, na Four Seasons, já jsem nespal. Takže to byl bronz. A kdyby náhodou jste chtěli, tak vyražte.
2: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6. Na rádiu KISS.

Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette
2: of a man. Scaramouche.
1: Bohemian Rhapsody.
3: To má být předělávka.
1: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vláken. I see a little silhouette of a man. Thunderbolt of lightning,
4: very, very frightening me. Galileo! Galileo! Jestli ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
1: Založíte mě, kdyby náhodou.
0: Raníky od 6 do 10.